Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítěz Rovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k osmdesátce pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

kam, jdu po čtyřech rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

potěším, když mé tělo potěšíš, u tvých nohou zabaleným lhou spím. Rád tě potěším,

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci. Bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Nové Žalmanovo album A Tomáš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20

výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu a dnes si pouštíme písničky z 80kového alba Žalmanova spolu s názvem A Tomáš porád něco. Tvorba Pavla Lohonky vždy nesla určité stopy nostalgie a tichého smutku. To bude asi tou přezdívkou, kterou kdysi od kamarádů Trampů dostal. Ale do značné míry tím obarvil a ovlivnil celou folkovou scénu. Stačí si vzpomenout, jak se člověku hezky svírá srdce, když stojíte v davu lidí na festivalu a oni z pódia spustí třeba tymián. Nevím, jestli to je tím Žalmanovým věkem, ale množící se bilanční témata a motivy smíření nabírají na síle. Když pominu titul CDčka nebo fotku na obalu, kdy Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš porád něco, na rozcestí, znovu zrození, jsem zmačkanej, dobrovzdání, kam odchází světe, byl to hezký den, pomalý šípy, stovky domovů, konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

pleň čistá, v útulku bystra mě nechává. Tamáří z Majdaleny je přelud s Bohem.

Album Žalmanova spolu a Tomáš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapstýl nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Kam odcházíš, světe, starý dobrý světe, pěšky na vlak, hajdy domů, tam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smete.

tam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smeteš.

Nevím, co z nového alba Žalmanova Spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Muzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Myslíme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

za času. Pro lásku na kraj střechy svět vešel. Za času.

To nejsem, je to tím, povídám si s řekou a pak vím, proč opouští, schová se v kamení na poušti.

lásku třeba pohořel. Za času, pro lásku na kraj střechy světa šel. Za čas.

konečná, prosím vystupovat, přátelé. Konečná, motoráček dál už nejede. Jdem hledat zlato, stojí to za to, kdo z nás to ví, kde leží v srdci.

0: Takové je tedy nové album Žalmanova Spolu a Tomáš Porád něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domovů, někde dobře byl. Bál jsem se tmy, jak unáší mě do hlubin, a že lidi opustím, až se zbavím okovů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám
2: ano,
1: všem.
2: Já
1: a
2: posílám taky na dálku, ano. Kateřině. Kateřina Macháčková. A zdraví.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru, aby se rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi jednou, tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa nebo jo nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach. No nic, takže instalatéra, a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám z vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku, tvoje, půjďo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak si předpokládáte tady, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu, chtěl jste se umejt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste měli špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím pěkně, mě se tam zakutálelo těsněji.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: To takový těsněji.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček,
3: ne,
2: já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap, já jsem instalatér, prosím.
2: Tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolfe, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milost pane, já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milost pane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady brašničce na... Ježíš, já tady, milost paní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný, ne, já opravdu na mou duši, já jsem instalatér. Milost paní, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milost paní, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kapne vám kohoutek, vidíte to, kikriký kohoutek, jo, kap, no. Milost pane, už ho mám, hledajte Francouza, já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, podívejte se, nekape, milost pane, koutek, nekape, v pořádku, dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo!
2: Blika nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: Jak jsem si opravila? No minule jsem si opravila tady ohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptali, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravila.
0: Ale výjezd si naúčtoval asi.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel. Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. A... Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo? Takže já jsem nějaký starý telefonní číslec, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ještě se mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české
0: tohoto
1: kotlině,
0: času.
1: Ano,
0: české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. Mm-hmm. No.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
5: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. A asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Pana Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brenáš Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, ano. Dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík Náhlovský.
4: Náhlovský.
3: No jo, ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party, tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak. Jako
8: má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano. Já často slyším, a diváci určitě taky, takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví. Jo. A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš, až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient, tak rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost. To přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví.

0: akorát vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc těžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo. Tak vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některé nemoce nebo některé věci, jo. Kdy se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul si, krasi, a sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. A já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadě rozsvítil jsem, jdu takhle jako po tým měsíci pojítala, slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Tak ten se, já se tam malým umlátím a mě píská průduška. Ano. Mě za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem. Hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm a já v té tmě se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že nejvyšší to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já, jo, v tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
1: Celkem 40, že jo? Ano, celkem 40.
0: Celkem 40. A teď slyším, jak ten Novotný říká, lidi přichází vizuální komik, Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá, a já tam beše. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jakoby nic jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalipovat 39 dírek, není žádná legrace.
1: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
0: Nakonec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, kde mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty už byli
1: navíc. Slipy taky proděravělý.
0: No to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
1: Jak to?
0: Tak jsem je použil jako síťku na motýl.
2: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká krmelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy, ano, i v průběhu dne. Máte takový krmelec?
3: Já nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám.
2: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
3: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
2: Vy musíte dát budíka.
3: Ano, beru po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutáhlí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
2: A neberete teď, to na klouby?
3: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidují, jdou proti sobě.
2: Ano,
3: jo.
2: A já to udám jako takhle do hrsti
3: a jo. No.
2: A děj se vůle Boží.
3: A děj se vůle Boží.
2: No.
3: No pomůže nebo nepomůže?
2: Prý jak jich více jak 5, tak problém radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
3: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by v klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léků.
2: Jak
3: říkala,
2: vy?
3: Tady
2: to za to, že ano, doktor, ne?
3: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Já jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
2: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
3: tak
2: co
3: já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. Zkoušení a jo. Že to nepomáhá. Jo.
2: Jo.
3: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
2: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
3: Ano, humor. Takže smích, legrace.
2: Ano,
3: a
2: proto
3: humor
2: jsme
3: jáda.
2: Tady. Ano, my jsme taková pirulka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem, nebo raději byste

0: slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana. Nabízíme proti, jsme se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Nálovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, a pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se vozí.
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak to tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak tak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás, tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževs, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám taky, Patriku. Mějte
3: ano,
4: se
3: vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapomenutelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil, ale málo kdo to dneska pamatuje. Ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuji za to. Mějte
3: Děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: Mějte
1: i vám
3: se
1: samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr ze Zdolné, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyšíme, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: Děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátko, tak co je třeba tohle? Tohle
8: to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
7: Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohleto?
8: To je celá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo. Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako,
8: jasně,
7: jo?
8: No, no.
7: Pravdě, ty jsi vyzbrojený no, jako úžasně. A to je, počkej, tady
8: vidíte. Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je?
7: No
8: třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky. To jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasaj.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No. Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
7: To je nějaká blbej fort. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty. Ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit. A teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty budeš doktor, jako jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo.
7: Tak.
0: Humoriáda.
1: Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, a ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: Ale to bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový napůl pracovní.
1: A teď začne nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli.
1: Už
3: je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo, takhle
3: už jsme měli schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, staré doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný, no, ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba. Jo. Poznámky na těhle. Jako
1: na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejné zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6. Ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. No ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím
3: to bude, to bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let. Budete moci i letos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo
5: ano.
3: Ne.
6: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Míváte někdy třeba, zastavili vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky se potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a jo, jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli takhle...
6: Přespultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No, tak když jsme vyjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartované takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné a vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko a mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí a když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé hlídce na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Jo. No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta. Mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že, protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo? Z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a ona to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáhl, já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřina, taky nějakou takovou zkušenost s policií, ne?
5: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo. A jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. A já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila. A on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete. Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900 volejte,
5: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase.
1: Díky. Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovat. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci Poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco.
5: Něco.
6: Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle
6: literární.
5: Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli no. To je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já ne, jestli...
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... Já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádkování jedna. Aby šetřil papírem a bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu. Že jo?
5: Na večírcích jste si četli a tak. Ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň, z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, jo. A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavřel, aby to všechno nevypadlo. A já když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se ho ptal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože, přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem v Humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Domy dětí a mládeže pořádají poslední letní příměstské tábory. Po 3 letých opravách se znovu otevře hrad Kámen na Pelhřimovsku. Fotbalisté FC Vysočina prošli do 3. kola poháru. Jihlavští i třebíští hokejisté vyhráli přípravné zápasy. Čekáme oblačno a zpočátku přeháníky teploty do 25 stupňů. Hezké středeční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Na Vysočině začaly poslední příměstské tábory. Některé domy dětí a mládeže i další organizace poslední běhy pojaly jako přípravu na školu. Například Polenské středisko volného času Tempo pořádá tábor výhradně pro nastupující prvňáky.
2: Ti hází molitanovou kostkou, pak běží a kolik hodili, tolik klínků na sebe převrací. Páťa má 6.
3: Potkal jste nějaké kamarády, co budou s tebou ve třídě? Tady 2 vedle. Víš, s kým budeš sedět lavici?
4: Asi...
3: Takže po levici.
5: Pátek se vypraví i do školy a můžou si tam třeba rezervovat lavice. Spolné, Daniel Zach.
0: Hrad Kámen na Pelhřimovsku bude po 3 letech oprav znovu přístupný. Kraj ho včera opětovně převzal do užívání. Návštěvníci si památku budou moci poprvé prohlédnout v sobotu. Rekonstrukce vyšla kraji Vysočina na téměř 90 milionů korun. Opravené jsou interiéry, hrad má novou fasádu a u vstupu přibylo návštěvnické centrum.
6: K vidění bude mimo jiné i obnovená a rozšířená sbírka motocyklů a z bývalých skladových prostor vznikly herny pro děti. Na opravu čeká ještě severní brána. V době, kdy byl hrad přestavený na zámek, ji tehdejší majitelé nechali zasypat. Kraj její obnovu plánuje v následujících letech. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Návrh na změny rozpočtových pravidel budou poslanci znovu projednávat dnes ráno. Debatu včera po 11 hodinách přerušili. Novelou zákona se zabývají kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident a poslancům ji vrátil. Dnes bude podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD pravděpodobně zařazené hlasování na pevný čas.
7: Předpokládám, že budeme kolem tak 13.30 hlasovat a tím bychom tedy to veto prezidenta přehlasovali a potřebujeme, aby jsme mohli sestavit státní rozpočet, protože občané už čekají na to, že budou zajištěné důchody, budou zajištěná podpora zdravotně postižených, stavby nemůžeme zastavit, rozhodně nechceme rozpočtové provizorium.
0: Ukrajina dostala protiraketové střely do amerických systémů Patriot, uvedl to prezident Volodymyr Zelenský, ovšem počet dodaných střel neupřesnil. Prohlásil ale, že jich je málo a Ukrajina jich potřebuje více. Zelenský zároveň potvrdil, že Kyjev obdržel protiraketové střely vzduch-vzduch a ještě dostane několik francouzských systémů protivzdušné obrany. Sport. Jihlavští fotbalisté bez větších potíží prošli do 3. kola domácího poháru. Na hřišti 3. ligového Motorletu Praha vyhráli 3-0. 2 góly za FC Vysočina vstřelil Ousmane Sambou a 1 dal Lukáš Moudrý. Prvoligovým hokejistům z Vysočiny se v přípravných zápasech dařilo. Jihlavská Dukla vyhrála v Chrudimi nad B týmem Pardubic 5-1 a horánská Slávia Třebíč na Slovensku zdolala druholigovou Skalici 4-2. Přátelské duely odehráli také další hokejisté z našeho kraje. Velké Meziříčí zvítězilo nad Havlíčkovým Brodem 4-3 a Žďár nad Sázavou prohrál na ledě Techniky Brno 0-5.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je teď 13 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem nebo Černovicích 15. Dnes očekávejte oblačno, ráno a dopoledne především na severu Vysočiny přeháníky. Odpoledne se srážky vyskytnou už pouze výjimečně a oblačnosti ubyde až na polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 se stala nehoda na 130. kilometru ve směru na Brno. Osobní auto se tam střetlo s dodávkou. Na místě jsou policisté a také hasiči. Průjezdný je pouze pravý pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pátá hodina, pátá minuta, přejeme vám pohodové ráno v polovině pracovního týdne. Je středa, je 26. srpna roku 2026. Svátek dnes má Luděk, tak blahopřejeme. Luděk je česká domácká podoba germánského jména Ludvík, které znamená slavný válečník nebo proslavený v boji. Slovenská herečka a diplomatka paní Magda Vašáriová se narodila v roce 1948 a taky je to přesně 70 let ode dne, kdy v Německu vyšlo první číslo časopisu pro mladé Bravo. Možná pamatujete éru tohoto časopisu i u nás v Česku. Tak pokud jste vstali, říkám taky Bravo, ať se vám daří, přeju vám úspěšný den i s kapelou Divokej Bill.

0: Lewis Lambert.
1: I have a dream. It's been a hard
2: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa, 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kereščaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kereščaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. Úzkorozchodná tramvaj v Jihlavě začala jezdit v roce 1909. Měla 8 zastávek. Trasa vedla z hlavního nádraží na Horní náměstí. V provozu byla do roku 1948. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falský se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.

Výkyvy počasí letos trápí pěstitele hospodářských plodin a zahrádkáře. Jaký mají dopad na úrodu a hrozí Česku nedostatek některých plodin? Na to se po 8. hodině budu ptát tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy paní Zuzany Přibylové.

0: Dobrý den vám přejeme ve středu 26. srpna, jsou to krátké zprávy a Karel Běžka.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Inspektoři našli nadlimitní množství alkaloidů ve dvou šaržích dětských bylinných čajů českého výrobce All Nature. Státní zemědělská a potravinářská inspekce výrobky stahuje z trhu a doporučuje je nekonzumovat. Alkaloidy můžou zvyšovat riziko rakoviny. Vadné šarže se týkají produktu All Nature Bio dětský čaj průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Po hřbitově v Křižanově na Žďársku se pohybuje stavební technika. Městys upozorňuje návštěvníky, aby byli opatrní. Stavebníci zaměřují skutečný stav a odkrývají zeminu pro chodníky. Začínají tím opravy, které zahrnují uložení vodovodu, osvětlení a úpravu cest. Úpravou tabulkových platů se dnes budou zabývat odboráři. Na začátku týdne vláda představila jim a zaměstnavatelům návrh změn. Podle předsedy odboru Josefa Středuly jsou navrhované změny revoluční. Jejich součástí je například to, že by nejnižší tarif odpovídal minimální mzdě. Od ledna by tak někteří úředníci, kulturní pracovníci nebo nepedagogové dosáhli na 24 900 korun. Kanadská vláda oznámila odvetná cla na některé zboží ze Spojených států. Od 8. září se za něj budou platit dovozní poplatky ve výši 15, 25 nebo 50%. Týkat se budou 700 amerických produktů v hodnotě 20 miliard dolarů, v přepočtu přes 410 miliard korun. Spojené státy už v sobotu vyhlásily 50% cla na vybrané kanadské zboží ve stejné hodnotě. Slovinský cyklista Tadej Pogačar udělal další krok k vítězství na španělské Vueltě. V Andoře vyhrál horskou čtvrtou etapu. Po 50-kilometrovém sólovém úniku vede celkově o bezmála 3,5 minuty. Jediný český účastník, rodák z Třebíče Jan Hirt, dojel 17. a průběžně se posunul na 23. pozici. Na lídra Pogačara ztrácí téměř 10 minut. V Novém Rychnově je teď 12 stupňů, v Přibyslavi 14, Moravské Budějovice hlásí 6. Dnes očekávejte oblačno, ráno a dopoledne především na severu Vysočiny přeháníky. Odpoledne se srážky vyskytnou už pouze výjimečně a oblačnosti ubyde až na polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 na 130. kilometru ve směru na Brno se osobní auto střetlo s dodávkou. Probíhá odklízení nehody, průjezdný zůstal pouze pravý pruh. Šťastně dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pokud máte psa a chystáte se na očkování proti vzteklině, měli byste si ho nechat zapsat do centrální evidence. Povinnost začala platit od července. Za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina prozradíme, jak celý proces funguje nebo jestli veterináři měli s novým systémem nějaké potíže. Je 5.33, dobrý den přeje Robin Šalamon.

rozstrzeczniu rywozu po malućku w przed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

Karla někde jistě bude, musíte jet dál. Prý snad na Moravě

0: z rezavýho plechu. Krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: To byl Vaby Daněk na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme krásné středeční ráno. Zhruba 3500 psů zapíšou veterináři denně do centrální evidence. Registrace odstartovala na začátku července. Má stížit fungování množíra na pomoci lidem najít ztraceného psa. Veterináři zvířata registrují při očkování proti vzteklině a za zapsání účtují poplatek několik stovek korun. Očkování může platit až 3 roky. Proto mají pejskaři na splnění povinnosti čas do roku 2029.
2: Veterinář kontroluje čip mojí Fenky Rose, pak ji očkuje proti vzteklině a hned na to vyplňujeme dvoustránkový formulář zápisu do centrální evidence psů. On zadává údaje o zvířeti, kromě čísla čipu, například i to, jestli je kastrovaná. Já vyplňuju své jméno, adresu nebo e-mail, kam mi přijde potvrzení. Informace do systému, většinou veterináři a mezi nimi i Milan Štourač z Brna, nezadávají hned.
3: Je to trošku jaksi zátěž časová. Většinou to není možné dělat v ordinaci v rámci provozní doby, takže ta žádost zůstane uchována a veterinář má ze zákona 7 dní na to, aby přepsal tady tyto údaje do centrální evidence.
2: Od začátku registrace došlo k několika změnám. Ubylo stran formuláře a Komora veterinárních lékařů podle její prezidentky Petry Šínové odstranila některé počáteční problémy.
4: Drobné komplikace se objevily, jednalo se především o nějaké problémy v rámci vyhledávání adres těch majitelů, ale tento problém se velice rychle vyřešil napojením na jiný systém státu registrující adresy.
2: Veterináři nemusí majitelům psů o registraci říkat. Většina to ale dělá. Zajímalo mě, jestli o povinnosti třeba brněnští pejskaři ví a jestli už ji splnili.
5: Máme křížence německého ovčáka a labradora. Registrovaného ho zatím nemáme. Registr psa spojíme pravděpodobně s návštěvou veterináře.
6: Je tam ta lhůta pro tu registraci docela dlouhá, takže to vyřešíme s preventivní prohlídkou, kterou budeme mít u veterináře, takže zatím není zaregistrovaná, ale bude.
7: Nevěděl jsem o tom, vůbec jsem o tom neslyšel nikde.
8: Registrovali jsme ho teďkom, když byla na kastraci, tak jsme to vzali při jednom.
2: Pokud člověk psa do 3 let nezapíše do evidence, hrozí mu pokuta až 50 000 korun. Alena Hesová, Český rozhlas.

0: Čeho pak se podle Makoviček vyrábějí voňavky? V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vám to prozradí už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: Máme 5 hodin 640 minut. Na Vysočině dnes očekáváme oblačno po ránu a dopoledne. Především na severu Vysočiny přehánky. Odpoledne se srážky objeví už pouze výjimečně. Oblačnosti ubude až na polojasno a teploty se dnes dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Holky a písnička pro mámu, 9 minut před 6 hodinou, za chvíli Petr Spálený a kolej Albertov, teď ale makovičky a dnes voňavé makovičky.
1: Makovičky. Čemu jsou dobré voňavky?
2: Aby jsme voněli.
3: Aby když třeba jdeme na koncert, tak aby jsme nesmrděli a aby jsme tam šli voňaví.
1: My smrdíme?
3: Ne. Aby jsme mohli cvičit.
4: To je na pot, kdyby.
5: Já vždycky po turnaji, že jsem spocený a místo voňavky půjdu se umýt, dám si šampon na vlasy a pak budou mi vonět vlasy.
1: Holky, máte voňavku svoji?
6: Takovou zelenou, kytkovou. A donesl mi Ježíše. Včera jsem šla ke kadeřnici, tak jsem se nevonila mamčovou voňavkou, protože svoji jsem někam dala a nevím teď kam.
1: Mají i kluci voňavky?
7: Já mám takovou voňavku a má obrázek mimoňovou.
8: Můj taťka se taky voní někdy.
9: Můj taťka si dává voňavku do paží, když jde do práce, protože on se tam potí a jezdí v autobusu.
10: Pán a paní mají jiný voňavky.
11: Maminčina voňavka voní víc než kluková.
1: Z čeho se voňavky dělají?
12: Z kytek, levandule,
13: šeřík,
14: kůže.
1: Makovičky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Pěstování cukety je na Vysočině výsadou hlavně u zahrádkářů. Neznámí útočníci zneužili server iRozhlas v dezinformační kampani. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka Dolly Parton. Čekáme oblačno a zpočátku přeháníky teploty do 25 stupňů. Hezké středeční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Zahrádkáři na Vysočině teď ve velkém sklízejí cukety. Podle pěstitelů začali více plodit po posledních deštích. Jejich sezóna skončí až na podzim. Přebytky zahrádkáři často rozdávají.
4: Kolik jste letos měla cuket?
5: No zatím teda jako moc ne, protože jak bylo velký sucho, ale teď jak vidíte, tak mi rodí dost. Někdy je rozdám, jako třeba sestře nebo kamarádkám do práce.
6: Popisuje svou úrodu na zahradě paní Jana z Větrného Jeníkova. Podle mluvčí Zelenářské unie Čech a Moravy Alice Kouřilové nejsou na Vysočině velké plantáže.
7: Nemáme žádného velkého pěstitele z řad našich členů. Tím pádem zůstává vlastně zásobení cuketami na zahrádkářích jako samozásobitelích.
6: Velcí pěstitelé cuket jsou podle Alice Kouřilové v Polabí a na jihu Moravy. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyberdefense 24.
8: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
9: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
8: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
10: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
8: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Poslanci budou návrhy na změny rozpočtových pravidel projednávat znovu dnes ráno. Debatu přerušili po 11 hodinách. Novelu zákona k veřejným rozpočtům vrátil poslancům prezident Petr Pavel a ti se jí tedy musí znovu zabývat. Koaliční poslanci jsou připraveni prezidentské veto přehlasovat. Zemřela americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Parton, bylo jí 80 let. Byla držitelkou několika cen Grammy a jednou z nejúspěšnějších country zpěvaček historie. Za svou kariéru prodala přes 100 milionů desek a 25 jejich písní se dostalo na první místo americké hitparády. Proslavila se především hitem Jolene ze 70. let.
3: Sport.
2: Fotbalisté FC Vysočina v pohárovém duelu v Praze uspěli. Na hřišti třetiligového Motorletu zvítězili 3-0 a postoupili tak do třetího kola MOL Cupu. Prvoligoví hokejisté z Vysočiny přípravné zápasy na stadionech soupeřů vyhráli. Jihlavská Dukla zvítězila v Chrudimi nad B týmem Pardubic 5-1 a horácká Slavia Třebíč na Slovensku porazila druholigovou Skalici 4-2. Přátelské duely hráli také další hokejové týmy z Vysočiny. Velké Meziříčí zdolalo Havlíčkův Brod 4-3 a Žďár nad Sázavou prohrál na ledě brněnské techniky Vysoko 0-5.
3: Počasí.
2: V Novém Rychnově je teď 12 stupňů, v Přiběslavi 14, Moravské Budějovice hlásí 16. Dnes očekávejte oblačno, ráno a dopoledne především na severu Vysočiny přeháníky. Odpoledne se srážky vyskytnou už pouze výjimečně a oblačnosti ubyde až na polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 se připravte na komplikaci na 130. kilometru ve směru na Brno. Brzy ráno se tam auto střetlo s dodávkou. Průjezdné už jsou oba jízdní pruhy, ale připravte se na zdržení v koloně. A pozor také na 109. kilometru na Brno. Tam je mezi jízdními pruhy pneumatika. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Šestá hodina, pátá minuta, je tady středa, 26. srpen. Proč fotograf Robert Mann nechodí na žádné večerní párty? Prozradí to už za chvíli, ostatně na jeho delší povídání se můžete těšit v pořadu Alex a host po 13. hodině.

0: Dospíval Michal David písničku Největší z nálezů a ztrát. Za chvíli Eva Farna, Boží mlejny milou, anebo Aneta Langerová a Skvělej nápad.
1: Alex a host.
0: Další dáma dorazí po 13. hodině, Alex Benářová, a za ní do studia přijde fotograf Robert Vano. Dozvíte se i to, jestli si dokázal představit, že se ve své práci dostane tak daleko, že bude fotit světově známé osobnosti.
2: Já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti. Oni nehledají kamarádi, jo. Oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech až do dnes, já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo. A kdyby ty party a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe.
0: Celý rozhovor s Robertem Vanou si na Českém rozhlasu Vysočina poslechněte po 13. hodině.

0: To byla Annie Lennox v 6.17 na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Máme středu 26. srpna, dnes na Vysočině čekáme oblačno, po ránu a dopoledne především na severu Vysočiny přehánky, odpoledne se srážky vyskytnou už pouze výjimečně, oblačnost to ubude na polojasno, teploty se dnes dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia. Tak tolik rychlá předpověď počasí, za chvíli se ocitneme v Polné. Přechodový bod mezi školkou a školou. Budoucí prvňáci se v Polné připravují do lavic příměstským táborem. Zájem, jak za chvíli uslyšíte v reportáži Daniela Zacha, je hodně velký.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6.22, to byla Eva Farná v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Jeden z posledních příměstských táborů funguje rovnou jako přípravný kurz. Středisko volného času v Polné u Jihlavy zve budoucí prvňáky, aby se rozloučili s tím svým školkovým obdobím a přeskočili do toho školního. O tábor je velký zájem. Kapacitu 24 dětí zaplnili bez potíží. Na děti čekají hry a taky už náznaky učení.
1: Ne, tak musíme tam, když někdo nestojí na kytičce, tak vypadl a může vzít další kytičku.
2: Brzy škola, první třída, těšíš se?
1: Jo.
2: Kyti hází molitanovou kostkou, pak běží a kolik hodili, tolik kelímků na sebe převrací. Páťa má šestku. Potkal jste nějaké kamarády, co budou s tebou ve třídě? Tady dva vedle. To jsou dva kamarádi, po pravé, po levé straně. Víš, s kým budeš sedět lavici?
3: Asi...
2: Takže po levici.
4: Hlavně, aby se ty děti naučili něco. Aby věděli, že ta školka fakt byla o něčem jiným, než bude škola. Takže určitě ty výlety máme.
2: Přibližuje funkci předškoláckého tábora hospodářská střediska volného času Tempo Lucie Kelblová.
4: Dneska jdeme se podívat do staré školy. To je jeden z výletů, jinak další výlet máme i do planetária.
5: My máme pro vás takovýhle pracovní list, kde jsou namalované čísla. A jsou tam jedna, dva a šipky. A je ukázáno, jak to máte napsat.
6: Jak to obtáhnout,
5: přesně.
2: Pátek se vypraví i do současné školy a můžou si tam třeba rezervovat lavice. Spolné, Daniel Zach, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Polensku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Začíná.

0: v Muzeu autíček v Přísedce.
1: Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi. Let's go,

0: Dobrý den, přejeme, jsou tu krátké zprávy.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: 150 tisíc korun z charitativní cyklojízdy pomůže vybavit novorozenecké oddělení novoměstské nemocnice. Sportovci, včetně známého propagátora jízdy na historických kolech Josefa Zimovčáka, peníze vybrali při průjezdu Žďárskými vrchy a část získali od sponzoru. Nemocnice za ně pořídí přístroje ke zvýšení komfortu a bezpečnosti novorozenců. Odpalování pyrotechniky na sportovních stadionech by mohlo být trestným činem. Po jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech to ve sněmovně řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Trestné by nově bylo také zahalování obličejů na stadionech. Do centrální evidence psů zatím svá zvířata zaregistrovalo 145 tisíc lidí. K 19. srpnu to potvrdila veterinární komora. Zápisy do registru dělají veterináři hlavně při očkování proti vzteklině. Majitelé psů musí do evidence zvíře zanést do 3 let, jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Povinné je to od července. Za zapsání do registru se veterináři účtují poplatek. Jde o několik stovek korun. Americká vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX představila plán na nový kosmodrom pro své lodě Starship. Raketovou základnu chce postavit v jižní Louisianě za nejméně 2 biliony korun. Dohodu o zahájení výstavby firma oznámila na společné akci s guvernérem Jeffem Landrym. Areál má mít rozlohu přes 50 tisíc hektarů. České volejbalistky v Brně postoupily do osmifinále domácího mistrovství Evropy. Účast mezi 16 nejlepších mají jistou po výhře 3-1 na sety nad Ukrajinou. Základní skupinu šampionátu české volejbalistky uzavřou zítřejším soubojem s Bulharkami. V Humpolci nebo Svratouchu je právě 13 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 15. Dnes nás čeká oblačno, po ránu a dopoledne, především na severu Vysočiny s přeháníkami. Odpoledne se srážky objeví už pouze výjimečně a oblačnosti ubyde až na polojasno. Teploty se budou držet mezi 22 a 25 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 stále opatrně na 130. kilometru ve směru na Brno. Odklízejí tam střed osobního auta a dodávky. Havarovaná vozidla jsou už okrajní u Krajnice. Připravte se ale raději na zdržení. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hokejisté prvoligové Jihlavy letos netradičně v přípravě nastupují proti extraligovým týmům. Podle trenérů to byl záměr, který se zatím vyplácí. Dukla dokázala už 3 celky z vyšší soutěže porazit a doplnění kádr se zatím jeví velmi silně, jak uslyšíte v reportáži Adama Kodeta už za chvíli. Je 6:33.
2: Dobré ráno.

0: To byl Michal Tučný a jeho písnička Medicine Man v 6.41 ve středečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Hokejisté prvoligové Dukly Jihlava letos budou chtít po třetí v řadě postoupit do baráže o extraligu. A aby si porovnání mezi oběma soutěžemi vyzkoušeli už v létě, domluvili si přípravná utkání téměř výhradně s extraligovými soupeři.
1: Byl to záměr, my jsme hrozně rádi, že se nám to povedlo letos, my jsme vždycky chtěli, není to úplně tak jednoduchý, ty týmy z extraligy přemluvit nebo se s nima domluvit na ten přípravný zápas a musím říct, že letos nám to hrozně pomohla aréna. Ať Kometa nebo Hradec Králové chtěli do té arény se podívat.
2: A týmu asistenta Karla Nekvasila to pomohlo i s herní motivací už v přípravě. Z 5 dosavadních extraligových soupeřů dokázal porazit 3. České Budějovice, Mladou Boleslav a naposledy Olomouc.
1: Samozřejmě ty týmy taky nehrajou plný, je tam spousta mladých kluků, my jsme taky některý nehráli, ale prostě viděj ten rozdíl, protože i ty mladí kluci, když trénují s tím extraligovým týmem, tak prostě ty návyky a tu rychlost toho rozhodování, toho provedení prostě tam mají. A viděj, na jaký úrovni bychom měli být, aby jsme pomyšleli na ten tížený úspěch.
2: Porovnání s extraligou může jihlavskému týmu pomoci si uvědomit, že rozdíl mezi oběma soutěžemi nemusí být tak zásadní a že dosud neprostupná baráž nemusí být nutně nepřekonatelnou překážkou. Dukle navíc nahrává i to, že drtivá většina hráčů v kádru je v klubu několik let a změn bylo letos v létě opět jen několik.
1: My jsme každopádně nechtěli do toho týmu nějak extra zasahovat. Po titulových nějakých sezónách ten tým úplně ještě rozbít, se všema klukama jsme se byli schopni domluvit. Samozřejmě ty kluci, kteří tady jsou s náma už delší dobu, tak prostě ví, co po nich budeme chtít, ale stejně je to o tom prostě přes to léto nabruslit spoustu kilometrů. A musím uznat, že v žádném z těch zápasů přípravných, i když jsme prohráli, jak s Hradcem, tak s Kometou, jsme nevyhořili bruslařsky. Že opravdu zatím, i když je to z plného tréninku všechno, tak těm týmům jsme byli jakoby rovnocený bruslení. Samozřejmě byla tam ta šikovnost, kde třeba na straně těch soupeřů byla větší, ale jinak jakoby zatím to vypadá slušně.
2: Tým s výjimkou obránce Ondřeje Dlapy opustili spíše hráči, kteří byli na okraji sestavy. A přibyli do něj v očích trenéra Karla Nekvasila ti, kteří kvalitativně hru Jihlavy pozvednou a vytvoří potřebnou konkurenci. Kanadský střelec prověřený dánskou ligou Todd Winder, obránce Michal Plutnar po 8 kompletních sezónách v extralize, nebo lotyšský bek Ralf Bergmanis z tituly z americké univerzitní soutěže.
1: Prostě je trošku přetlak, je trošku tlak na ty kluky taky, ale silnější ono stejně ve finále pak bude záležet, jak si to prostě sedne, protože teď ten tým je širší, no a na někoho to místo prostě nezbyde. Takže ono i z tohohle pohledu to bude jak pro nás těžší, tak pro kluky se vyrovnat s tím, že prostě třeba tu místo nějaký ty zápasy mít nebudou, nebo budou náhradníci nebo cokoliv, takže ono je potřeba pak se popasovat i s tím letím, ale samozřejmě posilujeme proto, aby jsme byli lepší. Tak doufejme, že to tak bude a cítíme to tak.
2: Věří asistent trenéra hokejové Dukly Jihlava Karel Nekvasil. Cílem je po třetí v řadě se dostat do baráže a ideálně ji tentokrát zvládnout vítězně. Zázemí má totiž tradiční tým z Vysočiny v podobě nové haly extraligové. Adam Kudet, Český rozhlas.
0: Hokejisté jihlavské Dukly včera hráli další přípravný zápas, tentokrát v Chrudimi, postavili se pardubickému Bčku a utkání skončilo výsledkem 5-1 pro Jihlavu.
3: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

0: počasí.
1: 6. hodina 8.40 minuta v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina s námi meteoroložka Andrea Kvapilová. Dobrý den vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak máme tady středu 26. srpen, do jakého rána se na Vysočině probouzíme?
2: Tak převažuje nám velká oblačnost, teploty se nám aktuálně pohybují od 15 do 13 stupňů. Vítr nám k tomu vane převážně východních směrů, slabý do 15 km za hodinu.
1: Co máme od dnešního dne očekávat?
2: Tak ze začátku bude převažovat velká oblačnost, zataženo až oblačno. Během dne potom nám začne ta oblačnost pozvolna ubývat. Na některých místech se dočkáme i polojasné oblohy. Ojediněle se nám mohou vyskytnout přehánky. Pravděpodobnější to během dne bude spíše v té severní části kraje, ale k večeru je pak i drobná šance, že by se mohly vyskytnout i na jihu kraje. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 22 do 25 stupňů. Vádnám k tomu bude vítr slabý, odpoledne bude přechodně potom i mírný východních směrů do 20 km za hodinu.
1: Jak vypadá předpověď na zítřek?
2: Tak ještě v noci se nějaké ojedinělé přehánky mohou vyskytnout, to hlavně v té první části noci. Jinak čekáme polojasno až skoro jasno, přechodně může být oblačno, to hlavně teda během těch ranních a dopoledních hodin, ty nejnižší teploty od 14 do 11 stupňů, ty nejvyšší teploty očekáváme od 24 do 27 stupňů a vádnám k tomu bude vítr slabý východních směrů, během nepotom bude mírný jihovýchodní do 20 km za hodinu.
1: Předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová, děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Řekni fór.
1: Sedí psychiatr v ordinaci ve svém křesle a nikde ani noha. Ale najednou se otevřenými dveřmi vplazí chlápek a něco drží v puse. Psychiatr je potěšen, že má klienta a hned se začne vyptávat, kdo pak mi to sem přichází, že by nějaký pejsek? Chlápek na zemi jen nesouhlasně zavrtí hlavou. Takže nějaký červíček? Chlápek něco nesrozumitelně zamumlá. Takže by to byla nějaká housenka, třeba je taková krásná zelená, co?

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Páni řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Mezi trestné činy by mohlo od příštího roku přibýt používání pyrotechniky na stadionech. Polenské středisko volného času pořádá přípravný tábor pro prvňáky. Fotbalisté FC Vysočina prošli do třetího kola poháru. Jihlavští i třebíští hokejisté vyhráli přípravné zápasy. Čekáme oblačno a zpočátku přeháníky teploty do 25 stupňů. Začínají zprávy, dobré středeční ráno přeje Karol Pěška. Použití pyrotechniky na stadionech by mohlo být nově trestným činem. Po jednání pracovní skupiny, která řeší bezpečnost na fotbalu, to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Přibýt by mezi trestné činy mohlo také zahalování obličejů na stadionech. Změny jsou součástí novely zákona o podpoře sportu, kterou chce vládní koalice předložit v září. Platit by měla od příští podzimní ligové sezóny. Zpřísnění trestů podle ministra Šťastného požadují zástupci sportovních klubů.
5: Není to rozhodnutí politiků, je to skutečně jasný požadavek ze sportovního prostředí, ať už jde o FAČR, tak o zástupce ligové asociace, tak i zástupce klubu.
3: Součástí změn je i zavedení registru problémových fanoušků. Spravovala by ho Národní sportovní agentura ve spolupráci s jednotlivými kluby. O vymazání z databáze by mohli lidé v oprávněných případech požádat. Budoucí prvňáci v Polné se na nástup do školy připravují na týdenním příměstském táboře. Zaplnilo se všech 24 míst. Děti chodí do střediska volného času, kde tráví týden hraní, ale i ukázkami učení. Tábor funguje už čtvrtým rokem, vysvětluje tamní hospodářka Lenka Kelblová.
6: Celý tábor Budu školák probíhá hlavně hravou a zábavnou formou. Chceme, aby si děti hlavně především užili ten tábor, ale zároveň, aby si i postupně zvykli na to, že školní den bude úplně jiný, než jaký byl den ve školce.
3: Francouzská astronautka Sophie Anedotová a její americký kolega Anil Menen vyměnili anténu na mezinárodní vesmírné stanici. Zařízení se snažili opravit už minulý týden. Kvůli technickým problémům se jim to ale podařilo až teď. Anedotová je první francouzskou astronautkou, která vstoupila do vesmíru.
7: Video zachycující výměnu antény zveřejnila Evropská vesmírná agentura, kde Sophie Anedotová působí. Astronautka ve volném vesmíru strávila asi 6,5 hodiny. Spolu s Anilem Menonem opravili anténu, díky které bude moc mezinárodní vesmírná stanice komunikovat s řídícím centrem v americkém Houstonu v Texasu. Důležitá je zejména kvůli tomu, že dokáže přenést velké množství dat. Astronauti starou anténu odmontovali už před týdnem kvůli poruše na šroubech a spojnicích, ale museli s instalací nového zařízení počkat další týden. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Sport.
3: Fotbalisté FC Vysočina v Praze splnili roli favorita. Třetiligový Motorlet porazili 3-0 a postoupili do třetího kola domácího poháru. Výrazně k tomu přispěli úvodní dva góly jihlavského křídelníka Ousmane Sambou. Třetí branku pak ještě přidal Lukáš Moudrý. Jihlavští i třebíčtí hokejisté slavili výhry v přípravných zápasech. Dukla vyhrála v Chrudimi nad B týmem Pardubic 5-1. Horácká Slavia se představila na Slovensku, kde porazila druholigovou Skalici 4-2.
4: Počasí.
3: V Humpolci nebo Svratouchu je právě 13 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 15. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, během dne začne mraku ubývat až na polojasno. Pouze ojediněle se mohou vyskytnout přeháníky. Teploty se budou držet mezi 22 a 25 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 buďte opatrní na 130. kilometru ve směru na Brno. Brzy ráno se tam osobní auto střetlo s dodávkou. Havarovaná vozidla už jsou u Krajnice, ale ještě probíhá vyšetřování nehody a připravte se i na možné zdržení. A na D1 také zpomalte v úseku od 122. po 134. kilometr, rovněž ve směru na Brno. Pohybuje se tam pomalu jedoucí osobní auto s přívěsným vozíkem, vezoucí bagr. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Sedmá hodina, pátá minuta, přeji vám krásné středeční, krásné cuketové ráno. Už vám někdo nabídl cuketu? Zahrádkáři mají přebytky. Jaký je o cukety zájem? To nám po čtvrt na osm v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina prozradí Veronika Bartes-Vohralíková.
4: Dobré

0: To byla skupina Eagles v 7.12. Přejeme vám všem dobrý středeční den. Máme 26. srpna. Je to 70 let ode dne, kdy v Německu vyšlo první číslo časopisu pro mladé Bravo. Možná na tu éru taky pamatujete, jak to v 90. u nás v Česku letělo. Každopádně, co dalšího se přihodilo 26. srpna, to připomene Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa, 26. srpna, svátek má Luděk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. 26. srpen je osudovým dnem českých králů. V roce 1278 padl v bitvě na Moravském poli král Železný a Zlatý, Přemysl Otakar II. O 68 let později v roce 1346 pak u Kresčaku i první Lucemburk na trůnu, Jan Lucemburský. Slepý král tedy vjel se svými věrnými do bitevní Vřavy proti Angličanům přesně před 680 lety. Králem se stal ten den Karel IV. I on u Kresčaku bojoval. Bitvu vyhrál anglický král Edvard III. Zbytky lidské kostry pravěkého člověka v německém údolí Neandertal objevil profesor Johann Karl Fullerod před 170 lety v roce 1856. Převratný objev pojmenoval podle místa nálezu a pro svět byl tehdy Neandertálec šokující a nepřijatelný. Fosilní předvěký člověk podle tehdejší vědy a hlavně náboženství přece neexistoval. Úzkorozchodná tramvaj v Jihlavě začala jezdit v roce 1909. Měla 8 zastávek. Trasa vedla z hlavního nádraží na Horní náměstí. V provozu byla do roku 1948. Před 5 lety během spěšného opouštění Afghánistánu, poté co byl obsazen Talibánem, se u letiště v Kábulu odpálil sebevražedný atentátník. Zahynulo nejméně 182 lidí, včetně 13 amerických vojáků. Za útokem stála organizace Islámský stát Chorásán. Zimní český král Fridrich Falcký se narodil v roce 1596, to je 430 let. A já přeju hezký den.

0: Skupina Elán, otázníky, za chvíli Věra Martinová, Nebe peklo ráj, anebo Dan Bárta a píseň Hraboše.
1: Počasí.
0: 7.19, takový máme aktuální čas, je středa 26. srpna, dnes bude na Vysočině oblačno, po ránu a dopoledne především na severu Vysočiny čekáme přeháňky. Odpoledne se srážky objeví už pouze výjimečně, oblačnosti ubyde až na polojasno a teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.

0: To byla Věra Martinová v 7.22 na Českém rozhlasu Vysočina. Na zahrádkách ve velkém dozrávají cukety. Tuto zeleninu sice podle Zelinářské unie Čech a Moravy na Vysočině farmáři ve velkém nepěstují, u drobných zahrádkářů je ale velmi oblíbená. Často generují i přebytky. Pěstitelé je pak nabízejí jak v rodině, tak i kolegům.
1: Tady mám cukety, že to už jsem otrhala, to mám na stole. To jsou to a pak mám ještě tam dole až vzadu.
2: Paní Dana mi ukazuje svůj záhon v Jihlavské zahrádkářské kolonii na Skalce.
3: Kolik? 1, 2, 3 kousky vidím. Mm-hmm. Jakou jste letos měla úrodu cuket?
1: Bohatou. Bylo jí hodně. Že to nespotřebuju a rozdávám.
3: A komu to dáváte?
1: Sestře, neteřím, protože děti tady nemám, děti jsou pryč, jo? Takže a já spotřebuju. No. Já mám nejradši řízky a placky cuketový.
3: A zhruba kolik kousků jste letos rozdala?
1: No takových 10, 10, 12.
3: No. A ještě další budou.
1: Jo, ještě budou, jo, ale už to vykopu, už je nebudu chtít. Protože jsou problémy, kdo to pak si vezme, už nikdo moc nechce, jo.
3: Takže už úplně ukončujete kariéru cuketovou.
1: Ano, to už budu, jo.
2: Naopak paní Jana na zahradě u domu ve Větrném Jeníkově své pěstování cuket postupně vylepšuje.
4: Já to dávám do kompostéru jednu, protože já mám 3 kompostéry a na to potom zasadím tu cuketu. Aha. A pak ještě dám vedle, co nahážu tu hlínu, tak dávám potom vedle jednu tu druhou cuketu.
3: Takže ji tady pěstujete v tom kompostéru, protože má lepší půdu.
4: Ano.
3: Prkínko, to je dobrý chyták.
4: No právě, že to tam jako říkali, no, že se má pod mě dát jako prkínko pod tu cuketku, aby prostě neleželo na té zemi a ne, když se zalejvá, že jo, aby nehnila.
3: Když jste to našla, tu radu?
4: Na YouTubičku.
3: A kolik jste na to měla cuket?
4: No zatím teda jako moc ne, protože jak bylo velký sucho, ale teď jak vidíte, tak mi rodí dost.
3: Přijde druhá vlna.
4: Přijde druhá vlna.
3: Rozdáváte je, nebo je všechny zpracujete?
4: Někdy je rozdám, jako třeba sestře nebo kamarádkám do práce, to vždycky mají radost. A nebo prostě z nich dělám jako klasicky bramborák, buchtu.
2: Cukety je podle zahrádkářů možné pěstovat až do podzimu, dokud teploty neklesnou pod 4 stupně Celsia.

0: byla Kylie Minogue, před námi zprávy a Karel Pěška.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature inspektoři našli nadlimitní množství alkaloidů. Tyto látky můžou zvyšovat riziko rakoviny. Potravinářská inspekce doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Zvýšené množství nebezpečných látek odhalila v šaržích All Nature Bio dětský čaj Průdušky se slézem. Jedna má minimální trvanlivost do října 2027, druhá do března 2028. Po hřbitově v Křižanově na Žďársku se pohybuje stavební technika. Městys upozorňuje návštěvníky, aby byli opatrní. Stavebníci zaměřují skutečný stav a odkrývají zeminu pro chodníky. Začínají tím opravy, které zahrnují uložení vodovodu, osvětlení a úpravu cest. Nejnižší platový tarif by se mohl zvýšit. Dnes o tom budou jednat odboráři. Chtějí se věnovat návrhu úprav platových tabulek, který jim a zaměstnavatelům na začátku týdne představila vláda. Podle šéfa odborářů Josefa Středuly jde o revoluční změny. Jejich součástí je zvýšení nejnižšího tarifu na výši minimální mzdy. Ta by se od ledna měla zvednout na 24 900 korun. Kanadská vláda oznámila odvetná cla na některé zboží ze Spojených států. Od 8. září se za něj budou platit dovozní poplatky ve výši 15, 25 nebo 50%. Týkat se budou 700 amerických produktů v hodnotě 20 miliard dolarů v přepočtu přes 410 miliard korun. Spojené státy už v sobotu vyhlásily 50% cla na vybrané kanadské zboží ve stejné hodnotě. Slovinský cyklista Tadej Pogačar udělal další krok k vítězství na španělské Vueltě. V Andoře vyhrál horskou čtvrtou etapu. Po 50-kilometrovém solovém úniku vede celkově o bezmála 3,5 minuty. Jediný český účastník, rodák z Třebíče Jan Hirt, dojel 17. a průběžně se posunul na 23. pozici. Na lídra Pogačara ztrácí téměř 10 minut. V Havlíčkově Brodě nebo Hubenově je právě 13 stupňů, v Třebíči 15. Dnes nás čeká zataženo až oblačno. Během dne začne mraků ubývat až na polojasno. Pouze ojediněle se mohou vyskytnout přeháníky. Teploty se budou držet mezi 22 a 25 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Jihlavsku projíždějte opatrně po silnici číslo 134 mezi Batelovem a obcí Nová Ves. Leží tam na vozovce sražená mrtvá sena. Na D1 zpomalte na 130. kilometru ve směru na Brno. Stále tam odstraňují raní střed osobního auta s dodávkou. Odstavená vozidla už jsou u krajnice, připravte se ale raději na možné zdržení. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přejeme krásné středeční ráno, jsou 3 minuty po půl osmé. Znáš mě?

0: Karel Zech, máš chuť majoránky v 7.39 na Českém rozhlasu Vysočina. Co všechno víte o žížalách? Své znalosti teď můžete porovnat s Martinem Písaříkem na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt končící žitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: To byla švédská skupina Ace of Base, za chvíli Jana Kratochvílová Milování za svítání, anebo Petr Muka písnička All Amour.
1: Počasí.
0: 26. srpen, tedy dnešní den, bude na Vysočině oblačný, teď po ránu a dopoledne především na severu Vysočiny čekáme přehánky, odpoledne se srážky objeví jen výjimečně, oblačnosti ubude na polojasno a teploty se dnes budou držet mezi 22 až 25 stupní Celsia.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Švédka, která mluvila česky a stála u zrodu Československa. Přátelila se s našimi prvními prezidenty, žila odvážně a dobrodružně. Narodila se na chladném severu, ale její srdce bylo vždy ochotné pomoci druhým. V sobotním díle uslyšíte o ženě, která zanechala v našich dějinách nesmazatelnou stopu.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Čtyři čeští cestovatelé a jedno velké dobrodružství v rovníkové Africe. Na tajemném ostrově jezera Turkana, kde se prý ztrácejí lidé, narazili na odkaz pozoruhodné ženy. Narodila se v Opavě, vyrůstala v údolí Moravice. Svět ji zná jako Joy Adamsovou, autorku proslulého příběhu Lvice Elzy. Nedělní příběh nás za ní zavede.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7.50, hladíte Český rozhlas Vysočina, cítím ne jednu, ale hned několik vůní. Přicházejí makovičky.
1: Makovičky. Čemu jsou dobré voňavky?
2: Aby jsme voněli. Aby když třeba jdeme na koncert, tak aby jsme nesmrděli a aby jsme tam šli voňaví.
1: My smrdíme?
2: Ne. Aby jsme mohli cvičit. To je na pot, kdyby.
3: Já vždycky po turnaji, že jsem spocený a místo voňavky půjdu se umýt, dám si šampon na vlasy a pak budou mi vonět vlasy.
1: Holky, máte voňavku svoji?
4: Takovou zelenou, kytkovou. A donos mi Ježíše. Včera jsem šla k kadeřnici, tak jsem se nevonila mamčovou voňavkou, protože svoji jsem někam dala a nevím teď kam.
1: Mají i kluci voňavky?
3: Já mám takovou voňavku a má obrázek Mimoňovou.
5: Můj taťka se taky voní někdy.
6: Můj taťka si dává voňavku do paží, když jde do práce, protože on se tam potí a jezdí v autobusu.
7: Pán a paní mají jiný voňavky.
8: Maminčina voňavka voní víc než kluková.
1: Z čeho se voňavky dělají?
9: Z kytek.
10: Levandule.
11: Šeřík.
12: Kůže.
1: Makovičky.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím pivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Může se podívat? Jim si nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Milenka sledovaného disidenta se stane terčem posedlosti agenta STB. Oceňovaný film Pouta. ČT2. Jejich půvabné kolegyně záhadně mizí jedna po druhé. Komedie Četník a Četnice. A ČT Art. Mistr smyšlených historek i mystifikací. Je možné po více než 100 letech od jeho smrti zjistit, jaký doopravdy byl? Dokument Jaroslav Hašek, skutečný a neznámý. Středeční večer s Českou televizí.
8: Je středa, je 26. srpna, vysíláme zprávy.
9: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
9: Příští týden zahájí provoz přímá autobusová linka z Jihlavy do Českých Budějovic. Server i rozhlas zneužili neznámí útočníci v dezinformační kampani. Zemřela americká zpěvačka Dolly Parton, bylo jí 80 let. Dnešek bude zamračený s ojedinělými přeháníkami teploty do 25 stupňů. Zprávy začínají, dobré středeční ráno přeje Karel Pěška. Nový přímý autobusový spoj propojí Jihlavu a České Budějovice. Jezdit začne od pondělí 31. srpna a zastavovat bude mimo jiné v Pelřimově, Kamenici nad Lipou a Jindřichově Hradci. V pracovních dnech mají spoje z Jihlavy vyjíždět v 5.40 ráno, v neděli ve 3:15. Spojení prodlouží už stávající linku mezi Českými Budějovicemi a Humpolcem, vysvětluje mluvčí společnosti IKOM Transport Martin Havran.
10: Prodloužením linky tak chceme nejen propojit obě krajská města, ale zároveň tím reagujeme na požadavky našich cestujících z Humpolce a Pelřimova, kteří mají zájem o obnovení námi dříve již provozovaného časného ranního spoje do Českých Budějovic.
9: Poslanci budou návrh na změny rozpočtových pravidel projednávat znovu dnes ráno. Debatu přerušili po 11 hodinách. Novelu zákona k veřejným rozpočtům vrátil poslancům prezident Petr Pavel a ti se jí tedy musí znovu zabývat. Koaliční poslanci jsou připraveni prezidentské veto přehlasovat. Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyberdefense 24.
11: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
12: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
11: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
13: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
11: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
9: Po krátkém boji s rakovinou zemřela ve věku 80 let americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Parton. Byla držitelkou několika cen Grammy a jednou z nejúspěšnějších country zpěvaček historie. Za svou kariéru prodala přes 100 milionů desek a 25 jejich písní se dostalo na první místo americké hitparády. Proslavila se především hitem Jolene ze 70. let.
0: Sport.
9: I hlavští fotbalisté bez větších potíží prošli do třetího kola domácího poháru. Na hřišti třetiligového Motorletu Praha vyhráli 3-0. Dva góly za FC Vysočina vstřelil Ousmane Sambou a jeden dal Lukáš Moudrý. Prvoligovým hokejistům z Vysočiny se v přípravných zápasech dařilo. Jihlavská Dukla vyhrála v Chrudimi nad B týmem Pardubic 5-1 a horácká Slavia Třebíč na Slovensku zdolala druholigovou Skalici 4-2. Přátelské duely odehráli také další hokejisté z našeho kraje. Velké Meziříčí zvítězilo nad Havlíčkovým Brodem 4-3 a Žďár nad Sázavou prohrál na ledě Techniky Brno 0-5.
0: Počasí.
9: V Havlíčkově Brodě nebo Hubenově je právě 13 stupňů, Třebíč hlásí 15. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, během dne začne mraku ubývat až na polojasno. Pouze ojediněle se mohou vyskytnout přeháníky. Teploty se budou držet mezi 22 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
9: Na možné zdržení se připravte, pokud jedete po dálnici D1, konkrétně v oblasti 130. kilometru ve směru na Brno. Brzy ráno se tam osobní auto střetlo s dodávkou, na místě jsou policisté, vozidla už jsou u krajnice. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Kdy skončí komplikace s objízdnými trasami a otevře se opravovaný úsek silnice první třídy číslo 19 mezi Havlíčkovým Brodem a Přebyslaví? Na to dostanete odpověď v této půlhodině středečního dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. Taky vás pozveme na letní noc na zámek do Nového Města na Moravě. Hrajeme písničky, které nestárnou. Teď pro vás mám Luci, Šrouby do hlavy a pak si připomeneme právě ten velký hit zesnulé Dolly Parton. Čeká nás písnička Jolene už za chvíli.
0: Dobré ráno.

0: Českého rozhlasu Vysočina zdravíme do Nového Města na Moravě paní Anetu Linkovou. Dobrý den vám přeji.
1: Dobrý den.
0: Co pak jste si nachystali na páteční noc na zámku?
1: My jsme si připravili letní noc na zámku, která je prostě pro všechny, kdo si chtějí na konci léta vyjít a hezky se oblíct a protančit noc pod širým nebem.
0: Ano, vy máte dokonce dress code, je to tak?
1: Dress code je doporučený, ne povinný, ale máme to jako white light, summer dress party, takže jo.
0: Co na letní noci na zámku v Novém Městě na Moravě zažijeme?
1: Kromě toho, že bude hrát skvělá kapela The People, tak Horácká galerie, se kterou Kulturák město a nemocnice tuhle akci pořádá. Má připravený komentovaný prohlídky speciální, máme tam super kolo štěstí. Nemocnice připravuje občerstvení a raut, takže si myslím, že tam bude zábavy dost. Hmm. Ale hlavně je to událost, na kterou se nejde jen kvůli programu, ale taky kvůli té atmosféře a lidem, který tam potkáte.
0: Zmínila jste kolo štěstí. Co třeba budeme moci na kole štěstí vyhrát? Prozradíte nebo ne?
1: Máme tam nějaký alko nebo nealko drinky do stánku, který bude na místě. Jsou tam volňásky do kina. Nemocnice sehnala spoustu balíčků a dárků i hodnotnějších, takže si myslím, že kolo štěstí toho nabídne hodně. Asi nejvtipnější výhra, která tam je, je políčko dneska vypadáš skvěle a to je tvoje největší výhra.
0: Tak to je zase opravdu hezké. Zeptám se, jak je to se vstupenkami? Jsou stále k mání?
1: Vstupenky budou k prodeji i na místě. Teď ještě je můžete ulovit za lepší peníz v rámci předprodeje na SMS tiketu nebo v informačním centru, které se aktuálně nachází právě v prostorách Horácké galerie.
0: Na páteční letní noc na zámek do Nového Města na Moravě zvala paní Aneta Linková. Tak ať se noc vydaří a užijte si ji naplno. Díky a hezký den.
1: Super, díky, mějte se.
2: Jsme s vámi i na Novoměstsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla Helena Vondráčková, když zabloudíš, tak zavolej. Přejeme všem hezké ráno ve středu 26. srpna. Máme 2 minuty po 8:45. Řidičům mezi Havlíčkovým Brodem a Přebyslaví se už brzy uleví. Otevření právě opravovaného úseku hlavní silnice první třídy číslo 19 je tam doslova na spadnutí. Na místo teď zamíříme s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou.
1: Na konci letních prázdnin v pátek 28. srpna otevřeme po rekonstrukci na Vysočině silnici 1/19 mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví. Důvodem pro opravu byl úzký profil komunikace a hlavně nestabilní svah nad řekou Sázavou, který způsoboval posuvy vozovky. Řešením byl částečný zářez do protějšího svahu s maximálním možným oddálením silnice od nebezpečné hrany nad řekou. Upravili jsme taky sjezdy a instalovali nová svodidla.
0: Říká Petra Drkulová, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
2: Počasí.
0: Dnes ve středu 26. srpna bude na Vysočině oblačno, po ránu a dopoledne především na severu Vysočiny čekáme přehánky. Odpoledne se srážky objeví už pouze výjimečně a oblačnosti ubude až na polojasno. Teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia. Výkyvy počasí letos trápí pěstitele hospodářských plodin a zahrádkáře. Hrozí Česku nedostatek některých plodin? Zeptáme se, a to paní Zuzany Přibylové, tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy. Už za chvíli.
2: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Medovice, ta se pije, ale...

0: Ivanu Martinu Jirousovi, proč se jezdil hlásit na SNB do Telče na koni a proč to vůbec nebylo romantické, odpovědi uslyšíte v reportáži.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Emma Drobná, Adam Ďurica, Naše hriechy, 7 minut před 8:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Pěstitelé plodových rostlin mají za sebou náročné měsíce. Museli se vyrovnat třeba s extrémními výkyvy teplot, včetně horka a sucha. Jak se to podepsalo na úrodě a kvalitě tuzemské zeleniny? Zeptáme se paní Zuzany Přibylové, tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy. Přeji vám hezké ráno.
1: Hezké ráno vám všem.
0: Prozraďte tedy, jak se letošní počasí a teplotní výkyvy podepsaly na celkové úrodě zeleniny v Česku.
1: Takže ten vliv je samozřejmě poměrně zásadní. Ta letošní sezóna je pro naše pěstitele velmi náročná vlastně už od počátku, že od našich členů máme informace o poškození od jarních mrazů přes jarní sucho a samozřejmě tedy přes stoletní sucho a vysoké teploty. Takže dopad určitě na českou zeleninu je a bude. Zeleniny některých druhů bude méně, bude třeba nižší kvalita, ale samozřejmě hlavně pěstitelům významně rostou náklady, a to především díky nákladům na závlahy. U kterých druhů? Je to průřezově samozřejmě, protože teďka v těch letních měsících na polích je především plodová zelenina, košťálová zelenina, tak je to u těch druhů, které samozřejmě jsou aktuálně na poli. Nicméně, protože některé druhy budou na poli až třeba do konce listopadu nebo do poloviny listopadu, ještě se ta situace samozřejmě nějakým způsobem může bude vyvíjet a samozřejmě určující bude to počasí, které teďka v těch následujících 2-3 měsících budeme mít.
0: Podle vás bude se muset zelenina ve větší míře dovážet ze zahraničí?
1: Zeleninu vlastně každoročně dovážíme 2/3 už nyní, takže rozhodně z dlouhodobého hlediska ten letošní rok nebude nějak jako extrémní a odlišný. Nicméně určitě bude rozhodovat situace nejenom u nás v České republice, ale i v okolních zemích a v celé Evropě, jak to letos s tou sezónou zeleniny bude.
0: Zvažují čeští pěstitelé kvůli častějším vlám veder a suchu třeba i změny druhové skladby plodin?
1: Samozřejmě určitě zvažují a určitě se přizpůsobují, prostě zelenáři se přizpůsobovat musí, protože ta zelenina prostě patří mezi takové ty zemědělské citlivé komodity. Určitě se hledají odolnější odrůdy, mění technologie, prostě se nakrývají, pořizují se moderní závahové technologie a určitě se mění i to spektrum té pěstované zeleniny. Trošku se bojíme, že vzhledem k tomu, jakým těm rizikům jsou vystaveni pěstitelé

0: posledních letech, že to povede i k určitému nějakému omezování zeleniny, což je samozřejmě velký problém, protože pokud zeleninu někdo přestane pěstovat, velmi, velmi těžko se k ní vrací.
1: To říká tajemnice Zrinářské unie Čech a Moravy paní Zuzana Přibylová. Děkuju za rozhovor a přeju hezký den.
0: Hezký den vám.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Je půl deváté.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Novorozenecké oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě pomůže vybavit 150 tisíc korun z charitativní cyklojízdy. Sportovci, včetně známého propagátora jízdy na historických kolech Josefa Zimovčáka, peníze vybrali při průjezdu Žďárskými vrchy. Další část získali od sponzorů. Nemocnice za ně pořídí přístroje ke zvýšení komfortu a bezpečnosti novorozenců. Odpalování pyrotechniky na sportovních stadionech by mohlo být trestným činem. Po jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech to ve sněmovně řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Trestné by nově bylo také zahalování obličejů na sportovištích. Do centrální evidence psů zatím svá zvířata zaregistrovalo 145 tisíc lidí. K 19. srpnu to potvrdila veterinární komora. Zápisy do registru dělají veterináři hlavně při očkování proti vzteklině. Majitelé psů musí do evidence zvíře zanést do 3 let, jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Povinné je to od července. Za zapsání do registru se veterináři účtují poplatek. Jde o několik stovek korun. Americká vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX představila plán na nový kosmodrom pro své lodě Starship. Raketovou základnu chce postavit v jižní Louisianě za nejméně 2 biliony korun. Dohodu o zahájení výstavby firma oznámila na společné akci s guvernérem Jeffem Landrym. Areál má mít rozlohu přes 50 000 hektarů. České volejbalistky na evropském šampionátu v Brně zvítězily nad Ukrajinou 3-1. Už po předposledním utkání základní skupiny, tak mají jistý postup do osmifinále. Základní skupinu české volejbalistky uzavřou zítra, kdy se střetnou s Bulharkami. V Telči nebo Počátkách je teď 15 stupňů, v Dukovanech 17. Očekávejte zataženo až oblačno, v průběhu dne začne oblačnosti ubývat a může být polojasno. Jen ojediněle se dostaví přeháníky. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 na 130. kilometru ve směru na Brno brzy ráno havarovalo osobní auto a dodávka. Havarovaná vozidla už jsou u Krajnice, teď probíhá vyšetřování a odklízení nehody. Projíždějte tudy opatrně, dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: 8.33, zdraví vás Robin Šalamon, hrajeme písničky, které nestárnou, je tu Petr Novák, hvězdičko blízkavá. A po něm Václav Neckář, šalalalali. Hrozně.

0: Hledisko volného času v Plné u Jihlavy zve budoucí prvňáky, aby se rozloučili se školkovým obdobím a přeskočili do toho školního. O tábor je velký zájem. Kapacitu 24 dětí zaplnili bez potíží. Na děti čekají hry a taky náznaky učení.
1: Ne, tak musíme tam, když někdo nestojí na kytičce, tak vypadl a může vzít další kytičku.
2: Brzy škola, první třída, těšíš se?
1: Jo.
2: Kyti hází molitanovou kostkou, pak běží a kolik hodili, tolik kelímků na sebe převrací. Páťa má šestku. Potkal jste tady nějaké kamarády, co budou s tebou ve třídě? Tady dva vedle. To jsou dva kamarádi, po pravé, po levé straně. Víš, s kým budeš sedět lavici?
3: Asi...
2: Takže po levici.
4: Hlavně, aby se ty děti naučili něco. Aby věděli, že ta školka fakt byla o něčem jiným, než bude škola. Takže určitě ty výlety máme.
2: Přibližuje funkci předškoláckého tábora hospodářka střediska volného času Tempo Lucie Kelblová.
4: Dneska jdeme se podívat do staré školy. To je jeden z výletů, jinak další výlet máme i do planetária.
5: My máme pro vás takovýhle pracovní list, kde jsou namalované čísla. A jsou tam jedna, dva a šipky. A je ukázáno, jak to máte napsat.
6: Jak to obtáhnout.
5: Jak to obtáhnout, přesně.
2: Pátek se vypraví i do současné školy a můžou si tam třeba rezervovat lavice. Spolné, Daniel Sach, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Polensku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 8:45, to byla skupina Queen.
1: Počasí.
0: Na Českém rozhlasu Vysočina servíruje předpověď počasí meteorolog Petr Hruška. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Co tedy od středečního počasí v kraji Vysočina máme očekávat?
2: Dnes čakáme skôr veľkú oblačnosť, zamračené až oblačné počasie, aj keď potom postupne behom dňa mraky by mali pozvolna začať ubúdať sem tam až na polojasno. Zrážky sa objavia len výnimočne, malá pravdepodobnosť, keby sa niečo objavilo, tak v severnej časti kraja, aj teraz na okraji Vysočiny, na severovýchodnom okraji, hlavne na Žďarsku. Trošku sa nejaké slabé zrážky objavujú, ale to sú len také veľmi nevýrazné, takže aj cez deň sa ešte môžu sem tam vyskytnúť. Maximá 22 až 25 stupňov Celzia a vietor slabý, popoludní potom prechodne mierny východných smerov.
0: Tak to je stredeční počasí, jak vypadá to čtvrteční?
2: Tam by malo byť viac slnečného svitu. Očakávame polojasnú až skoro jasnú oblohu. Len prechodne môže byť i oblačno, to by bolo hlavne ráno a do poludnia. Minimá 14 až 11, maximá 24 až 27 stupňov Celzia, takže bude sa nám oteplovať a vietor zo začiatku slabý východných smerov, potom behom dňa mierny juhovýchodný.
0: To predpovídá meteorolog Peter Hruška. Moc vám ďakujem a naslyšenou.
2: Příjemný den prajem, naslyšenou.
0: 8:47, to je aktuální čas. Loučí se Robin Šalamon, po 9. hodině s vámi bude Hela Dvořáková. Já opět zítra ráno v 5. Přeji vám hezkou středu.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vládo, řekni fór.
1: Sedí psychiatr v ordinaci ve svém křesle a nikde ani noha. Ale najednou se otevřenými dveřmi vplazí chlápek a něco drží v puse. Psychiatr je potěšen, že má klienta a hned se začne vyptávat, kdo pak mi to sem přichází, že by nějaký pejsek? Chlápek na zemi jen nesouhlasně zavrtí hlavou. Takže nějaký červíček? Chlápek něco nesrozumitelně zamumlá. Takže by to byla nějaká housenka, třeba je taková krásná zelená, co? Chlap kroutí hlavou, pak nevydrží. Vyndá z pusy šroubovák a říká, doktore, já jsem správce sítě a zapojuji vám tady internet.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: že deti začne nám školný rok, dávajte na nás pozor.
1: Deti sú nejzraniteľnejšími účastníky silničního provozu. Myslete na ne.
0: Ďakujeme.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
2: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vrtulníky Venom a Viper se v náměšti znovu vrátili do provozu. Žižkova ulice v Jihlavě je po opravách opět otevřená. FC Vysočina prošla do třetího kola fotbalového poháru. Hokejisté Jihlavy a Třebíče vyhráli přípravné zápasy. Čekejte zamračeno, ojediněle sprchné teploty do 25 stupňů. Máme pro vás zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Vojenské vrtulníky Venom a Viper ze základny v náměšti nad Oslavou se znovu vrátili do vzduchu, oznámil to mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů byl pozastavený po červencové nehodě, při které zemřela jedna vojákyně a další čtyři lidé se zranili. Armáda minulý týden sdělila, že provoz helikoptér obnoví, až dokončí technické kontroly a proškolí posádky. České vojsko už obnovilo provoz vrtulníků, které působí v Polsku. Žižkova ulice v Jihlavě je znovu plně průjezdná. V úseku od Rantířovské ulice po Štefánikovo náměstí skončila rekonstrukce. Linky městské hromadné dopravy se na opravenou ulici vrátí zítra ráno. Další etapa výměny povrchu asfaltu hlavního průtahu městem mezi Štefánikovým náměstím a Hradební ulicí je naplánovaná na 26. září. Zahrádkáři na Vysočině teď ve velkém sklízejí cukety. Podle pěstitelů začali více plodit po posledních deštích. Jejich sezóna skončí až na podzim. Přebytky zahrádkáři často rozdávají.
3: Kolik jste letos měla cuket?
4: No zatím teda jako moc ne, protože jak bylo velký sucho, ale teď jak vidíte, tak mi rodí dost. Někdy je rozdám, jako třeba sestře nebo kamarádkám do práce.
5: Popisuje svou úrodu na zahradě paní Jana z Větrného Jeníkova. Podle mluvčí Zelenářské unie Čech a Moravy Alice Kouřilové nejsou na Vysočině velké plantáže.
6: Nemáme žádného velkého pěstitele z řad našich členů. Tím pádem zůstává vlastně zásobení cuketami na zahrádkářích jako samozásobitelích.
5: Velcí pěstitelé cuket jsou podle Alice Kouřilové v Polabí a na jihu Moravy. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Koaliční poslanci dnes chtějí přehlasovat prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Pevné hlasování hodlají zařadit na odpoledne. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné podle současných pravidel sestavit návrh státního rozpočtu na příští rok. Umožňují totiž schodek maximálně kolem 150 miliard korun. Letos má být 310 miliard. Příští rok plánuje ministryně Schillerová ještě vyšší schodek, zároveň ale deklaruje, že nepřekročí 400 miliard.
7: Mohli jsme předstírat, že schodek 150 miliard je reálný, napsat do rozpočtu nafouknuté příjmy, podhodnotit známé výdaje, ale to není můj styl. Volím cestu, na které budeme deficity každý rok snižovat, ale současně nezastavíme obranu, zdravotnictví, školství, dopravu ani energetickou bezpečnost.
2: Podle opozice je takové zadlužení státu v době hospodářského růstu a nízké inflace neakceptovatelný.
1: Sport.
2: Fotbalisté FC Vysočina v Praze splnili roli favorita. Třetiligový Motorlet porazili 3-0 a postoupili do třetího kola domácího poháru. Výrazně k tomu přispěli úvodní dva góly jihlavského křídelníka Ousmane Sambou a třetí branku pak ještě přidal Lukáš Moudrý. Jihlavští i třebíčtí hokejisté slavili výhry v přípravných zápasech. Dukla vyhrála v Chrudimi nad B týmem Pardubic 5-1. Horánská Slavia se představila na Slovensku, kde porazila druhou ligovou Skalici 4-2.
1: Počasí.
2: V Telči nebo Počátkách je teď 15 stupňů, v Dukovanech 17. Očekávejte zataženo až oblačno. V průběhu dne začne oblačnosti ubývat a může být polojasno. Jen ojediněle se dostaví přeháníky. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Humpolci v Pražské ulici havaroval traktor s cisternou. Na místě zasahují hasiči, jsou tam i policisté. Dejte velký pozor, šťastně dojeďte.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Hezké středeční dopoledne, v kalendáři 26. srpen. Chtě nechtě se blíží konec prázdniny. Já vím, školáci tohle obzvláště neradi slyší, ale teď pojďme třeba i my zavzpomínat na dětství. Kolik jste v dětství vůbec dokázali sníst čerstvých rohlíků? Třeba na posezení 10? Možná i svůj rekord po dnešním receptu si rádi připomenete. Tak si to nechte ujít. Do té doby brontosauři nebo Jiří Korn a windsurfing.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Schválně vzpomenete si ještě, jak jsme za covidové pandemie všichni doma pekli domácí chléb a taky rohlíky. Většina z nás se dávno už vrátila k tomu jednoduchému nakupování pečiva, ale přeci jenom někdo se k pečení rád čas od času také vrátí. Třeba ty dnešní rohlíky budou podle návodu hotové do hodiny.
2: Domácí pekárny byly kdysi velkou módou, ale chléb a vlastně i čerstvé domácí rohlíčky se dají upéct i bez ní. Kdo chce zkusit vstát ráno dřív a má doma droždí, mouku, sůl a sádlo, může využít následující recept. Má ho pro nás vítězka čtvrté řady soutěže Peče celá země Eliška Hlaváčová, která je sice především cukrářka, ale pečivo pro denní spotřebu pro ní není nic neznámého. Takhle umí do hodiny upéct 10 až 12 rohlíků.
3: Pokud chcete ráno čerstvé rohlíky do hodiny, nemáte doma pečivo, tak tenhle ten recept je zaručený a je geniální. Kdy se založí těsto, dáme do mísy mouku, trošku cukru podle gramáže, droždí zalijeme vlažnou vodou, necháme vzejít kvásek, poté zapracujeme sádlo. Pokud nemáme sádlo, můžeme nahradit stejnou gramáží másla, přidáme sůl, těsto zapracujeme do hladké, nelepivé konzistence a okamžitě po vypracování do hladkého těsta, tak rozdělíme na 10 rohlíků, 10 až 12, podle toho, jak chceme rohlíky velké. A v tenhle ten moment uděláme kuličku, z kuličky uděláme trouhelník zavineme do rohlíku a ten rohlík v tenhle ten okamžik necháme kynout do dvojnásobné velikosti, což trvá chvilku, protože to těsto je malé. A potom, co jsou nakynuté, takový tip, lépe těsto kyne, nesmí oschnout. Jakmile oschne, tak tam přestává proces kynutí, to znamená třeba poprášit vodou a přikrýt utěrkou. Nechat je kynout takhle. Když vidíme, že máme hezky nakynuté, tak nastavíme troubu na 230 stupňů a pečeme zhruba 16 až 18 minut.
2: U takových rohlíků bude asi ten největší problém počkat, až vychladnou, protože voní a křupou tak, že by si je člověk nejraději dal hned. Tak je zkuste a dobrou chuť.
1: Já možná k tomu ještě přidám informaci, že recept i se spoustou dalších receptů najdete právě v kuchařce Elišky Hlaváčové, která vyjde v říjnu, což je už za chviličku, a takže bude se jmenovat Neobyčejně obyčejná. Klidně si to zapište a v říjnu vyražte do knihkupectví, abyste si tuhle skvělou kuchařku pořídili, protože díky tomu budete moci péct tyhle dobroty, o kterých jsme si teď povídali.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: A my pokračujeme dál, protože v Borech na Žďársku o víkendu slavnostně otevřeli novou knihovnu. Na její prostory se jel podívat i náš regionální stopař Adéla Zachová, se kterou se spojíme už za pár minut.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tohle byla Vanessa Paradis, 9 hodin 24 minut a teď hurá za naším regionálním stopařem.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: Nová knihovna se slavnostně otevřela v Borech na Žďársku minulý víkend. Přestěhovat několik stovek svazků bylo opravdu náročné a pomoc přišli i místní obyvatelé. Jak teď nová knihovna vypadá, je zjistit i náš regionální stopař Adéla Zachová. Adélko, přejeme hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Tak knihovna se přestěhovala do nově vybudované obecní budovy a přízemí je vyhrazené pro dětskou skupinu Šiška 2 a v patře jsou potom nové prostory knihovny. Ta knihovna je krásná, obrovská, světlá, no a musím říct, že takovou hlavní dominantou je i obrovská šiška, kam si malí čtenáři můžou sednout s knížkou a já, přestože jsem velká, tak jsem to také vyzkoušela, vlezla jsem si dovnitř a je to takové krásné, klidné místo. No a tahle knihovna by neměla sloužit pouze jako místo k půjčování knih, ale také jako místo k setkávání a pořádání nejrůznějších vzdělávacích, kulturních a komunitních akcí. Což by se teda dalo říci i o stěhování té knihovny do nové budovy. A u toho samozřejmě byla i paní knihovnice Blanka Křížová. Já ji teď mám vedle sebe a rovnou se zeptám, jak celé to stěhování probíhalo a kolik svazků bylo potřeba teda přesunout.
3: My jsme stěhovali pomocí malých bedýnek a přestěhovali jsme asi 3 500 knih za pomoci 65 návštěvníků. To byli rodiče s dětma. Bylo to tak půl na půl a děti nosili zpátky ty prázdné krabice a bavilo je to 2 hodiny. Nečekala jsem to, myslela jsem si, že tak po 10 minutách se na to vykašlou, ale pořád nosili.
2: Já vám moc děkuju za informace a pokud by se posluchači chtěli na novou knihovnu přijít podívat osobně, tak mohou dorazit na den otevřených dveří, který bude 30. srpna, tedy na Pouťovou neděli.
0: Z nové budovy knihovny v Borech na Žďársku se nám přihlásila regionální stopař Adéla Zachová. Děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: Karneval a božský Karel Gott v 9 hodin 29 minut. Jak jsem slibovala, na řadě je další díl pořadu Bejvávalo a pokud máte rádi vajíčka a máte jich dostatek, bude se vám hodit pečlivě poslouchat.
1: Bejvávalo.
2: Starodávné rady hospodyněk týkající se vajec. Taky se vám stává, že když loupete uvařené vejce, tak vám u té skořápky zůstávají i velké kousky bílku. Říkám si vždycky, že je to škoda. A taky je to pěkně k steku. A hle, nedávno jsem v jedné zažloutlé knize z půdy s názvem Rady pro hospodářství i kuchyň narazil na jednoduchý recept. Uvařené vejce se ti bude líp loupat, když ho hned po vyndání z vařící vody schladíš vodou studenou. Taky se tam psalo, že každý poctivý jarmareční trhovec by měl mít, když na trhu prodává vejce, na stolku misku s vodou a v ní rozpuštěnou lžíci soli. Kvůli čemu? No, aby mohl spolehlivě prokázat, že vejce, která nabízí, jsou čerstvá. Když totiž vejce ponoříš do nádoby se slanou vodou a ono zůstane na dně, tak je to znamením, že je čerstvé. Když vyplave nahoru, je to vejce staré a takové nekupovat. A až budeš péct sekanou, vzpomeň si, že ta šiška ti v troubě nepopraská, když ji před pečením potřeš rošlehaným bílkem. To věděla babička, prabába i jejich kmotry a ty to měli zase od svých maminek. Tak na tom hold asi něco bude. No a zítra o životě parchantů.
1: Bejvávalo.
0: Během léta máte jedinečnou možnost s námi poznávat až 50 zámků a vyhrávat víkendové pobyty nebo soukromé prohlídky zámku právě Františka Kinského. Stačí jenom pečlivě poslouchat naše vysílání a třeba, když zavoláte ve správný okamžik, tak se na vás usměje štěstí. Připomínám, že i dnes pokračuje zámecké léto. Těší se na vás Pavel Kudrna a to v 9 hodin 45 minut. Ještě předtím ale paní doktorka Irena Zimenová v pořadu Minuta pro zdraví blíží takzvaný pojem vetchozrakost. Že jste ho ještě neslyšeli, no tak možná ideální čas na to poslechnout si, jestli třeba náhodou tak zmíněnou nebo zmiňovanou vetchozrakostí netrpíte. Teď si dáme ale zpěvačku Cher, která i na svůj věk vypadá stále fantasticky. Věřím tomu, že ta žádnou vetchozrakostí netrpí. Tady je.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem teď nastoupil do posypové multikády, pojedeme se podívat po Telči.
2: Teď přejíždíme po silnici a za chvíličku odbočíme na městskou komunikaci.
1: Z Telče Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Maškar prochází kolem všech domů v Lipnici nad Sázavou a prakticky u každého se zastaví, promluví s místními obyvateli, kteří pro ně už většinou mají připravené i nějaké občerstvení a samozřejmě příspěvek pro hasiče. Z Lipnice nad Sázavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: zdraví.
1: Co je to ta vedchozrakost?
2: Takový název naznačující, že oko se stává vedché, staré. A ano, tato vada se objevuje prostě s věkem. Paradoxní je, že nejčastěji ve věku kolem 45 až 50 let. Do té doby máme pružnou čočku a svaly, které ji drží, schopné nechat ji dostatečně vyklenout a zaostřit do blízka. Později už se čočka nevyklene tolik a my předmět, který si chceme podrobně prohlédnout, musíme oddálit. V podstatě se jedná o dalekozrakost vznikající v souvislosti s věkem. A doporučuji, když už vám nestačí ruce, zajděte si pro brýle bez ohledu na to, kolik je vám let.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Úspěšnou středu vám přeje ze zámeckého léta Pavel Kudrna. Je tohle zvláštní den, vidíte, teploty nejsou zdaleka letní, to jak na houpačce nahoru dolů, na mnoha místech poprchává, prší, ale to je zase taková ta ideální příležitost, jestli máte ještě dovolenou a prázdniny jsou, tak si zajet na nějaký pěkný zámek, pěkně pod střechu, pak si dát něco dobrého a užívat si ty poslední dny, kdy děti už stříhají metr před nástupem do školy. I my už stříháme metr, ale ještě před sebou nějaké zámecké objekty máme. Třeba ten dnešní hodně známý František Kinský vás na něj zve.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Laďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častolovického zámku. Teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahájí až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré zchátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častolovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes, až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věci má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Sylan se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, přivezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes to Bujášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: K čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Děkuji nejenom jemu, ale i Vlaďce Vildové, která nás tam reportérsky zavedla. No a já jsem se díval, co se natáčelo na zámku Častolovice, si nějaké pohádky, seriály, filmy, no nic moc. Film Jarní vody z roku 68 s Vítem Olmerem, s Květou Fialovou, to je nějaké takové milostné drama ruského důstojníka, tak to nevím, jestli by dnes asi chtěli filmaři točit, ale nakonec proč ne. Tak my se teď otočíme vlastně na telefony, já se podívám tady na monitor, zatím jsou telefony vypnuté, takže pokud voláte, tak se ozývá patrně obsazovací tón, nebo je tam ticho, ale to se rázem změní, protože nám teď máme, nebo před sebou máme soutěž, no a chcete-li soutěžit, chcete-li vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, máte šanci, připomínám, v pátek losujeme jednoho z vás, tedy z těch výherců tohoto týdne, který získá soukromou prohlídku v Kostelci nad Orlicí na zámku, a už v pátek budeme znát jména výherců tří víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť s bohatými doplňky, tam je spousta věcí a nějaké víno a nějaká koupel a romantika a tak dále. Takže pojďme do toho, protože musíte teď udělat první krok a mít k němu pořádnou dávku štěstí, být třetím volajícím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No já myslím, že řada příběhů se i na zámku v Častolovicích odehrála, tak o tom třeba někdy příště. Teď nás čeká soutěžní otázka, no a třetím volajícím byl z Rodinova pan František. Pane Františku, hezké dopoledne.
1: Jo, já vás taky zdravím, hezký den přeji.
0: I vám. Čistě náhodou na zámku v Častolovicích jste byl, navštívil jste, nebo třeba perete jako
1: ne, nebyl jsem na zámku v Častolovicích, ale navštěvujeme se ženou jiné zámky.
0: A v Kostelci nad Orlicí na zámku Františka Kinského jste byl, nebo ne?
1: Ne, nebyl, ale rád bych se tam podíval.
0: No tak já vám budu držet palce, tak k tomu teď uděláme spolu první krok. Já vám řeknu otázku a vy budete mít už tu jednodušší část, jenom správně odpovíte. Tak, jestli můžu? Můžu.
1: Ano, můžete.
0: Dokonce musím. Jaký šlechtický rod dnes vlastní zámek v Častolovicích? Za A. Šternberkové, za B. Kinští, za C. Schwarzenbergové.
1: Štembergové.
0: Kdo vám tam napovídá?
1: No, tak mám tady šednu, protože já špatně slyším taky, jo, takže...
0: A co když vám napověděl špatně?
1: A má... Špatně?
0: Já nevím, to se vás ptám, takže mám dát to, co vám napověděli. Je to Ačko, tedy Šternberkové. Je to tak.
1: Šternberkové.
0: Jste říkal, že špatně slyšíte, no asi ano, protože ten šepot byl tak hlasitý, že kdyby se trochu přidalo, slyší to i v New Yorku. Takže pane Františku z Rodinova a patrně ano. Kamarád, nebo kdo to tam je?
1: Ne, manželka je tady.
0: To byla manželka? Já jsem se, že to byl mužský hlas, aha. No tak dobře, tak já už se v tom nebudu dál takzvaně patlat. Já vám pogratuluju, vám i vaší paní. No a máte tedy zámecký cestovatelský balíček. Prosím vás, v pátek už to je na vás i na ní nezávislé, to už bude v rukách Štěstiny, protože budeme losovat. No a třeba vyhrajete tu soukromou prohlídku. Mějte se krásně, zdravím vás do Rodinova.
1: Ano, vy taky mějte se krásně a přeji všem hezký den.
0: A to přeji já vám všem, kteří jste nás naladili, tedy nás Český rozhlas a Zámecké léto. Tolik tedy pro dnešek, no a zítra krátce před 10:00 se vypravíme na zámek Žinkovi. Tak se nachystejte. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Armáda může v Náměšti po červencové nehodě znovu používat vrtulníky Venom a Viper. Cyklisté vyjeli 150 tisíc korun pro novoměstské novorozence. Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka Dolly Parton. Čekejte zamračeno, ojediněle sprchne teploty do 25 stupňů. Máme pro vás zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Vojenské vrtulníky Venom a Viper ze základny v Náměšti nad Oslavou jsou znovu v provozu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda preventivně pozastavila po červencovém pádu vrtulníku Venom, při kterém zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Dočasně odstavené helikoptéry stejného systému můžou od včerejška podle Vladimíra Holase opět vzlétnout.
2: Všechny vrtulníky prošly mimořádnými technickými kontrolami, přičemž byla přijata i konkrétní organizační opatření, která vyplývají z nařízení velitele vzdušních sil k uvolnění vrtulníku zpět do provozu.
0: Už v pondělí armáda obnovila provoz vrtulníků, které jsou na misi v Polsku. Havárii v Náměšti dál vyšetřují vojenská policie a komise ministerstva obrany. Na Vysočině začaly poslední příměstské tábory. Některé domy dětí a mládeže i další organizace pojaly závěrečné běhy jako přípravu na školu. Například Polenské středisko volného času Tempo pořádá tábor výhradně pro nastupující prvňáky.
3: Děti hází molitanovou kostkou, pak běží a kolik hodili, tolik klínků na sebe převrací. Páťa má 6. Potkal jste tady nějaké kamarády, co budou s tebou ve třídě? Tady 2 vedle. Víš, s kým budeš sedět lavici?
4: Asi...
3: Takže po levici. Pátek se vypraví i do školy a můžou si tam třeba rezervovat lavice. Spolné Daniel Zach, Český rozhlas.
0: 150 tisíc korun z charitativní cyklojízdy pomůže vybavit novorozenecké oddělení novoměstské nemocnice. Sportovci, včetně známého propagátora jízdy na historických kolech Josefa Zimovčáka, peníze vybrali při průjezdu Žďárskými vrchy a část získali od sponzorů. Nemocnice za ně pořídí přístroje ke zvýšení komfortu a bezpečnosti novorozenců. Zemřela americká country zpěvačka Dolly Parton, bylo jí 80 let, informaci potvrdil její synovec Brian Seaver.
5: Dolly Parton během své kariéry napsala přes 3000 písní. Ve svých skladbách jako Jolene nebo I Will Always Love You se věnovala tématům lásky a zlomeného srdce. Zazářila ale i před kamerou. V 80. letech debutovala v celovečerním filmu Od 9 do 5. Po boku své kmotřenky zpěvačky Miley Cyrus si pak zahrála v Disney seriálu Hannah Montana. Pozdější roky zpěvačka zasvětila filantropii. V rámci své nadace Dollywood Foundation se soustředila na podporu gramotnosti a boj proti šíření viru HIV a nemoci AIDS. Za své úsilí získala v roce 2022 Carnegieho medaili. Anabelio, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté FC Vysočina v pohárovém duelu v Praze uspěli. Na hřišti třetiligového Motorletu zvítězili 3-0 a postoupili tak do třetího kola MOL Cupu. Kanoista Martin Fuxa postoupil na mistrovství světa v rychlostní kanoistice do semifinále kilometru. Ve své rozjížďce byl v polské Poznani 2. Kajakář Josef Dostál pojede pouze závod na 500 metrů. Rozjížďku má ve čtvrtek. O medaile se pojede od pátku do neděle.
1: Počasí.
0: V Novém Rychnově nebo Libici nad Doubravou je teď 15 stupňů, v Moravských Budějovicích 17. Očekávejte zataženo až oblačno, v průběhu dne začne oblačnosti ubývat a může být polojasno. Jen ojediněle se dostaví přeháníky. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na výjezdu z Pelřimova na hlavním tahu číslo 19 směrem na Tábor ve starém Pelřimově se stala nehoda, bouralo tam nákladní auto. Na místo vyjela hlídka policistů se zvýšenou opatrností, tam projedete. V Humpolci stále pozor v ulici Pražská, tam odklízejí havárii traktoru s vlekem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Máme 5 minut po 10. hodině, jste ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a jedna z nejstarších obcí na Jihlavsku slaví výročí kolikáté a co je to za obec, to vám moc rádi prozradíme v dnešním příběhu z Vysočiny. Ještě předtím vyrážíme na Slovensko, skupina Tým a Držím ti město.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Už tento týden od pátku do neděle bude Vyskytná nad Jihlavou slavit 800 let od první zmínky o obci. Přípravy už vrcholí a tak jsme se vydali zjistit, na co se nejen místní, ale i přespolní mohou těšit.
2: V kulturní místnosti základní školy ve Vyskytné nad Jihlavou sedím
3: s Janou Vackovou
2: a
3: Petrou Dvořákovou.
2: Vás čeká oslava 800 let od první zmínky o obci ve 13. století. Vyskytná tak patří mezi nejstarší obce tady na Jihlavsku. A do doby vzniku patří i vznik místního kostela. Komu je zasvěcený?
3: Svatému Vavřinci.
4: Je známý tím, že tam byly nalezeny hrobky duchovních z 18. století a zároveň k tomu se váže i příběh, že z tohoto kostela byla ukradena monstrance, která byla potom nalezena zakopaná v Ježený. Bude tam prováděná mše a očekáváme, že přijedou i rodáci, kteří zas po dlouhé době se do toho kostela podívají. My jsme i pořádali sbírku na kostel, protože není úplně v nejlepším stavu. V tuto chvíli jsme mohli přispět na opravu střechy.
2: Před námi na stole tady také leží hromada krásných starých alb. Váš rod sem přišel na úplném začátku 20. století.
3: My bydlíme přímo naproti kostelu, máme nádherný výhled. Já jsem vdaná Vacková a jinak můj rod je Valentů. Můj praděda koupil náš statek po Němci, který uvádí se, že ho prohrál v kartách, byl zadlužený.
2: Máte teď hospodářství?
3: Máme. Taťka zažádá o navrácení, že jo, po revoluci.
2: Jak se Vyskytná připravovala na své 800. narozeniny?
4: Vyskytná má trošku štěstí, že má spolek pro občanské záležitosti, tým povětšinou žen.
2: Tady za námi je spousta předmětů z hospodářství, dokonce vidím i citeru.
4: Předměty, které jsme získali tady z půd.
2: To byla nějaká výzva, doneste, co
4: ano,
2: máte.
4: Ano, co by se hodilo do historické výstavy.
2: Je tady krejčovská pana, kolovrátek.
4: Byli jsme i v archivu.
2: Dokonce se zkoušíte divadlo. Pro režii jste získali herce Stanislava Gerstnera. A máme tady i jednu z hereček.
3: Budu hrát Drbnu.
4: Měl by to být průřez celou historií Vyskytné, kde upozorňujeme na jednotlivé trochu významnější události, které jsme našli buď v kronikách, nebo jsme o nich slyšeli od občanů.
2: Kolikrát tu hru zahrajete během slavného víkendu?
3: Jednou.
2: Jenom jednou. Tak doufám, že bude provedena alespoň na fotbalovém hřišti nebo na nějakém velkém place, aby se tam vešlo spousta lidí.
3: Ano, bude se to odhrávat na fotbalovém hřišti.
2: Trefila jsem.
3: Ano.
2: Na chodbě na zemi jsou tady připravené už tabule s nějakými dobovými texty, fotografiemi.
3: To jsou nejstarší dokumenty, kde je ta zmínka
2: 1226.
3: O naší Vyskytné.
2: Tam to je. Už stojíme před kostelem svatého Vavřince. Vidím tam nějaký letopočet pod těmi hodinami 1709, možná nějaká rekonstrukce.
4: Nicméně dneska už je zřejmá hlavně rekonstrukce, která proběhla velmi nedávno. Vidíme opravenou špičku střechy a to je právě z té současné sbírky našich občanů.
2: Tak já přeju obci nejméně dalších 800 let. Z Vyskytné nad Jihlavou Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Informace o konkrétních místech a taky časech akcí najdete u reportáže samozřejmě na našich internetových stránkách. Ve zkratce jen připomínám výstavu ve škole, páteční divadelní představení na fotbalovém hřišti a lákavé je i pozvánka na sobotní soutěž o nejlepší pajerský koláč, tak také proběhne právě na hřišti, tak si ji nenechte ujít, bude to stát za to. No a reportáž přímo ze zkoušky k divadelnímu představení ve Vyskytné najdou naši posluchači, nebo uslyší naši posluchači už v pátečním radním vysílání. Tak si to nenechte ujít, my pokračujeme dál ve společnosti Dobrého dopoledne, samozřejmě jak jinak. A v letním seriálu Českého rozhlasu Poutníci vás už za pár minut pozveme na stezku, kterou sice různě turisté, agenti tury propagují, ale málo kdo ji zná. Vede totiž z Bavorska přes Šumavu až do Prahy a jmenuje se Vintířova. Jejím centrem je Dobrá voda na Šumavě, kde je i kostel zasvěcení svatého Vintířovi.
5: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: Tak tohle bylo vyznání 6 minut před 10:30 v dobrém dopoledni od Petra Koláře. Posloucháte Český rozhlas Vysočina. 300 kilometrů měří Vintířova stezka, vede z Bavorska do Čech a její hlavní část prochází málo obydlenou šumavskou krajinou. V letním seriálu Českého rozhlasu Poutníci mapujeme cesty, kudy procházejí poutníci i turisté. Ovšem Vintířova stezka moc známá není, i když ji různé turistické agentury propagují. Populární jsou spíše jednotlivé úseky, kde si výletníci vybírají jednodenní etapy nebo okruhy kolem zajímavých míst.
1: Středobodem Vintířovy stezky je obec Dobrá voda u Hartmanic na Šumavě. Tady se po svatém Vintířovi jmenuje skoro všechno, ale že by o tom měli turisté ponětí, tak to nevypadá.
2: Včera jsme hledali, kam se dneska vypravíme, takže jsme to objevili na mapě. Náhodou, no.
3: Ne, to jde mimo nás. My jezdíme dokrát na ryby, takže tohle je taková výjimka, kdy jsme vybočili a vyrazili jsme sem, protože to nás zajímalo.
4: Vintýřová stezka, Zdeničko, narazila jsi na něco takového?
3: Ne.
1: Tady zrovna je cedule Vintýřová stezka a kostel se jmenuje také kostel svatého Vintíře.
3: Jo,
1: z něj jste právě vyšli.
3: To jsme si všimli, jo.
5: Jednou se mě na to ptali, tak jsem mi na mapě odkazala, tam to našlo, kudy to přesně vede taky.
1: Lenka studuje střední školu teprve stavební dokonce a ještě dokonce v Trnavě na Slovensku. Tady se teprve domestifikuje. Teprve se seznamuje s Vintířem.
5: No právě jsem tady už třetím rokem jenom, ale určitě to je přes Březník, protože tam měl tu postunu, tam pak i zemřel.
1: Takže mě nezbývá, než si vyrazit na Březník. Dosáhl jsem nadmořské výšky 1006 metrů, Vintířova skála. Pod Vintířovou skálou je kaplička a to už slyšíte, zasvěcená komu jinému než svatému Vintířovi. Schody jsou vytesané v kameni, s tím si dal někdo velkou práci. Tohle bude tohle století.
6: Já jsem tady u kamarádky vlastně na návštěvě v Záluží u Sušic a ona mi sem vlastně vzala

0: A jako na procházku, protože máme rádi místa, kde se nepohybuje takový ten hlavní dav turistů.
1: Iva, o Vintířově jste se netušila ještě včera vůbec nic, když to je její kamarádka, která je místní, Renata, přece jenom asi ví.
2: No, tak já jsem tady rodačka vlastně ze Sušice. Já si myslím, že jako jí znají lidi, jo, ale že dávají přednost prostě akcím a třeba větším hradům, kde mají nějaký vyžití, kde něco prostě si můžou koupit nebo něco poslechnout, jo. Ale určitě ji znají, já jako zase, když sem chodím, tak nemůžu říct, že by tady nikdo vůbec nepřišel, to jo.
1: Nejste tu poprvé?
2: Ne, nejsem tu poprvé.
0: Tak my tady vlastně, když procházíme, tak díváme se na mapě, co je tady vlastně kde k vidění, jaké jsou tady vlastně zajímavosti a čteme si vlastně historii, jestli třeba dohledáme něco na webu k tomu, takže jako nás to zajímá nejenom tady kouknout a jít zase zpátky, ale trošku to blíž prozkoumáme, když už tady jsme. Nachytřila jsem se.
3: Ale dostudovat doma, viď?
0: Jo.
1: Na cestu dalším poutníkům, turistům, chodcům, výletníkům vyzvánějí zvony na kostele svatého Vintíře na Vintířově stezce. Z Dobré vody na Šumavě Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: V dopoledním vysílání už za pár minut další díl Babských rad, ve kterém se dozvíme, proč se před pečením sekané vyplatí masem pořádně praštit o pracovní desku. Prozradí nám to jak jinak než Jarka Vykoupilová. Ještě předtím Petr Spálený, Shakespeare Sisters, anebo taky Michal David a třetí Galaxie. Hezké dopoledne s námi.

0: Tohle byl Petr Spálený v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Slibovala jsem Sekanou, slibovala jsem další díl Babských rad, tak to všechno spojíme.
1: Babské rady.
2: Recepty na sekanou se liší rodinu od rodiny. Základní suroviny jsou jasné. Cibuli nakrájíme najemno a mrkev nastrouháme na hrubém struhadle. K tomu přidáme do mísy mleté maso. Kdo má rád, přidá i hrášek. Zapomenout nesmíme na vajíčko, strouhanku. Zkuste kukuřičnou, petrželku, sůl a pepř. Směs důkladně propracujeme, vytvoříme bochánek, kterým několikrát vší silou bouchneme o pracovní desku. Je to kvůli odstranění přebytečného vzduchu a zároveň jde o prevenci prasklé kůrky. Sekanou můžeme před pečením potřít bílkem, i tento trik pomůže udržet dokonalou kůrčičku. Pokud chcete, aby sekaná byla šťavnatější, obložte ji plátky anglické slaniny. Trikem našich babiček pro dokonalou sekanou je použití směsi mletého vepřového bůčku a hovězího masa v poměru 2:1. Formu nasekanou vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a pečte asi hodinku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Kontrolní otázka, už vám někdo letos nabídl cuketu? Mnoho zahrádkářů má totiž teď velké přebytky, které nabízí i dalším lidem. Jaký je o ně vůbec zájem, to vám řekneme už za pár minut v reportáži Veroniky Bartéz-Vohralíkové. Teď nás ale čeká divoký horský tymián od Šalmana a spol. Hezké dopoledne s námi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zakázané uvolnění, to nám doznělo právě teď v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina a s ním také Michal Hrůza. Máme 9 minut před 11. hodinou a na zahrádkách teď ve velkém dozrávají cukety. Tuto zeleninu sice podle Zelenářské unie Čech a Moravy na Vysočině farmáři ve velkém nepěstují, u drobných zahrádkářů je ale velmi oblíbená a často generuje i přebytky. Pěstitelé je pak nabízejí jak v rodině, tak například i kolegům.
1: Tady mám cukety. Že to už jsem otrhala, to mám na stole. To jsou to a pak mám ještě tam dole až vzadu.
2: Paní Dana mi ukazuje svůj záhon v jihlavské zahrádkářské kolonii na Skalce.
3: Kolik? 1, 2, 3 kousky vidím. Mm-hmm. Jakou jste letos měla úrodu cuket?
1: Bohatou. Bylo jí hodně. Že to nespotřebuju a rozdávám.
3: A komu to dáváte?
1: Sestře, neteřím, protože děti tady nemám, děti jsou pryč, jo? Takže... A já spotřebuju, no. Já mám nejradši řízky a placky cuketový.
3: A zhruba kolik kousků jste letos rozdala?
1: No takových 10, 10, 12.
3: No. A ještě další budou, co
1: koukám. Jo, ještě budou, jo, ale už to vykopu, už je nebudu chtít. Protože jsou problémy, kdo to pak si vezme, už nikdo moc nechce, jo.
3: Takže už úplně ukončujete kariéru jo, cuketovou.
1: Ano, to už budu, jo.
2: Naopak paní Jana na zahradě u domu ve Větrném Jeníkově své pěstování cuket postupně vylepšuje.
4: Já to dávám do kompostéru jednu, protože já mám 3 kompostéry a na to potom zasadím tu cuketu. Aha. A pak ještě dám vedle, co nahážu tu hlínu, tak dávám potom vedle jednu tu druhou cuketu.
3: Takže ji tady pěstujete v tom kompostéru, protože má lepší půdu.
4: Ano.
3: Prkínko, to je dobrý chyták.
4: No, právě, že to tam jako říkali, no, že se má pod mě dát jako prkínko pod tu cuketku, aby prostě neleželo na té zemi a ne, když se zalejvá, že jo, aby nehnila.
3: Když jste to našla, tu radu?
4: Na YouTubičku.
3: A kolik jste letos měla cuket?
4: No zatím teda jako moc ne, protože jak bylo velký sucho, ale teď jak vidíte, tak mi rodí dost.
3: Přijde druhá vlna.
4: Přijde druhá vlna.
3: Rozdáváte je, nebo je všechny zpracujete?
4: Někdy je rozdám, jako třeba sestře nebo kamarádkám do práce, to vždycky mají radost. A nebo prostě z nich dělám jako klasicky bramborák, buchtu.
2: Cukety je podle zahrádkářů možné pěstovat až do podzimu, dokud teploty neklesnou pod 4 stupně Celsia. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Já vás tuhle chvíli zvu na krásnou akci, která se uskuteční už v sobotu 29. srpna, a to v obci Chýška. Ta si připomene 590 let od první písemné zmínky. Součástí programu bude také slavnostní odhalení pamětní desky plukovníku Karlu Langovi, rodákovi z Chýšky a leci 311. bombardovací perutě Royal Air Force, který položil život za svou vlast a naši svobodu. Přijedou také zástupci armády České republiky i veterán klub Úsoví. Připraven bude průlet letecké techniky a také program pro veřejnost, pro děti, malování na obličeji, skákací hrady. No a samozřejmě nebudou chybět i grilované speciality. Připomínám, že akce začíná ve 14 hodin v obci Chýška, tak si i vy přijďte připomenout historii obce a taky člověka, který se významně zapsal do našich českých dějin.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: A zase zpátky,
2: Fronta dětí stojí u repliky tiskárny na Lisu a zkouší si tisknout obrázek tak, jak by to museli dělat v 16. století. Známěště nad Oslavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Po asfaltu z brusurové cyklostezky vedoucí podél Rokytky právě přijel cyklista
4: Milan.
3: Z Moravských Budějovic Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Z Jihlavy bude jezdit přímá autobusová linka do Českých Budějovic, cestou zastaví i v Pelhřimově. Řidiči můžou v Jihlavě opět projíždět Žižkovou ulicí. Soud rozhodl, že zařazením SPD do zprávy o extremismu ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí. Odpoledne bude zamračené, jen ojediněle zaprší, teploty do 25 stupňů. Vysíláme zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Nový přímý autobusový spoj propojí Jihlavu a České Budějovice. Jezdit začne od pondělí 31. srpna a zastavovat bude mimo jiné v Pelhřimově, Kamenici nad Lipou a Jindřichově Hradci. V pracovních dnech mají spoje z Jihlavy vyjíždět v 5.40 ráno, v neděli ve 3:15. Spojení prodlouží už stávající linku mezi Českými Budějovicemi a Humpolcem, vysvětluje mluvčí společnosti IKOM Transport Martin Havran.
2: Prodloužením linky tak chceme nejen propojit obě krajská města, ale zároveň tím reagujeme na požadavky našich cestujících z Humpolce a Pelhřimova, kteří mají zájem o obnovení námi dříve již provozovaného časného ranního spoje do Českých Budějovic.
0: Žižkova ulice v Jihlavě je znovu plně průjezdná. V úseku od Rantířovské ulice po Štefánikovo náměstí skončila rekonstrukce. Linky městské hromadné dopravy se na opravenou ulici vrátí zítra ráno. Další etapa výměny povrchu asfaltu hlavního průtahu městem mezi Štefánikovým náměstím a Hradební ulicí je naplánovaná na 26. září. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud. SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu několik žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD. Francouzská astronautka Sophie Anedotová a její americký kolega Anil Menen vyměnili anténu na mezinárodní vesmírné stanici. Zařízení se snažili opravit už minulý týden, kvůli technickým problémům se jim to ale podařilo až teď. Anedotová je první francouzskou astronautkou, která vstoupila do vesmíru.
3: Video zachycující výměnu antény zveřejnila Evropská vesmírná agentura, kde Sophie Anedotová působí. Astronautka ve volném vesmíru strávila asi 6,5 hodiny. Spolu s Anilem Menonem opravili anténu, díky které bude moct mezinárodní vesmírná stanice komunikovat s řídícím centrem v americkém Houstonu v Texasu. Důležitá je zejména kvůli tomu, že dokáže přenést velké množství dat. Astronauti starou anténu odmontovali už před týdnem kvůli poruše na šroubech a spojnicích, ale museli s instalací nového zařízení počkat další týden. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Prvoligoví hokejisté z Vysočiny přípravné zápasy na stadionech soupeřů vyhráli. Jihlavská Dukla zvítězila v Chrudimi nad B týmem Pardubic 5-1 a horácká Slavia Třebíč na Slovensku porazila druholigovou Skalici 4-2. Přátelské duely hrály také další hokejové týmy z Vysočiny. Velké Meziříčí zdolalo Havlíčkův Brod 4-3 a Žďár nad Sázavou prohrál na ledě brněnské Techniky Vysoko 0-5.
1: Počasí.
0: V Bystřici nad Pernštejnem je právě 17 stupňů, v Jihlavě nebo Černovicích 19. Čeká nás zataženo až oblačno, postupně začne mraků ubývat a může být polojasno. Jen ojediněle se objeví přeháníky. Teploty se odpoledne ustálí mezi 22 a 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nová uzavírka je ode dneška na Třebíčsku. Je mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a obcí Ohrazenice. Silnice je zavřená kvůli opravám. Objížďka vede přes obec Blatnice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Vstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme 4 minuty po 11. hodině a z mistrovství světa v rybolovné technice v bulharském Plovdivu se jihlavští závodníci vrátili s parádní bilancí. Například závodník Adam Smazal získal 4 medaile, 2 stříbrné a 1 bronzovou a především zlatou medaili a také titul mistra světa v pětiboji. V jedné z přesnostních disciplín, navíc jako teprve 6. závodník v historii mistrovství světa mládeže, dokázal získat plný počet bodů. Za těmito výkony ale nestojí jen talent a nervy závodníků, ale také poctivý trénink. Jak se takový mistr světa připravuje, co všechno musí zvládnout a jak důležitou roli hraje trenér, o tom všem si dnes v dopoledním rozhovoru budu povídat s mými hosty. A tím je Adam Smazal, krásné dopoledne. A také jeho trenér Karel Kobliha. Hezké dopoledne i vám.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Jak už zaznělo, z mistrovství světa v rybolovné technice v bulharském Plovdivu si hlavští závodníci vedli velice dobře, měli parádní bilanci. Čím si ten úspěch vysvětlují dnešní dopolední hosté? O tom si budeme povídat. Mými hosty jsou závodník Adam Smazal a také trenér Karel Kobliha. Trenére, zeptám se vás, čím si vysvětlete to, že se jihlavským závodníkům tak dařilo?
2: Já si myslím, že je to hodně o tom týmu. Nejsem tam jenom já, je tam i otec Adama Jirka, je tam v současnosti asi nejlepší závodnice posledních 5 let, nebo tohle setiletí, Zuzana Placha. Je tam i bratránek toho Jirky, toho táty od Adama, Tomáš. A celá tady tahleta parta se motá kolem těch dětí a motivuje k tomu, aby házeli. A ti kluci chcou, makají. Strávíme spoustu času na tom hřišti, pracujeme nejenom po technické stránce, ale i po psychické. A dohromady to dává takovýhle famózní výsledky, které máme v posledních 5 letech.
1: Když se řekne rybolovná technika, tak většina z nás si asi představí rybáře u vody, pěkně s udicí. Vy ale můžete vlastně závodit i bez vody. Co přesně tedy na mistrovství světa děláte?
2: Je to tak, jak říkáte, člověk, který nezná rybolovnou techniku a ví jenom něco o rybaření, tak rybolovná technika pro něj znamená, že člověk sedí u vody, čeká, až mu zabere ryba. Když jsou to rybáři, tak ti zase slyší rybolovná technika a ptají se která, protože rybolovná technika to je muškaření, přívlač, položená, feeder a podobně. Proto hodně závodníků používá ten originální název, který vznikl někdy na začátku 19. století, a to je casting. Takže casting sport je v podstatě technická disciplína, kde my využíváme pruty, využíváme muskařské šňůry, vlasce, používáme jakési zátěže a snažíme se trénovat házení na přesnost a do dálky.
1: Jak moc se třeba mění, nebo jak moc je odlišné to vybavení toho klasického rybáře od rybáře, který se věnuje rybolovné technice? A jste vůbec rybáři, nebo si říkáte úplně jinak? Když nechytáte tedy během toho sportu.
2: Chodíme chytat, prošli jsme několika různými technikami chytání. Začínali jsme zlatou udicí, kde se používá hlavně plavaná, a poslední 3-4 roky se věnujeme hlavně muškaření. On ten rybář, pokud chce chytat ryby, tak často potřebuje jemné nářadí, aby cítil rybu na špici, je dokázali zdolávat. My při tom házení potřebujeme daleko tvrdší pruty, a není to úplně uspůsobené na to chytání, hrozí tam ztráta ryb. Nicméně už se nám taky stalo, že přítelkyně chtěla jít chytat ryby a zapomněla si přívačový prut doma, tak si vzala prut můj na házení a vytáhla 60-centimetrovou štiku. Hezky. Takže dá se to použít, ale je tam právě ta velká ztrátovost.
1: Co je tam tou motivací během toho rybolovného sportu, rybolovné techniky, casting sportu, když člověk nevytáhne tu rybu? Nechybí vám to tam? A k čemu byste možná tenhle sport přirovnal?
2: Tak ten vztah těch rybářů a rybolovných techniků je podobný, jako je myslivec a sportovní střelba. Ptát se, co nás tam baví, je to stejný jako právě u toho sportovního střelce. Trefit, potom házet do dálky, hodit co nejdál. Je tam ta soutěživost, kdy získáváme nějaké body na jednotlivých disciplínách. Pro mládež je jich tam 5 a snažíme se vlastně ty děcka motivovat k tomu, aby házeli víc a víc, a oni potom, když jsou v tom žebříčku a třeba zjistí, že jsou 4. a o nějaký centimetry, to je v těch dálkách rozhodují centimetry, tak potom chcou ještě házet víc a víc, aby byli ještě lepší, a tady ta soutěživost, tady na tom velmi jako zajímavé.
1: O casting sportu si dnes v dopoledním rozhovoru povídáme s mými hosty, a to Karlem Koblihou a taky Adamem Smazalem.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina, si dnes povídáme o casting sportu, chcete-li o rybolovné technice, protože velký úspěch slaví v rámci mistrovství světa v rybolovné technice právě zástupci z Jihlavy. Já jsem moc ráda, že dnes přijali pozvání. Je to svěřenec trenéra Karla Koblihy Adam Smazal, který měl velký úspěch a sbíral téměř jednu medaili za druhou. Ale my se teď dostáváme k tomu, co je v rámci té rybolovné techniky podle vás asi nejtěžší. Je to trefit ten samotný terč nebo hodit co nejdál? A jakou roli v tom vůbec hraje i to počasí, Adame?
2: Ono obojí má jakože svoje, ale každá disciplína je důležitá pro získání maxima bodů v závodě. Někdy jsou výsledky tak těsné, že rozhoduje každá desetina bodů a pak ten nezasažený terč dost může zamrzet.
1: Co vy potřebujete před tím samotným závodem, tak jako si ujednotit, nějak se sklidnit, aby ten hod dopadl co nejlíp? Co, máte nějaký rituál nebo něco, co vás vždycky tak jako hodí do klidu?
2: Tak zhluboka se nadechnu a když fouká, tak si jako chvilku počkám a pak to hodím prostě co nejlíp.
1: Adame, to mě přivádí k myšlence, je tam nějaký třeba stanovený čas, aby závodník třeba zase nečekal až moc dlouho, že vám řeknou, hele, to už čekáš dlouho, to už ne. Je tam vůbec něco takového, nebo ne?
2: Ano, na těch terčových na všech disciplínách jsme limitovaný časem.
1: Takže jak moc je to počasí nepřítelem? Teď už se obracím na trenéra Karla Koblihu pro ty samotné závodníky, protože ne každý si může vybrat, jak bude foukat a někdy prostě fouká proti nám.
3: Je to tak, máme situace, kdy ten vítěz se vyloženě točí po celém hřišti a je to loterie, někdy máte slabší techniku a foukne vám dozad a třeba mužka zkoušňuje, nebo je tu zátěž, to poponese o pár metrů dál. A vedle toho můžete být úplně nejlepší závodník, nejlepší vybavení a hodíte do protivětru a ta zátěž se zastaví a spadne blíž. Je to velký faktor. Na těch terčových disciplínách tam je ten čas v některých, třeba na zátěži z kyši, kde je 8 minut, tak si člověk dokáže počkat. Ona se dá hodit i za 3 minuty, když člověk chvátá, když si počká. Už se mi taky stalo, že jsem končil 10 sekund před koncem. Ale na těch dálkových disciplínách, třeba na zátěži dálce, máte minutu na to, abyste odhodila, a pokud neodhodíte, tak nemáte nic. Máte ještě potom 2 pokusy. Takže to člověk musí poslat do toho protivětru, ať chce nebo nechce. A když po vás přijde někdo a má ten vítr, tak máte velký problém.
1: Co je tedy tím hlavním, nebo ty vlastnosti, které by měl mít ten samotný závodník? Je to síla, je to technika, je to přesnost? A nebo je to taky velká práce s hlavou, aby ta koncentrace proběhla tak, jak má?
3: Tak jestli můžu odpovědět za Adama, je to o hlavě. Uhum. Já si myslím, že to nejdůležitější je ta hlava. Můžete mít sebelepší techniku, ale já to vždycky říkám tak, že jak se zočí, jak řekne start, tak vám jakoby luskne v hlavě a najednou zapomenete všechno, co děláte, ta hlava si přemýšlí úplně někde jinde a to potom můžete umět cokoliv a nepomůže vám to.
1: Adame, pamatujete si svůj úplně první závod, taky ten moment, kdy přišlo to, že jste si řekl, hele, tohle už není kroužek, tomu se chci věnovat aktivně, mít to jako svůj sport.
2: Určitě to byly halové závody, ale je to už 6 let, co jsem poprvé uslyšel od rozhodčího závodník připraven a start. RTčko mě začalo bavit postupem času, jak jsem se pomalu zlepšoval a přicházely lepší a lepší výsledky, první úspěchy, tak mě to motivovalo trénovat, zlepšovat techniku a snažit se hodit co nejlepší výsledek.
1: Stává se třeba, že hodíte a víte, že máte jako na mnohem lepší výsledek, jenom se to nepovedlo. Co se děje potom? Přichází trenér naštvaně a říká, Adame, co to bylo? A nebo si to tak jako v klidu vyříkáte, srovnáte si to vy sám v sobě a nepotřebujete k tomu jiné komentáře?
2: No, v klidu si to vyříkáme.
3: Jo, já tam můžu doplnit, samozřejmě, když i Adam byl mladší, tak byl hodně ambiciozní, chtěl hodně dokázat. A když se to nepovedlo, přicházely i slzičky a tam ten trenér prostě musí přijít a dávat nějak psychicky do pohody. Je to 5 disciplín, dost často říkáme, končí se posledním hodem, čili nevzdávat, bojovat. A jak jsme tady mluvili o tom větu, nemusí se povíst teče, ale pak přijde ten vítr a člověk to najednou těma hodama vrátí zpátky. Jo, a už zase bojuje o tu bednu, takže nevzdávat a bojovat, no.
1: Panuje mezi závodníky navzájem rivalita? Myslím, mezi závodníky Jihlavského klubu, anebo si navzájem radíte, podporujete se? I o tom si dnes budeme povídat. Zůstávejte s námi.

0: Dvořákové.
1: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Dnes si povídáme o mistrovství světa v rybolovné technice, které už máme za sebou. Proběhlo v bulharském Plovdivu a jihlavští zástupci tam měli velký úspěch, tedy členové Moravského rybářského svazu pobočného spolku Jihlava. Doufám, že to pánové říkám dobře. Jsem moc ráda, že dnes tu mám i hosty trenéra Karla Koblihu a závodníka Adama Smazala, kterému se obzvláště dařilo. Stal se mistrem světa. Ale je mezi závodníky třeba cítit ta rivalita, nebo si navzájem spíš radíte, pomáháte si? Adame, teď se otáčím záměrně na vás. Soupeříte mezi sebou?
2: Tak vždycky mezi sebou soupeříme, ale prostě jako snažíme si spíš pomáhat, nedáváme tu rivalitu najevo, prostě, že jako, že bychom někoho schazovali, že hodil míň prostě na to.
1: Takže je tam spíš jenom ta podpora, když se nepodaří útěcha, jste si tam vždycky jeden pro druhého. Karle, jak se tohle zajistí v týmu, aby to vlastně fungovalo, když to řeknu, v té harmonii? Ve správný okamžik fungovala rivalita, ve správný okamžik podpora, protože když se podíváme pár let zpátky do současnosti, tak vašemu klubu se hodně daří.
3: Daří se nám. Tak je to o té práci, jednak člověk jde příkladem, by ukázal, že není to nejdůležitější, že táhneme zadem pro vás. V tom období, kdy byli ještě mladší a objevovaly se tam situace, že někdo chce být prostě lepší jak ostatní, tak jsme to tam s těmi dalšími dospělými, jako Jirka, jako Jezuska, ladili, aby pochopili, že bez těch ostatních to taky nedají. A krásně se to potom projevilo, je to tak 3 roky zpátky, když jsme byli na mistrovství republiky v Gdyni, tak tam každý se tam poplakal, protože se mu něco nepovedlo a ti ostatní za ním šli a podpořili ho. A pak v tom finále tyhleti, co se jim to nepovedlo v základu, tak naházeli pěkně. Takže jako funguje nám to zatím, je to dobrý.
1: Jaká je vlastně role toho samotného trenéra? Když se podíváme do té vaší historie sportovní, následně do té trenérské, tak jaký musíte být, aby právě ty výsledky přišly, aby to fungovalo na ty vaše svěřence, aby i z vás cítili tu podporu?
3: Já vlastně nevím, jaký ten trenér by měl být. Já jsem četl některé knížky, četl jsem i články, často jsem zjistil, že ty situace, které jsou tam dávané jako příklad, tak jsem je nikdy nezažil, že žiju v jiném světě, znám to jinak, takže jsem si musel najít svoji cestu a je to jednak o té technice, musím to nějak vysvětlovat, jsem hodně přísný trenér, hledám všude chyby, nespokojím se jenom s nějakým základem. Ve chvíli, kdy zjistím, že už si stěžuju moc, tak hledám něco pozitivního, co můžu vypíchnout, jakože se fakt povedlo, abych je úplně neodradil. A na těch závodech tam člověk musí být hodně psycholog a takový ten jako starší brácha, který podpoří, když je nějaký problém, tak aby za mnou mohli přijít i s problémama, za kterýma nemůžu třeba přijít za rodičema. Stejně tak, když je tam nějaký rodič a snaží se pomoct, tak ten závodník si tomu rodiči dovolí něco jiného než ke mně. A když to zkouší, tak já dávám jasně najevo, že tam mám nějakou autoritu a přesto nejde vlak. Takže psychika, technika a kamarád. No.
1: Adame, jaký je tady Karel trenér?
2: Tak za mě je to asi nejlepší trenér jako za všech. Umí dobře povzbudit a jako snaží se prostě jako o všechny starat, snaží se každému věnovat naplno.
1: Milí posluchači, já to tady zažívám i během těch písniček a je to krásné, jak Karel podporuje Adama, aby se nebál, hovořil a řekl věci tak, jak chce. A tak by to asi mělo být v každém klubu. Zůstávejte s námi i nadále, za pár minut probereme i finance, protože i ty jsou v tomhle sportu důležité.

0: Heli Dvořákové.
1: Casting sport nebo rybolovná technika, záleží na vás, jak chcete. Mými hosty jsou dnes trenér Karel Kobliha, taky závodník Adam Smazal, závodí za Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Jihlava. Dostáváme se k tomu, jak moc je tenhle sport nákladný. Dá se to zvládnout a bez koho by se to třeba zvládnout nedalo?
2: Tak já to asi řeknu za Adama. My tam máme některé vybavení, které pro začátečníky máme k dispozici, půjčujeme si to tam mezi sebou. Některé věci jsem koupil pro to, aby ten kroužek mohl fungovat. A potom, když ti závodníci už bývají lepší, tak než aby si půjčovali navzájem, tak si musí koupit vybavení vlastní. Z hlediska těch rybářských sportů, když někdo skutečně nějakou tu techniku chce dělat závodně, tak ta rybolovná technika je asi nejlevnější oproti třeba muškaření nebo plavané. Ale největší položka je účast na závodech a tam máme obrovskou podporu v tom našem pobočném spolku Jihlava Moravského rybářského svazu, který nám přispívá zhruba na polovinu závodů a bez toho bychom to měli hodně, hodně těžký a vlastně díky tomu pobočnému spolku, že nás tady podporuje už nějaký 4-5 let, tak ty výsledky jsou tak famózní, jaký jsou.
1: No, pojďme se k těm výsledkům vrátit, protože z nedávného mistrovství světa právě v rybolovné technice v bulharském Plovdivu Adam získal 4 medaile, 2 stříbrné, 1 bronzovou a především zlatou medaili a titul mistra světa v 5 boji. Jak moc je tohle pro 15-letého, říkám správně, Adame, závodníka velký závazek, aby jako nespichnul, aby neměl ty tendence říkat, ale teď jsem jako už mistr světa, co je víc?
2: Tak máme, nebo jestli chceš odpovědět ty, Adama? Ne? Máme štěstí v tom, že ten tým funguje velmi dobře, nikdo si tam nehraje na něco víc a i tak je to vidět na Honzovi, který vlastně se stal stejným mistrem světa vloni, tak i teďka na Adamovi, že oni mají radost toho, ale nemyslí si, že jsou něco víc než ostatní, makají dál. Tou mládeží to nekončí, bojujeme, aby jsme se dostávali i do dospělé reprezentace, aby ti chlapci potom překonávali i výsledky, které třeba já jsem dosáhl v té dospělé reprezentaci a tam si myslím, že jsme na dobré cestě. Nevím, jestli jsem odpověděl správně.
1: Já si myslím, že jste odpověděl velmi správně, velmi dobře. Pojďme se ještě vrátit k těm přesnostním disciplínám, protože v 3 přesnostních disciplínách, doufám, že to říkám dobře, navíc jako teprve 6. závodník v historii mistrovství světa mládeže, dokázal získat plný počet bodů, což je taky unikátní věc.
2: Ano, ano. Já jsem se díval do té historie v podstatě od mistrovství Evropy či světa mládeže což je rok 1981, tak za celou dobu to vlastně dokázalo, tuším, 5 závodníků a Adam se stal 6. Letos to teda ještě v kadetech dokázal 7. David Nejdl, ale myslím, že úplně nejmladší byl legendární Patrik Lexa, vlastně historicky úplně nejúspěšnější závodník České republiky v tomto sportu a tomu bylo nějakých 14 let a druhý, kdo to dokázal takhle mladý, tak je vlastně Adam, který mu ještě není ani 16. Je to něco fantastického, vůbec nechápu, jak to dokázal, ale je prostě dobrý. Já jsem se na něj celou dobu díval a on to neměl úplně jednoduchý. Já třeba šíleně trpím na to, když se mi kolem těch terčů někdo pohybuje, kdo tam nemá bejt, kromě rozhodčích. A sledoval jsem Adama a on za jednou z těch přesnostních disciplín tam v podstatě měl nějaký bulvár, mu tam chodili Bulhaři a Poláci a nevěděli, že to může vadit. A Adam úplně stoicky klidně prostě si tam čekal, až odejdou, pak tam začal mlátit zase ty středy toho terče maximální počty. A jsem říkal, jak jsi to dokázal, jo, pohoda, prostě chtěl jsem, tak a hodil to. Neuvěřitelný klobouk dolů, prostě bylo to famozní.
1: Mistr světa, co na to říct, zůstávejte s námi i nadále.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: V dobrém dopoledni mám dnes zástupce, kteří závodí za Moravský rybářský svaz pobočky spolek Jihlava, tedy trenéra Karla Koblihu a závodníka Adama Smazala. My se dostáváme k tomu, co jsme slibovali, jestli je pro Adama větší radost získání medaile, nebo to, když se mu povede něco, na čem dlouho pracuje, dlouho to trénuje a najednou to vyjde, ta technika.
2: No, tak ta medaile přijde jakoby s tím, na čem jsem pracovala na tom tréninku. A
1: No hele, a...
3: Je to tak, no, ta medaile asi hodně udělá radost, protože to ocení té dřiny, kterou tomu věnuje, ten člověk stráví stovky hodin tím makáním, takže potom ta medaile je hodně. Ale když se trápíme s tou technikou, tak potom, když se to povede ten hod, tak tam je taková úleva, že se to povedlo a je tam ta chuť hnedka jako si to vyzkoušet znova, jestli fakt už jako to jde. Myslím, že takhle jsi to myslel asi.
1: No v tom případě, když člověk dostane tu medaili, ta technika se povedla, všechno je tak, jak má. Má čas se jako radovat a uvědomit si to, že fakt vyhrál a že je mistrem světa? A nebo to tak jako Adame přijmete a řeknete si, jo tak hezký, mám titul, tak dobrý. Co je tajemství toho úspěchu Adama Smazala, že se mu tak daří? Adam vykulil oči a neví, jestli nám to prozradí, protože možná je to nějaké know-how, nechce to prozrazovat, já bych to pochopila.
2: Tak to nevím, jak na to odpovědět, to spíš jako, že tam je jako ten kolektiv mezi náma, jako tam prostě jako oslavíme tam všichni a pak jako prostě normálně jdeme dál.
3: Je to tak, já byl jsem na tom vyhlašování a tam v tu chvíli, když je ta hymna, tak tam se to ten člověk užívá. Má na krku tu medaili a teďka ví, že tam hymna hraje pro něj, že to něco dokázal. Tam si užívá těch svých 15 minut slávy a užívá si celý ten večer. Jo, tam se tancovalo, tam se blblo, nejenom Češi dohromady, ale i Poláci, Němci a bylo tam fantastický. Ale pak si člověk vyspí, jede domů a v podstatě je to za náma a za týden další závody.
1: Když by někoho z našich posluchačů, tedy především možná děti, lákal casting sport, tedy rybolovná technika, je nějaká šance na vysvětšení nějakého kroužku, kde by to mohli už od útlého dětství začít trénovat?
3: Určitě. V rámci Domu dětí a mládeže máme kroužek rybolovná technika, kde se scházíme na teorii vždycky ve středu, kde se bavíme i o tom, co je potřeba pro získání rybářského lístku, protože tam nechodí jenom děti, co by chtěli dělat rybolovnou techniku, ale chcou i chytat ryby. A potom od listopadu chodíme do tělocvičny v Dolní Cerkvi na 3 hodinky a tam se tomu plně věnujeme. Ti, co jsou nejšikovnější, tak ty potom od ledna vozíme po halových závodech a kdo vydrží i ven, tak potom jezdíme i po venkovních závodech. Maximálně bych ještě doplnil, že kdo by nechtěl dělat vyloženě rybolovnou techniku, ale aspoň rybáře má, tak zvu do pobočného spolku Jihlava, kde bude probíhat taky rybářský kroužek a tam je to získání taky toho lístku a potom i dělají závody rybářské, takže když nejenom rybolovnou techniku, klidně i to rybaření.
1: Pánové, já moc děkuju za to, že jste byli hosty našeho vysílání. Ještě jednou velká gratulace k těm krásným úspěchům. Hosty dobrého dopoledne byli zástupci Moravského rybářského svazu pobočného spolku Jihlava, tedy trenér Karel Kobliha a závodník a taky mistr světa v rybolovné technice Adam Smazal. Díky moc a ať se vám daří, naslyšenou.
3: Díky moc a naslyšenou.

0: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Švédka, která mluvila česky a stála u zrodu Československa. Přátelila se s našimi prvními prezidenty, žila odvážně a dobrodružně. Narodila se na chladném severu, ale její srdce bylo vždy ochotné pomoci druhým. V sobotním díle uslyšíte o ženě, která zanechala v našich dějinách nesmazatelnou stopu.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: 4 čeští cestovatelé a jedno velké dobrodružství v rovníkové Africe. Na tajemném ostrově jezera Turkana, kde se prý ztrácejí lidé, narazili na odkaz pozoruhodné ženy. Narodila se v Opavě, vyrůstala v údolí Moravice. Svět ji zná jako Joy Adamsovou, autorku proslulého příběhu Lvice Elzy. Nedělní příběh nás za ní zavede.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Čeští pěstitelé kvůli změnám počasí zkouší odolnější odrůdy. Zařazením SPD do zprávy o extremismu porušilo ministerstvo vnitra práva hnutí, rozhodl soud. Kreml potvrdil, že v Moskvě včera jednal šéf americké CIA. Dnes nás čeká polojasný den jen s výjimečnou přeháňkou, teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kulátor. Výkyvy počasí dopadají na letošní úrodu zeleniny. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekla tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová. Na výnosech a kvalitě úrody se podle ní postupně podepsaly jarní mrazy, sucho a dlouhodobé vysoké teploty. Nejvíce je teď ohrožená plodová a košťálová zelenina, která je stále na polích. Pěstitelé proto podle Zuzany Přibylové zkouší kvůli počasí i změny v druhové skladbě plodin.
2: Určitě se hledají odolnější odrůdy, mění technologie, prostě se nakrývají, pořizují se moderní zálohové technologie a určitě se mění i to spektrum té pěstované zeleniny. Trošku se bojíme, že vzhledem k tomu, jakým těm rizikům jsou vystaveni pěstitelé v posledních letech, že to povede i k určitému nějakému omezování zeleniny.
0: Budoucí prvňáci v Polné se na nástup do školy připravují na týdenním příměstském táboře. Zaplnilo se všech 24 míst. Děti chodí do střediska volného času, kde tráví týden hrami, ale i ukázkami učení. Tábor funguje už čtvrtým rokem, vysvětluje tamní hospodářka Lenka Kelblová.
3: Celý tábor Budu školák probíhá hlavně hrabou a zábavnou formou. Chceme, aby si děti hlavně především užili ten tábor, ale zároveň, aby si i postupně zvykli na to, že školní den bude úplně jiný, než jaký byl den ve školce.
0: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Nepravomocně o tom rozhodl obvodní soud. SPD podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu několik žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy dal soud za pravdu hnutí SPD. Mluvčí Kremlu listu The Washington Post potvrdil, že v Moskvě včera jednal šéf CIA John Ratcliffe. Podle Dmitrie Peskova šlo o kontakty mezi ruskými a americkými zpravodajci. Žádné další detaily ze schůzky nezveřejnil.
4: Peskov pro ruskou agenturu Interfax dodal, že Ratcliffe nemluvil s prezidentem Vladimirem Putinem. Světové agentury, včetně Reuters a AFP, se domnívají, že šéf CIA v Moskvě mohl jednat o současné ruské válce na Ukrajině, americkém konfliktu s Íránem nebo o propuštění několika Američanů zadržovaných na ruském území. O Ratcliffově cestě dopředu neinformovali ani Bílý dům, ani Kreml. Podle listu Financial Times ale Spojené státy už dřív jednali s Ukrajinou, aby na začátku týdne neútočila na Moskvu. Šéf ústřední zpravodajské služby byl v Rusku poprvé od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
0: Prvoligového soupeře dnes na svém hřišti přivítají divizní fotbalisté Velké Bíteše. Ve druhém kole Molkapu se utkají s týmem Slovácka. Zápas, který je pro bítejský klub sváteční událostí, začíná v 17.30. Do dalších pohárových bojů už se dostala FC Vysočina Jihlava, která si ve včerejším klání poradila s pražským Motorletem přesvědčivě 3-0. Postupující týmy poznají své soupeře pro třetí kolo Molkapu při losování tento pátek dopoledne. A kánoista Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa v rychlostní kánoistice do semifinále kilometru. Ve své rozjížďce byl v polské Poznani druhý. Kajakář Josef Dostál pojede pouze závod na 500 metrů. Rozjížďku má tento čtvrtek. O medaile se pojede od pátku do neděle.
1: Počasí.
0: V Jihlavě anebo náměšti nad Oslavou mají 19 stupňů, v Košeticích hlásí 20. Oblačnost během dnešního dne postupně ubude v polojasné nebe. Jen výjimečně se objeví přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 až 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 106. kilometru ve směru na Prahu před sjezdem na Větrný Jedníkov stojí porouchané vozidlo a kolem něj se pohybují lidé. Jeďte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 12. hodině na Českém rozhlase Vysočina začínají písničky pro Vysočinu. Můžete si o vaše přání napsat SMS-kou, napište píseň, udělejte mezeru a pošlete zprávu na číslo 90 011 04. Jedna SMS-ka stojí 4 koruny, nebo můžete psát i přes formulář, který je na stránkách vysočina.rozhlas.cz. No a taky nám můžete živě telefonovat, číslo, kam volat, můžete hned teď, uslyšíte za chvilku.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.

Na Českém rozhlase Vysočina právě teď posloucháte písničky pro Vysočinu. O vaši oblíbenou píseň si můžete zavolat hned teď na číslo 22 155 49 99. Je tady dnešní první přání. Včera večer jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že ve věku 80 let zemřela americká country legenda a zpěvačka a taky herečka Dolly Parton. Vybírám od ní píseň I Will Always Love You, kterou známe více od Whitney Houston z filmu Osobní strážce, ale původně je od Dolly Parton. Tak je Lučkům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, k nám do Českého rozhlasu Vysočina a také všem posluchačům posílá posluchačka Sylvie z Prahy.

Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Medovice, ta se pije, ale dá se z ní vyrobit i velmi dobrý med. Novou regionální potravinu ochutnáme u včelařů z Hrádku u Pacova a ohlédneme se do 80. let na legendu o Ivanu Martinu Jirousovi. Proč se jezdil hlásit na SNB do Telče na koni a proč to vůbec nebylo romantické? Odpovědi uslyšíte v reportáži.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.

0: Českém rozhlase Vysočina posloucháte písničky pro Vysočinu. O vaši oblíbenou píseň si můžete zavolat na číslo 22 155 49 99. A my teď zdravíme naši posluchačku paní Hanku. Dobré odpoledne, vítám vás.
1: Já jsem

0: po kominíkům, pekařům, ty, co vyváží odpadky všichni, policistům a policistkám kraje Vysočiny a potom Mirkovi Petříkovi taxikáři, které mě vozí, protože nechodím, tak jsem na vozejku a on má takovou šikovnou věc, že se dostanu kam potřebuju. Takže to je výborná věc. A pak bych chtěla popřát, aby se mu dařilo našemu řediteli domova důchodců ve Srov, panu Štímovi, říká, že se to říkám dobře. Já ho nemůžu dneska sehnat.
1: Dobře, tak a ještě pro někoho bude ta písnička?
0: Aby si všichni lidi užili dobroty a nic se nestalo. Pořád si říkám, ještě drony lítají po těch všech zemích, kdy přistane taky u nás. A na to si Putin asi netroufá.
1: Dobrá, tak jo, tak se mějte hezky a užijte si písničku od Rudolfa Hrušínského. Naslyšenou.
0: Vy taky, děkuji moc.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Na Českém rozhlase Vysočina dál posloucháte písničky pro Vysočinu, stále taky můžete volat na naše číslo 22 155 49 99 a vybrat se nějakou vaši oblíbenou píseň, podobně jako pan František z Herliv. Já vás vítám, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já bych prosil zahrát pro moji ženu, teda na obláček už do nebíčka, jak se říká, a pro vás i pro všechny posluchače do studia.
0: Děkujeme.
1: Je to Felina z El Pasa od Michala Tučnýho.
0: Písničku máme připravenou, mějte se hezky, zdravíme vás a naslyšenou.
1: Taky, děkuji, naschledanou.

Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.

0: Na Českém rozhlase Vysočina vysíláme písničky pro Vysočinu. My teď zdravíme paní Janu z Koječína. Dobré odpoledne, vítejte v našem vysílání.
1: Dobré odpoledne, přeji vám a všem posluchačům. A dneska je takový hezký den, tak nechám zahrát všem svým přátelům a známým písničku. Písnička bude také pro vás.
0: Děkuji.
1: A přeji vám všem hezký den a všichni se opatrujte.
0: A jakou jste písničku vybrala?
1: Vybrala jsem písničku Jen pár dnů, kterou naspívala paní Hanička Zakorová s panem Herapesem. A je to má oblíbená.
0: Tak ji posíláme i vám, mějte se hezky, na naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina. My teď vyrazíme do Bystřice, protože nám odtud volá paní Zlata. Vítejte v našem vysílání. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den. Prosím, já bych chtěla nechat zahrát písničku pro tu paní z Jihlavy, co nechává pozdravovat hasiče, záchranáře a tak. A ještě pro celou chráněnou dílnu technických služeb v Bystřice nad Prštejnem pro mé kolegy a kolegyně.
2: Tak jo, my vás zdravíme, mějte se hezky a zdravíme ještě jednou do Bystřice.
3: Ano, děkuji moc, nashledanou.

Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a také písničky pro Vysočinu. My teď zdravíme pana Františka z Herliv. Já vás vítám. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. A já bych chtěl zahrát pro moji švagrovou z Lípy Marušku Sedm žlutých kamínků. Bude to i pro vás, i do studia. Tak bych to děkuje.
0: Tak jo, tak posíláme i vám. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Taky se mějte hezky, naschledanou.

Českém rozhlase Vysočina posloucháte písničky pro Vysočinu. My se pro dnešek už blížíme ke konci. Ještě nám poslal SMS-ku posluchač Jirka, který si přál, abychom zahráli píseň od Meduzy, kterou tady běžně asi nehrajeme, ale tak, když jsou písničky pro Vysočinu, tak uděláme posluchači Jirkovi radost a ve 13 hodin pro vás budeme mít další aktuální zprávy. To je konec dnešních písniček pro Vysočinu. Ty další vám nabídneme opět zítra po 12. hodině na Českém rozhlase Vysočina.

0: řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
1: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
0: Děkujeme.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V nádrži Strž na Žďársku chybí voda, odtok ale zastavit nelze. V Humpolci zasedne kvůli územnímu plánu mimořádné zastupitelstvo. Vrtulníky Venom a Viper můžou po červencové nehodě v náměšti znovu do vzduchu. Dnes nás čeká polojasný den jen s výjimečnou přeháňkou, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré odpoledne. Vodní nádrž Strž u Světnova na Žďársku letos z části vyschla. Podle Moravského rybářského svazu ve Žďáře nad Sázavou v ní chybí asi 160 cm vody. Kvůli nedostatku kyslíku tam uhynula i část ryb. V posledním týdnu se snížil alespoň odtok z nádrže. Úplně ho ale zastavit nelze, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
4: Odtok z nádrže zcela zastavit nelze, a to z důvodu zajištění vody také pod vodním dílem. V případě, že bude přítok nižší, než je hodnota odtoku, tak voda v nádrži bude dále klesat. Hospodaření s vodou v nádrži probíhají v souladu s manipulačním řádem.
3: Kvůli územnímu plánu se dnes mimořádně sejdou zastupitelé Humpolce. K návrhu dostalo vedení města už asi 650 námitek. Zastupitelé tak musí rozhodnout, jak s dokumentem dál naloží. Zasedání začne o 17:30 večer. Armáda může znovu používat vrtulníky Venom a Viper. Jejich provoz pozastavila po červencové nehodě na základně v náměšti nad Oslavou. Při pádu jednoho z vrtulníků zemřela vojákyně a další 4 lidé se zranili.
5: Už v pondělí obnovila armáda provoz vrtulníků, které chrání vzdušný prostor v Polsku. Od včerejška můžou vzlétnout i zbývající stroje na základně v náměšti, říká mluvčí armády Vladimír Holas.
6: Všechny vrtulníky prošly mimořádnými technickými kontrolami, přičemž byla přijata i konkrétní opatření, která vyplývají z nařízení velitele vzdušních sil k uvolnění vrtulníku zpět do provozu.
5: Nehoda vrtulníku se stala při rutinním výcvikovém letu. Venom se při přistávání zřítil z výšky asi 50 metrů. Nehodu dál vyšetřuje vojenská policie kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj až 10 let vězení. Průběh vyšetřování policie víc nekomentovala. Pád stroje prověřuje i komise ministerstva obrany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát na US Open o postup do finále smíšené čtyřhry. V New Yorku se v noci na zítřek utkají s ruskou dvojicí Rubljov-Andrejevová. Ve druhém semifinále nastoupí Francouz Monfils a Ukrajinka Svitolinová proti Italovi Kobolimu a Švýcarce Benčičové. A Velká Bíteš dnes hostí v druhém kole fotbalového poháru prvoligové Slovácko. Zápas začne v 17:30.
2: Počasí.
3: V Pelhřimově a Novém Rychnově je 21 stupňů, v Moravských Budějovicích 23. Oblačnost během dnešního dne postupně ubyde v polojasné nebe. Jen výjimečně se objeví přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 až 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 mezi kilometry 114 až 116 stojí pro poruchu odstavená dodávka. Dávejte tam proto pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
1: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončil, že v důchodu, já už jsem 20 let v důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolikátý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde. A oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolikátá to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Tam už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty, a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Graf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP dám. Je
1: všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra, a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknu, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase ono nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: Mm-hmm. No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to podpořit?
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat. A čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
1: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
0: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
1: A že jsou stále krásné.
0: A stále krásné.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahos je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jenom půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci, jo? Že tam tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo tak, takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošly a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal. A on říká, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, když bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já užila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl blbej, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejdu.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn,
1: ne,
0: zavzpomínat,
1: já nic takového. V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede. A tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Čeští pěstitelé kvůli změnám počasí zkouší odolnější odrůdy. Antimonopolní úřad potrestal firmy O2 a Sherlock pokutou v celkové výši zhruba 280 milionů korun. Kreml potvrdil, že v Moskvě včera jednal šéf americké CIA. V noci teploty až pod 10 stupni a výjimečně přeháňka. Zítra pak slunečné nebe s teplotními maximy 27 stupňů. Začínají zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Výkyvy počasí dopadají na letošní úrodu zeleniny. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekla tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová. Na výnosech a kvalitě úrody se podle ní postupně podepsaly jarní mrazy, sucho a dlouhodobé vysoké teploty. Nejvíce je teď ohrožená plodová a košťálová zelenina, která je stále na polích. Pěstitelé proto podle Zuzany Přibylové zkouší kvůli počasí i změny v druhové skladbě plodin.
2: Určitě se hledají odolnější odrůdy, mění technologie, prostě se nakrývají, pořizují se moderní závahové technologie a určitě se mění i to spektrum té pěstované zeleniny. Trošku se bojíme, že vzhledem k tomu, jakým těm rizikům jsou vystaveni pěstitelé v posledních letech, že to povede i k určitému nějakému omezování zeleniny.
0: Společnost O2 má zaplatit pokutu zhruba 262 milionů korun. Firma ji dostala od antimonopolního úřadu za kartelovou dohodu se společností Sherlock Technology. Podle úřadu si firmy 10 let rozdělovaly zákazníky a domlouvaly se na nabídkách. Týkalo se to hlavně služeb pro sledování a správu firemních aut, říká mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.
3: Nejméně od roku 2012 začaly obě společnosti uzavírat vzájemné dohody a v souvislosti s tím si obě společnosti začaly vyměňovat informace, začaly koordinovat svůj postup a přerozdělovat si zákazníky.
0: Úřad potrestal i firmu Sherlock. Má zaplatit zhruba 18,5 milionů korun a nesmí se půl roku účastnit veřejných zakázek. Rozhodnutí není pravomocné. Mluvčí O2 Veronika Zachariášová Českému rozhlasu řekla, že proti němu firma podá rozklad. Rybáři zakázali lov v nádrži Chochol ve Svratouchu na pomezí Žďárska a Chrudimska. Kvůli suchu a vysokým teplotám je ve vodě nedostatek kyslíku. Ryby jsou oslabené a hynou. Omezení bude platit do odvolání. Mluvčí Kremlu listu The Washington Post potvrdil, že v Moskvě včera jednal šéf CIA John Ratcliffe. Podle Dmitrie Peskova šlo o kontakty mezi ruskými a americkými zpravodajci. Žádné další detaily ze schůzky nezveřejnil.
4: Peskov pro ruskou agenturu Interfax dodal, že Ratcliffe nemluvil s prezidentem Vladimirem Putinem. Světové agentury, včetně Reuters a AFP, se domnívají, že šéf CIA v Moskvě mohl jednat o současné ruské válce na Ukrajině, americkém konfliktu s Íránem nebo o propuštění několika Američanů zadržovaných na ruském území. O Ratcliffově cestě dopředu neinformovali ani Bílý dům, ani Kreml. Podle listu Financial Times ale Spojené státy už dřív jednali s Ukrajinou, aby na začátku týdne neútočila na Moskvu. Šéf ústřední zpravodajské služby byl v Rusku poprvé od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
0: Prvoligového soupeře dnes na svém hřišti přivítají divizní fotbalisté Velké Bíteše. Ve druhém kole MOL Cupu se utkají s týmem Slovácka. Zápas, který je pro bítežský klub sváteční událostí, začíná v 17.30. A veslařky Pavlínu Flamínkovou a Anu Šantručkovou čeká na mistrovství světa boj o postup do finále v kategorii dvojek bez kormidelnice. Vítězky celkového hodnocení světového poháru pojedou v Nizozemsku krátce po půl páté.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Dukovanech je 22 stupňů, v Novém Rychnově 21. V noci bude oblačno a jen výjimečně se objeví přeháňka. Teploty lokálně klesnou až k 9 stupňům. Zítra pak očekáváme skoro jasno, chvílemi oblačno. Na teploměru zítra naměříme 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné dopravní nehody v kraji Vysočina. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 14. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Válečný letec 311. perutě RAF Karel Lang pochází z Vysočiny. Po písničce vás pozveme do jeho rodné obce, kde mu o víkendu odhalí pamětní desku.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. Hrabalovská noc v pivovaru Dalešice 2026. To je maraton netradičních oživlých prohlídek pivovaru v místech, která jsou běžně veřejnosti nepřístupná. Nechte se tak vtáhnout do děje filmu Postřižiny, který byl v Dalešicích natočený. Divadelní soubor Dusot předvede scénky z filmu Jiřího Mencla. No a začíná se v pátek o 17:30. A co dalšího nás čeká, to už ví kolegyně Dáša Kubíková, které přeju dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Tento poslední prázdninový víkend bude pochopitelně nabitý, protože si všichni ještě chtějí užít léta a volna. U nás na Vysočině máme pár akcí, které začnou v pátek a potrvají až do neděle. V Pelhřimově to bude pouť s večerními koncerty, samozřejmě od pátku se začíná, v sobotu odpoledne se představí žáci Zušky a v neděli bude hrát například cymbálovka nebo dechovka Vysočinka. Po celý víkend své úspěchy předvedou pelhřimovští zahrádky na výstavě, kterou najdete na radnici. Ve Vyskytné nad Jihlavou chystají velké oslavy 800 let. Historii obce připomene výstava ve škole v pátek v 5 odpoledne pokřtí knihu, která k tomuto výročí vznikla, a místní sehrají divadelní hru 800 let Vyskytné a neb veselá hra o vážných věcech. V sobotu se bude také ve Vyskytné hodnotit nejlepší pajerský koláč. V 5 zaspívá Voxted, který už pilně trénuje, aby si sladil hlasy. Pokračovat se bude v neděli na hřišti u školy historickou soutěží a spoustou aktivit. Chystají se mimo jiné jízdy koňským povozem a výstava veteránů. V neděli v 11 hodin pak v kostele svatého Vavřince na mši svaté doprovodí sbor Campanula.
0: My jsme už v úvodu říkali, že válečný letec Karel Lang pochází z Vysočiny, narodil se v Chyšce. Co tam o víkendu chystají?
1: Chyška patří k Úsobí, což je velmi blízko u Jihlavy, a tuto sobotu budou v Chyšce od 2 odpoledne slavit 590 let od první zmínky. K tomu ale právě patří i odhalení pamětní desky letci RAF Karlu Langovi, kam přijedou zástupci armády České republiky a také veterán klubu Úsobí. Chystají se přelety nad obcí a jen dodám, že plukovník Karel Lang je nositelem československého válečného kříže 1939 a další vyznamenání. Je to muž, který položil život za naši svobodu a je uveden na seznamu padlých v bitvě o Británii ve Westminsterské kapli. No a můj poslední tip, ten bude sladký a má to dokonce i v názvu. Slavnosti medu a neb sladké ukončení léta se tradičně pořádá v Novém Městě na Moravě. Návštěvníci se mohou těšit na prodej medu, včelařských výrobků a také na doprovodný program, na divadlo a hudbu. Ochutnávat se bude medová kaše bílé paní perchty nebo bramborové placky pečené přímo na místě novoměstskými včelaři, a ty budou pochopitelně ochucené sladkým medem. Součástí jsou i novoměstské farmářské trhy a všechno najdete v sobotu od 8 do 12 na Vratislavově náměstí.
0: A kam vyrazit nejen o víkendu, to ví kolegyně Dáša Kubíková, a všechno se to dočtete taky na našem webu vysočina.rozhlas.cz. A my za to děkujeme.
1: Díky a pěkné odpoledne.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Máme čtvrt na tři a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Tak málo vody ve vodní nádrži Strž žďárští rybáři nepamatují. Letos tam kvůli suchu a nedostatku kyslíku uhynuly trofejní ryby. Do budoucna chtějí rybáři situaci řešit s povodím Vltavy. Podrobněji se tomu budeme věnovat už za několik minut i v našem vysílání.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, kde vám dospívala Hana Zagorová. Povodí řeky Sázavy letos výrazně zasáhlo sucho. Projevuje se to i úbytkem vody v blízkých nádržích. Například žďárský pobočný spolek Moravského rybářského svazu musel vyhlásit zákaz rybolovu ve vodní nádrži Strž poblíž Světnova. Podle rybářů je málo vody a část ryb v letních horkých dnech uhynula. Zákaz bude platit až do odvolání.
1: Tady nepamatujem tohle.
2: Hospodář žďárského pobočného spolku Jaroslav Suk mě vede k hrázi nádrže Strž, kde letos dramaticky ubylo vody.
1: To je nejhorší. Na Pilský nádrži, to je ta nádrž tady, tam chybí 130 cm, jenže tam je maximální hloubka 5,5 metru. Tady je to 2,5 metru a když chybí 160, minulý týden ve čtvrtek chybělo 160 cm.
2: Problém je úbytek vody hlavně pro ryby. Podle Jaroslava Suka museli na začátku srpna pomáhat s provzdušňováním i hasiči. Úhyny v nádrži přesto jsou.
1: Jak byly ty veliké teploty, tak nám uhynuli trofejní sandáti a trofejní štiky. Jinak jako musím zaklepat, teď je klid, protože se ochladil.
2: Kus nádrže už je v tuto chvíli bez vody, jinde je podle rybářů hloubka kolem metru. V souladu s manipulačním řádem přehrady musí navíc voda neustále i odtékat. V posledních dnech se objem odtoku alespoň zmenšil, úplně jej ale zastavit nelze. Pobočný spolek chce podle Jaroslava Suka nicméně jednat o možných úpravách do budoucna.
1: Buď ať se sníží teda odtok, jo, protože tady je 80 vteřinových litrů, v létě má odejít, odcházet, teď je to teda na 40 vteřinových litrů stažený, ale stejně mě chataři hlásí, oni tam mají značky takhle napíchaný, že ta voda pořád jakoby ještě klesá.
2: Další variantou je podle Suka odbahnění nádrže, aby se zvětšil její objem. Na vyhodnocení situace je připravené i povodí Vltavy, pokračuje jeho mluvčí Pavlína Mertl.
3: Po každém extrémním hydrologickém jevu, tedy po proběhlém suchu, stejně jako po povodních, se vyhodnocuje dopad tohoto extrému na provoz vodního díla a hospodaření vody v něm a hledají se opatření, která by tento dopad do budoucna mohla zmírnit.
2: V tuto chvíli ale zatím můžou rybáři doufat pouze ve změnu počasí.
1: Čekáme na vodu. Máme strach z toho, protože zatím neprší, nic, žádný významný srážky nehlásí.
2: Podle Jaroslava Suka totiž musí vody v nádrži přibýt už proto, aby v ní mohli na podzim vysadit nové ryby. Jinak by musel spolek ještě jednat s ministerstvem zemědělství o změně zarybňovacích plánů. Ze Světnova Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme krátce před půl třetí a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Už tento týden od pátku do neděle bude Vyskytná nad Jihlavou slavit 800 let od první zmínky o obci. Přípravy už vrcholí a tak jsme se vydali zjistit, na co se nejen místní, ale i přespolní můžou těšit.
2: V kulturní místnosti základní školy ve Vyskytné nad Jihlavou sedím s
3: Janou Vackovou
4: a Petrou Dvořákovou.
2: Vás čeká oslava 800 let od první zmínky o obci ve 13. století. Vyskytná tak patří mezi nejstarší obce tady na Jihlavsku a do doby vzniku patří i vznik místního kostela. Komu je zasvěcený?
3: Svatému Vavřinci.
4: Je známý tím, že tam byly nalezeny hrobky duchovních z 18. století a zároveň k tomu se váže i příběh, že tohoto kostela byla ukradena monstrance, která byla potom nalezena zakopaná v Ježený. Bude tam prováděná mše a očekáváme, že přijedou i rodáci, kteří zas po dlouhé době se do toho kostela podívají. My jsme i pořádali sbírku na kostel, protože není úplně v nejlepším stavu. V tuto chvíli jsme mohli přispět na opravu střechy.
2: Před námi na stole tady také leží hromada krásných starých alb. Váš rod sem přišel na úplném začátku 20. století.
3: Přímo naproti kostelu, máme nádherný výhled. Já jsem vdaná Vacková a jinak můj rod je Valentů. Můj praděda koupil náš statek po Němci,

0: který uvádí se, že ho prohrál v kartách, byl zadlužený.
1: Máte teď hospodářství?
0: Máme. Taťka zažádal o navrácení, že jo, po revoluci.
1: Jak se Vyskytná připravovala na své 800. narozeniny?
2: Vyskytná má trošku štěstí, že má spolek pro občanské záležitosti, tým povětšinou žen.
1: Tady za námi je spousta předmětů z hospodářství, dokonce vidím i citeru.
2: Předměty, které jsme získali tady z půd.
1: To byla nějaká výzva, doneste, co máte.
2: Ano, co by se hodilo do historické výstavy.
1: Je tady krejčovská pana, kolovrátek.
2: Byli jsme i v archivu.
1: Dokonce zkoušíte divadlo. Pro režii jste získali herce Stanislava Gerstnera. A máme tady i jednu z hereček.
0: Budu hrát Drbnu.
2: Měl by to být průřez celou historií Vyskytné, kde upozorňujeme na jednotlivé, trochu významnější události, které jsme našli buď v kronikách, nebo jsme o nich slyšeli od občanů.
1: Kolikrát tu hru zahrajete během slavného víkendu?
0: Jednou.
1: Jenom jednou. Tak doufám, že bude provedena alespoň na fotbalovém hřišti nebo na nějakém velkém place, aby se tam vešlo spousta lidí.
0: Ano, bude se to odhrávat na fotbalovém hřišti.
1: Trefila jsem.
0: Ano.
1: Na chodbě na zemi jsou tady připravené už tabule s nějakými dobovými texty, fotografiemi.
0: To jsou nejstarší dokumenty, kde je ta zmínka
1: 1226.
0: O naší Vyskytné.
1: Tam to je. Už stojíme před kostelem svatého Vavřince. Vidím tam nějaký letopočet pod těmi hodinami 1709, možná nějaká rekonstrukce.
2: Nicméně dneska už je zřejmá hlavně rekonstrukce, která proběhla velmi nedávno. Vidíme opravenou špičku střechy a to je právě z té současné sbírky našich občanů.
1: Tak já přeju obci nejméně dalších 800 let. Z Vyskytné nad Jihlavou Irena Šarounová, Český rozhlas.
3: Informace o konkrétních místech a časech akcí najdete u reportáže na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Ve zkratce jenom připomenu výstavu ve škole, páteční divadelní představení na fotbalovém hřišti a lákavá je i pozvánka na sobotní soutěž o nejlepší pajerský koláč. Ta také proběhne na hřišti. A reportáž přímo ze zkoušky k divadelnímu představení ve Vyskytné nad Jihlavou pak uslyšíte na Českém rozhlase Vysočina v našem pátečním ranním vysílání.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Posloucháte mne, dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A před námi je předpověď počasí dnes s meteorologem Petrem Hruškou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak vysoko jsou dnešní odpolední teploty?
2: Aktuálně dosahujeme většinou 21 až 25 stupňov Celzia, vo vyšších polohách chladnejšie okolo 18 stupňov. K tomu prevažuje nám oblačné počasie, ale sem tam i polojasno, takže ukazuje sa i slnko medzi tými mrakmi, na niektorých miestach celkom dosť. No a fúka nám väčšinou mierny severovýchodný alebo východný vietor.
0: Jaká bude noc na zítřek a také zítřejší ráno?
2: Mala by byť polojasná až oblačná, len výnimočne sa môžu vyskytnúť prehánky, keby sa nejaké objavili, tak bolo by to skôr v prvej časti noci, minimá 14 až 11 stupňov a v údoliach pri menšej oblačnosti lokálne chladnejšie, okolo 9 stupňov Celzia. A zajtra cez deň by nám malo prevažovať slnečné počasie, polojasno až skoro jasno, len lokálne občas môže byť oblačno, maximá 24 až 27 stupňov Celzia. Takže bude sa oteplovať a vietor spočiatku slabý, behom dňa potom mierny, juhovýchodný.
0: Počasí nám predpovedel meteorolog Peter Hruška. Ďakujeme za to, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň pre, naslyšenou.
0: Už za chvíli bude naše vysílání patřit opět zámeckému létu. Na další zpomátek nás pozve František Kinský a vy to od Českého rozhlasu Vysočina můžete brát ještě na další tipy na konec letních prázdnin.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Už jen do konce týdne máte šanci zapojit se do soutěže zámeckého léta. Soutěžíme každý všední den krátce před 10:00. A pokud nestihnete poslouchat dopoledne, máme pro vás každé odpoledne v tomto čase aspoň pozvánku na jeden z našich zámků. Kam se vydáme dnes, to nám právě teď poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet k mým blízkým sousedům ve východních Čechách na zámek Častalovice. Tento renesanční skvost s krajinářským parkem v údolí říčky Bahnice obývají Šternberkové. Na prohlídku nás zve Vlaďka Vildová.
3: Tady si odpovídají pávy v zahradách Častalovického zámku, teď odsud z anglického parku a jdu k zámeckým budovám, kde se mám sejít s mým průvodcem. Správce a průvodce v jedné osobě, Zdeněk Bachmann.
4: V podstatě dějiny zámku zahají až do nějakého 13. století, kdy zde stála původně vodní tvrz. Ta v průběhu staletí střídala různé majitele, až se dostala do držení rodu Oberstdorfů, kteří vlastně se postarali o přestavbu staré zchátralé tvrze do renesančního zámku. Potom v roce 1694 zakoupil Častalovice Adolf Ratislav ze Šternberka a tím se vlastně zámek stal majetkem rodiny Šternberků. Jehož držení je v podstatě dodnes až na dvě krátké pauzy. První byla v době německé okupace, druhá byla po příchodu a znárodnění zámku po 48.
3: Zámek je soukromý, ale můžete ho navštívit.
4: Krom prohlídek, samozřejmě historických interiérů, je možnost tady u nás navštívit zámeckou galerii, kde se konají výstavy současných umělců.
3: Věci má tak, že rodina tady stále je. Potomci paní hraběnky Diany?
4: Ano, nyní na zámku bydlí vnuk paní Diany, pan Henry Sylen se svojí manželkou Tessou, kteří vlastně pokračují v práci paní Diany, kterou tady započala.
3: To, co vidím na těch stěnách, vypadá z mého pohledu roztomile. Je tady drobné zpěvné ptactvo.
4: Nyní se nacházíme v prvním místnosti zámeckého prohlídkového okruhu. Říkáme mu dámský pokoj. A v podstatě, jak jste zmínila to ptactvo, tak to se nejedná se o živé ptactvo, nýbrž o porcelánové figurky, které sbírala paní Cecilie Šternberková.
3: Zdeňku, já jsem tady obdivovala tu postel, jako kdyby patřila do období empíru, ale nevím, jestli...
4: Je naprosto správně, je to. Nyní se nacházíme v empírovém pokoji, kde vlastně je všechno laděno do empírového stylu. Jinak před námi jsou dvě taková malá krásná křesílka, které využíval na své lodi admirál Nelson. Jsem doputovali z Anglie, převezla paní Šternberková, protože je získala v Anglii. Půjdeme přes Tobiášovu jídelnu, je to první místnost, kde se nacházejí kazetové stropy. Kazety v této místnosti zachycují příběh žida Tobiáše. Na stěnách této místnosti visí portréty známých českých panovníků.
3: Když někdo zůstane s otevřenou pusou stát, to se stalo právě mně, protože ten strop, to je uchvatné dílo.
4: Renesanční kazetový strop. V podstatě potom ještě uvidíte zase jiný v tom rytířském sále a přilehlých dvou místnostech.
3: To neříkám jenom tak, ale nebyla jsem úplně připravená na to, jak velký je to prostor. To je onen slavný rytířský sál.
4: Ano, přesně tak, kdy si můžeme prohlédnout jednak výjevy ze starého nového zákona na kazetách na stropě a pak také rodovou galerii Šternberků, kteří nás obklopují ze všech stran.
3: Čemu ten rytířský sál sloužil v minulosti?
4: Pro setkávání, rodiny, zábavy, slavnosti a tak dále.
3: Za průvodcovské služby děkuji Zdeňku Bachmannovi, takto správci a zároveň průvodci v jedné osobě.
4: Bylo mi potěšením a že i ostatní návštěvníci, kteří k nám zavítají, budou stejně nadšení, jako jste byla vy.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Častalovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Sněmovna přehlasovalo prezidentské veto k rozpočtům. V nádrži Strž na Žďársku se teď nesmí lovit ryby, je tam málo vody. V Humpolci zasedne kvůli územnímu plánu mimořádné zastupitelstvo. V noci teploty až pod 10 stupni a výjimečná přehánka. Zítra pak slunečné nebe s teplotními maximy 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Koaliční většina ve sněmovně přehlasovala prezidentské veto novely k rozpočtům. Ta umožní vládě mimo jiné navyšovat výdaje na obranu a strategickou infrastrukturu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je novela nezbytná, aby bylo možné sestavit odpovědný rozpočet. Opozice tvrdí, že zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a chce podat stížnost k ústavnímu soudu. Zákaz rybolovu platí ve vodní nádrži Strž na Žďársku. Vyhlásil ho žďárský pobočný spolek Moravského rybářského svazu. Letos v nádrži dramaticky ubylo vody a část ryb kvůli nedostatku kyslíku uhynula. Rybáři v tuto chvíli ani nevědí, jestli budou moci na podzim vysadit nové ryby. Podle hospodáře spolku Jaroslava Suka by musel nádrž doplnit déšť.
4: Až to vylovíme v říjnu, tak sem trochu vody doteče, ale to se může zvýhnout tak o 20-30 cm a tím to bude hotovo. A když to přijde na zima, zamrzne to, no tak můžou uhynout ty ryby. Takže sem vůbec nebudeme vysazovat teď zatím na podzim, pokud se to opravdu nezvýhne aspoň o 50 cm.
2: Kvůli územnímu plánu se dnes mimořádně sejdou zastupitelé Humpolce. K návrhu dostalo vedení města už asi 650 námitek. Zastupitelé tak proto musí rozhodnout, jak s dokumentem dál naloží. Zasedání začne o 17:30 večer. Jeden z Mexičanů zadržených v Česku na základě mezinárodního zatykače nabídl soudu kauci 1 000 000 eur, tedy asi 24 milionů korun. Soud ji nepřijal. Peníze by podle české justice mohly pocházet z trestné činnosti nebo organizované zločinecké skupiny. Policie v červnu zadržela celkem 4 lidi. 2 už s vydáním do Spojených států souhlasili a odcestovali. Další 2 zůstávají ve vazbě. V USA jsou stíhaní kvůli drogám a terorismu. Hrozí jim až do životí.
3: Sport.
2: Ve fotbalové lize mistrů se rozhodne o posledních 4 účastnících hlavní fáze. V odvetách závěrečného předkola bude hrát Lyon s českým záložníkem Pavlem Šulcem proti Fenerbahce Istanbul, slovenské Celje proti Slovanu Bratislava. Řecký tým AEK Atény nastoupí proti bulharskému Levski Sofia a norský Viking Stavanger proti Dynamu Záhřeb. Všechny úvodní zápasy skončily remízami.
3: Počasí.
2: Třebíči mají 26 stupňů, v Telči 23. V noci bude oblačno a jen výjimečně se objeví přehánka. Teploty lokálně klesnou až k 9 stupňům. Zítra pak očekáváme skoro jasno, chvílemi oblačno. Na teploměru zítra naměříme 24 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrně na kilometru 99,5 na dálnici D1 ve směru na Prahu. V levém jízdním pruhu je tam roztrhaná pneumatika a u okraje jsou porouchané 2 dodávky. A pozor také, v opačném směru, tedy na Brno na 116. kilometru, i tam stojí osobní auto s poruchou.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ladíte, dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a to krátce po 15. hodině. Většina hnízdních budek pro sovy pálené na Třeboňsku zůstala letos bez mláďat. Kvůli nedostatku hrabošů se jich vylíhlo jen minimum. Podrobnosti vám řekneme v našem vysílání kolem 15:45.
3: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: pro zdraví.
1: Co je to ta vetchozrakost?
2: Takový název naznačující, že oko se stává vetché, staré. A ano, tato vada se objevuje prostě s věkem. Paradoxní je, že nejčastěji ve věku kolem 45 až 50 let. Do té doby máme pružnou čočku a svaly, které ji drží, schopné nechat ji dostatečně vyklenout a zaostřit do blízka. Později už se čočka nevyklene tolik a my předmět, který si chceme podrobně prohlédnout, musíme oddálit. V podstatě se jedná o dalekozrakost vznikající v souvislosti s věkem. A doporučuji, když vám nestačí ruce, zajděte si pro brýle bez ohledu na to, kolik je vám let.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné, z času všechno vodné.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Hnízdní budky sov pálených na Třeboňsku letos obsadil jen jeden pár. Důvodem je nedostatek potravy v této oblasti. V Česku je podle ornitologů necelých 150 hnízdících párů. Na jihu Čech se jejich populace rozrůstá díky pravidelnému vypouštění mláďat odchovaných v zoologické zahradě Hluboká. A právě i hnízdním budkám, které jim ochranáři nabízí.
1: Teďka jsme vystoupili nahoru do jednoho ze skladáků v zemědělském areálu v Lomnici nad Lužnicí, kde letos se podařilo, že svoji pálen zahnízdili a mají tam mláďata.
2: A já teď s ornitologem Jakubem Mrázem půjdu tahle mláďata zkontrolovat.
1: A tamhle už nám letí sova pálená, to je samec, který hlídal.
2: Ta budka je na takovém kovovém trámu.
1: Zhruba ve výšce 10 metrů.
2: A proto tam s vámi nepůjdu, počkám tady.
3: Ano.
2: Jakub Mráz má na zádech batoh, do kterého dá malé sovy a musím říct, že se pohybuje po trámech jako veverka. Velice lehce je vidět, že to nedělá poprvé.
1: Mláďata jsou stará zhruba 30 dnů, takže optimální stáří i pro kroužkování. Jsou úplně nádherný.
2: Krasavice.
4: Tady to je fakt jako meka všech sov.
1: To byla jako první budka vůbec obsazená na Třeboňsku a na jihu.
2: Poznáme i pohlaví?
1: Ne, pouze v dospělosti, podle zbarvení a podle váhy a mír.
4: Tak, mláďata dostala kroužky a můžeme s nima zpátky do jejich domova, do budky.
2: Tohle místo je jediným místem, kde letos sovy pálené vyvedly mláďata.
1: Ano, letos je to bohužel jediný. Tady u nás kolem té Lomnice a na tom Třeboňsku je poměrně nízká potravní nabídka, co se týče hlavně teda hraboše polního a veškerých myší. Tady v Lomnici hnízdí pouze tento jediný pár a třeba v Ponědraží jsou ty sovy přítomny, ale nehnízdí. Oni vlastně, když nemají jistotu té potravní nabídky, tak jeden rok prostě vynechají.
2: Hnízdění sov pálených je na jihu Čech opravdovou vzácností, říká Jakub Mráz.
1: Tady u nás to Třeboňsko a blízké okolí je takovou světlou výjimkou, kde evidujeme 1 až 5 párů a další místo, kde sovy pálené jsou, je Českobudějovicko, kde hnízdí zhruba 3 až 5 párů. Nevíme samozřejmě o všech těch párech, protože můžou hnízdit i přirozeně samozřejmě mimo budky.
2: Zoo Hluboká je do záchranného programu zapojená už 15 let. Doplňuje zooložka Markéta Jariabková.
5: Za těch 15 let jsme předali k vypuštění více jak 80 jedinců. Sova pálená je naším ohroženým druhem sovy. Ty populace ubývají, důvodem byla hlavně ztráta toho přirozeného prostředí na to hnízdění. Bez podpory lidí by vlastně už ty sovy nebyly.
2: Třeboňskou populaci sov pálených by měla v únoru posílit zhruba 10 mláďat odchovaných v zoo Hluboká. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Máme půl čtvrté a vy posloucháte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Když loupete uvařené vejce, tak se dost často stává, že na skořápce zůstávají ještě i velké kusy bílku. Teď si poslechněte, jak to udělat, aby se skořápka hezky od bílku odlupovala. Je tady Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Starodávné rady hospodyněk týkající se vajec. Taky se vám stává, že když loupete uvařené vejce, tak vám u té skořápky zůstávají i velké kousky bílku. Říkám si vždycky, že je to škoda. A taky je to pěkně k steku. A hle, nedávno jsem v jedné zažloutlé knize z půdy s názvem Rady pro hospodářství i kuchyň narazil na jednoduchý recept –

Uvařené vejce se ti bude líp loupat, když ho hned po vyndání z vařící vody schladíš vodou studenou. Taky se tam psalo, že každý poctivý jarmareční trhovec by měl mít, když na trhu prodává vejce, na stolku misku s vodou a v ní rozpuštěnou lžíci soli. Kvůli čemu? No, aby mohl spolehlivě prokázat, že vejce, která nabízí, jsou čerstvá. Když totiž vejce ponoříš do nádoby se slanou vodou a ono zůstane na dně, tak je to znamením, že je čerstvé. Když vyplave nahoru, je to vejce staré a takové nekupovat. A až budeš péct sekanou, vzpomeň si, že ta šiška ti v troubě nepopraská, když ji před pečením potřeš rošlehaným bílkem. To věděla babička, prabába i jejich kmotry a ty to měli zase od svých maminek. Tak na tom hold asi něco bude. No a zítra o životě parchantů. Bejvávalo.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vlado, řekni fór.
1: Sedí psychiatr v ordinaci ve svém křesle a nikde ani noha. Ale najednou se otevřenými dveřmi vplazí chlápek a něco drží v puse. Psychiatr je potěšen, že má klienta a hned se začne vyptávat, kdo pak mi to sem přichází, že by nějaký pejsek? Chlápek na zemi jen nesouhlasně zavrtí hlavou. Takže nějaký červíček? Chlápek něco nesrozumitelně zamumlá. Takže by to byla nějaká housenka, třeba je taková krásná zelená, co? Chlap kroutí hlavou, pak nevydrží. Vyndá z pusy šroubovák a říká, doktore, já jsem správce sítě a zapojuji vám tady internet.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Všechno bude fajn a Žentour ve vysílání Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Vzpomínáte si ještě, jak se lidé za covidové pandemie učili péct domácí chléb a rohlíky? Většina z nás se dávno vrátila k jednoduchému nakupování pečiva, ale někdo se k pečení rád čas od času vrátí. Třeba ty dnešní rohlíky budou podle návodu hotové do hodiny.
2: Domácí pekárny byly kdysi velkou módou, ale chléb a vlastně i čerstvé domácí rohlíčky se dají upéct i bez ní. Kdo chce zkusit vstát ráno dřív a má doma droždí, mouku, sůl a sádlo, může využít následující recept. Má ho pro nás vítězka čtvrté řady soutěže Peče celá země Eliška Hlaváčová, která je sice především cukrářka, ale pečivo pro denní spotřebu pro ní není nic neznámého. Takhle umí do hodiny upéct 10 až 12 rohlíků.
3: Pokud chcete ráno čerstvé rohlíky do hodiny, nemáte doma pečivo, tak tenhle ten recept je zaručený a je geniální. Kdy se založí těsto, dáme do mísy mouku, trošku cukru podle gramáže, droždí zalijeme vlažnou vodou, necháme vzejít kvásek, poté zapracujeme sádlo. Pokud nemáme sádlo, můžeme nahradit stejnou gramáží másla, přidáme sůl, těsto zapracujeme do hladké, nelepivé konzistence a okamžitě po vypracování do hladkého těsta tak rozdělíme na 10 rohlíků, 10 až 12, podle toho, jak chceme rohlíky velké. A v tenhle ten moment uděláme kuličku, z kuličky uděláme trouhelník, trouhelník zavineme do rohlíku a ten rohlík v tenhle ten okamžik necháme kynout do dvojnásobné velikosti, což trvá chvilku, protože to těsto je malé. A potom, co jsou nakynuté, takový tip, lépe těsto kyne, nesmí oschnout. Jakmile oschne, tak tam přestává proces kynutí, to znamená třeba poprášit vodou a přikrýt utěrkou. Nechat je kynout takhle. Když vidíme, že máme hezky nakynuté, tak nastavíme troubu na 230 stupňů a pečeme zhruba 16 až 18 minut.
2: U takových rohlíků bude asi ten největší problém počkat, až vychladnou, protože voní a křupou tak, že by si je člověk nejraději dal hned. Tak je zkuste a dobrou chuť.
0: No, tento recept a taky spoustu dalších podobných najdete v kuchařce Elišky Hlaváčové, která vyjde v říjnu, což už je za chvíli, a bude se jmenovat Neobyčejně obyčejná a doporučuje ji kolegyně Dáša Kubíková a taky Český rozhlas Vysočina. No a my si ještě do 16. hodiny zahrajeme Mekyho Žbirku nebo Věru Martinovou tady u nás na Českém rozhlase Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Řidiči, začne nám školní rok, dávejte na nás pozor.
2: Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Myslete na ně.
1: Děkujeme.
3: Je 16 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V nádrži Streš na Žďársku chybí voda, odtok ale zastavit nelze. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce. Velká býte, že zažije fotbalový svátek, v poháru přivítá prvoligové Slovácko. V noci teploty kolem 10 stupňů, zítra pak slunečné nebe s teplotními maximy 27 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Vodní nádrž Strž u Světnova na Žďársku letos z části vyschla. Podle Moravského rybářského svazu ve Žďáře nad Sázavou v ní chybí asi 160 cm vody. Kvůli nedostatku kyslíku tam uhynula i část ryb. V posledním týdnu se snížil alespoň odtok z nádrže. Úplně ho ale zastavit nelze, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
5: Odtok z nádrže zcela zastavit nelze, a to z důvodu zajištění vody také pod vodním dílem. V případě, že bude přítok nižší, než je hodnota odtoku, tak voda v nádrži bude dále klesat. Hospodaření s vodou v nádrži probíhají v souladu s manipulačním řádem.
3: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil její místopředseda Dan Čok. Podle něj Krapinec na funkci sám rezignoval a odejde na konci měsíce. Funkci po něm převezme vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Blesková povodeň a sesuvy půdy v Tibetu a na severu Nepálu už mají nejméně 31 obětí. Téměř 400 lidí se pohřešuje. Podle předběžných informací publikovaných televizí BBC neštěstí nejspíš spustilo zemětřesení, které utrhlo lavinu. Ta se následně svalila do ledovcového jezera, které se protrhlo a voda z něj zaplavila přilehlé údolí.
6: Zasažená oblast je oblíbená destinace turistů a vodáků. Mezi pohřešovanými je tak podle nepálských úřadů necelých 300 zahraničních cestovatelů. České ministerstvo zahraničí aktuálně nemá informace, které by nasvědčovaly, že by mezi nimi měli být i Češi. Nepravděpodobné je to i podle horolezce a provozovatele cestovní kanceláře Jana Trávníčka.
7: Tak je vlastně hrozně málo. Turistická sezóna ještě nezačala.
6: Sezóna v oblasti totiž začíná zhruba v půlce září. V postiženém regionu už zasahuje nepálská armáda a záchranáři. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
3: Prvoligového soupeře dnes na svém hřišti přivítají divizní fotbalisté Velké Býteše. Ve druhém kole MOL Cupu se utkají s týmem Slovácka. Zápas, který je pro býtežský klub sváteční událostí, začíná v 17:30.
4: Počasí.
3: V Pelhřimově je aktuálně 24 stupňů, Vatín hlásí 22. V noci bude oblačno, jen výjimečně se objeví přeháňka. Teploty lokálně klesnou až k 9 stupňům. Zítra pak očekáváme skoro jasno, chvílemi oblačno. Na teploměru zítra naměříme 24 až 27 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v našem kraji. Dálnice D1 je plynule průjezdná. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
3: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
2: Výborně, léto jaké bylo? Dá
3: léto
2: se shrnout už několika
3: krásné.
2: Slovy? Krásné, pořád.
3: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrémně, jako já mi vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo -5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
2: Užijte si i tu hodinu s námi, začínáme.
1: Humoriáda.

0: Klára od skupiny Činasky na úvod dnešní humoriády ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako babiče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost.
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.
4: A tohle... Teda, opovaž se na mě sáhnout. Já tě přerazím, dáseň.
2: Co blázníš?
4: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
4: Jo, tak on pán je básník.
2: A dáma zase hysterka.
4: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřekl.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
4: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
4: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
4: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
4: Co? No teda tohle?
2: Já vás asi miluju.
4: No tohle?
2: Jste taková hezká, plavá, buňavá.
4: Buďte sticha!
2: Taková čistá.
4: Tato, co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No, co jsem udělal? No, co jsem řekl?
4: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čím vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatej?
4: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
4: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
4: Taky.
2: Jupi!
4: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchranou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
4: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
4: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
4: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
4: Promiň, tatínku.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďkom už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten čas?
1: No, to se mě právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi, jak vlak nikde, a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama,
0: ano.
1: Tak já říkám, no tak To je v Lamprdoně, to nestihnu. Říká, ne, ne, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlík mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Koliště, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mi bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice a kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře. Říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno party, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
5: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A přál bych si Bčko.
3: Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského, dobře zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A bych si opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře,
8: ano.
3: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný, vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlaštovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlaštovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, když se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak. se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním. Že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no, nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla, jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No, o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
0: Humoriáda.
3: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se
5: spolužáky. No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, byli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
3: Mladý chemik, jo.
5: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, já bych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunka, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne do nějaký ty zkumavky nebo to a tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrábal, vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno párty roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák.
5: Dobrý večer. Dobrý večer.
4: Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně, takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, takže se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím,

0: začíná mě o té, jo, a dali mě prášky. Takové kapičky a ty byly úžasný, protože jsem, mě to, vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
1: Prostě, takhle jste udělali, no?
0: No, tak, no prostě jsem mě vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jakože...
1: A loket, to hezký. Loket splasknul?
0: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necítil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
1: Že se to
0: no jo, jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, ty hr, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
1: To se přelilo z toho loktě, se to...
0: Ne, ten loket byl furt stejnej. Ten byl pořád stejnej. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takové jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, ty dcera zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podělal, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas. Jo.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem. Měl jsem, já už do ciziny moc nejezdím.
2: Kvůli
3: vůbec
2: tomu.
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jdeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu. Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo, a tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční nějaká naplavenina, ano. Ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že jo to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát... já nevím, good morning, jo, please, a water. A...
2: To stačí a pak ukázat na těle.
3: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se říká, oh, ty se jako divil, teď mě jako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Já říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda
2: byl problém s kyčlema.
3: Dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šlůz.
2: Takže žádná dovolená v cizině, tady je vedro taky. A jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefon telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMS-ku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku. A díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bot a tudíž i anekdota. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně prýma.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, ta přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusi nebo repozu, ano. No nazda, nekoukej na mě, kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vy dáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, třeba se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení, aha!

0: pane řediteli, pojďte sem. Pane řediteli, já vám dáš hadanku, já vás dáš, mám, dávám hadanku, ano, ano, pane řediteli, ano.
1: No můžeš mě dát clown hadanku.
0: Pane řediteli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No protože on mu někdo vytrhnul ocásek a zarazil o kousiček, víš? Pane řediteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takový dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipak, aby mohla filharmonie hrát na housle, aha.
2: Typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší, a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl, jako v podstatě na nějaká, to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos. Jo. To jako to jsem měl, to jo.
2: Zdeněk Junák, náš host, a teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900 číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMSky humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jedno, Honzo, velkavý chlapi, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bot a děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
2: Dobrý
1: se.
2: A,
1: ah, je tam.
2: Tak. Franč...
1: Ačko nebo Bčko?
2: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, mám, teď tak už to jo. Můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
4: Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako dudek. No a proč by neměl spát jako dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr, zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí. Veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou, vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbídní. Nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů všem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, já ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
5: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motorist je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc, moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc a moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to...

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto sporné novely rozpočtových pravidel. Nový venkovní bazén v Pelhřimově by měl mít i přes 40 metrů dlouhý tobogán. Slovenská vláda navrhla zakázat dětem do 16 let účty na sociálních sítích. V noci teploty až pod 10 stupni a výjimečně přehánka. Zítra pak slunečné nebe s teplotními maximy 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Vysočina vám přináší Tomáš Kolátor. Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Hlasy vládní koalice rozhodla o prosazení sporné novely o rozpočtových pravidlech. Ta počítá s tím, že by se některé výdaje státu nově nezapočítávaly do výdajových rámců, mezi nimi třeba investice do dopravní infrastruktury. Podle ministrně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by bez těchto změn nebylo možné sestavit realistický státní rozpočet.
3: My jsme nehlasovali proti prezidentovi, my jsme hlasovali proto, abychom mohli zabezpečit obranný schopnost této země, abychom mohli zabezpečit další hospodářský růst, abychom mohli zabezpečit infrastrukturu, zdravotnictví, školství, všechny ty díry, které tady zůstaly po Fialově vládě, což by nebylo možné, pokud by nebylo bývalo prezidentské veto přehlasováno.
2: Podle opozice povede přijatá novela pouze k zadlužování státu a oslabí kontrolu veřejných financí. Všech pět opozičních klubů se plánuje obrátit na ústavní soud. Pelhřimov bude mít nový venkovní bazén. Začít stavět ho chce příští rok v létě. První koupající by se tam pak mohli přijít o rok později. Radnice zveřejnila vizualizaci, jak by měl budoucí areál vypadat. Počítá například s více než 40 metrů dlouhým tobogánem.
4: Součástí koupaliště je také 25-metrová plavecká dráha, proudový kanál nebo perličková masáž. Hlavní víceúčelový bazén nabídne vodní plochu kolem 770 metrů čtverečních. Do poloviny září chce mít pelhřimovská radnice hotovou projektovou dokumentaci a pak začít vybírat stavební firmu. František Jirků, Český rozhlas.
2: Slovenská vláda chce regulovat přístup mladých k sociálním sítím. Schválila proto návrh zákona, kterým chce zamezit dětem do 16 let vytvářet a užívat vlastní účty. Předlohu ještě posoudí parlament. Podle ministra školství Tomáše Druckera velké technologické společnosti využívají algoritmy, které vytváří závislost lidí na sociálních sítích. Provozovatelé platform by při ověřování věku neměli získat osobní údaje uživatele, ale pouze informaci, zda splňuje věkovou hranici. Tu bude možné ověřit pomocí takzvané evropské peněženky digitální identity. Sport. Kanoista Martin Fuchsa má za sebou první dvě rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani vyhrál 500-metrovou trať. Na kilometru ho předjel jen Číňan Wu v nakonec nejrychlejší rozjížďce ze čtyř jízd.
5: Tři kluci, kteří jsme byli na bedně v Brandenburgu, takže jsem věděl, že to bude určitě rychlá rozjížka. Čína to prostě hulil strašně moc. Říkám si, hele, já jdu tady víc jíst, tak jsem to nakonec jako pustil, ale v hlavě to mám jako super. Říkám si, že ve finále ten půjde. Teda doufám, že mu to jako vrátím. Samozřejmě byl rychlej, všechna čest, ale doufám, že já v pátek budu ještě víc ready.
2: Do semifinále postoupili i další české lodě, mužský i ženský čtyřkajak. Kanoistka Denisa Řáhová na pětistovce s Kamilou Šímovou a pak i sama na pětistovce. Dále pak na sprinterských 200-metrových tratích kanoista Antonín Hrabal a kajakář Vladimír Cerman. Postoupila i kajakářka Barbora Betlachová na kilometru i pětistovce a Tomáš Sobíšek na kilometru. Počasí. V Jihlavě a Dukovanech je 25 stupňů, v Přibyslavi 23. V noci bude oblačno, jen výjimečně se objeví přehánka. Teploty lokálně klesnou až k 9 stupňům. Zítra pak očekáváme skoro jasno, chvílemi oblačno. Na teploměru zítra naměříme 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Řidiči na Vysočině aktuálně jezdí bez nehod, šťastnou cestu i vám.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná středeční den v kraji. Vežďáři nad Sázavou dnes odpoledne slavnostně otevřeli novou turistickou stezku cisteriánskou krajinou. Prošel si i náš regionální stopař. Kolegyně Adela Zachová nám za pár minut prozradí, co všechno na trase objevila.
6: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Vojenské vrtulníky Venom a Viper ze základny v Náměšti nad Oslavou jsou znovu v provozu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí armády Vladimír Holas. Provoz strojů armáda preventivně pozastavila po červencovém pádu vrtulníku Venom, při kterém zemřela jedna vojákyně a další 4 lidé se zranili. Dočasně odstavené helikoptéry stejného systému můžou podle Holase opět vzlétnout od včerejška.
2: Všechny vrtulníky prošly mimořádnými technickými kontrolami, přičemž byla přijata i konkrétní organizační opatření, která vyplývají z nařízení velitele vzdušních sil k uvolnění vrtulníku zpět do provozu.
1: Kvůli územnímu plánu se dnes mimořádně sejdou zastupitelé Humpolce. K návrhu dostalo vedení města už asi 650 námitek. Zasedání začne o 17:30 večer. Chystá se tam naše reportérka, která nám situaci přiblíží po skončení tohoto zpravodajského souhrnu. Rybáři zakázali lov v nádrži Chochol ve Svratouchu na pomezí Žďárska a Chrudimska. Kvůli suchu a vysokým teplotám je ve vodě nedostatek kyslíku. Ryby jsou oslabené a hynou. Úbytku vody v nádržích věnujeme reportáž po 17:30. Výkyvy počasí dopadají na letošní úrodu zeleniny. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina to řekla tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová. Na výnosech a kvalitě úrody se podle ní postupně podepsaly jarní mrazy, sucho a dlouhodobé vysoké teploty. Nejvíce je teď ohrožená plodová a košťálová zelenina, která je stále na polích.
3: Trošku se bojíme, že vzhledem k tomu, jakým těm rybníkům jsou vystaveni pěstitelé v posledních letech, že to povede i k určitému nějakému omezování zeleniny.
1: Nový autobusový spoj propojí Jihlavu a České Budějovice. Jezdit začne od pondělí 31. srpna a zastavovat bude mimo jiné v Pelřimově, Kamenici nad Lipou nebo Jindřichově Hradci. Prvoligového soupeře dnes na svém hřišti přivítají divizní fotbalisté Velké Býteše. Ve druhém kole MOL Cupu se utkají s týmem Slovácka. Zápas, který je pro býtežský klub velkou událostí, začíná zhruba za 20 minut. Do dalších pohárových bojů už se dostala FC Vysočina Jihlava, která si ve včerejším duelu poradila s pražským Motorletem přesvědčivě 3-0. Posloucháte Český rozhlas Vysočina a Den v kraji. Události pro vás dnes sleduje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. V Humpolci za chvíli začíná mimořádné zasedání zastupitelstva města. Na oficiálním programu je jediný bod, a to územní plán. K novému návrhu se totiž sešly stovky námitek a připomínek. Více informací má pro nás už redaktorka Tereza Pešoutová. Terezo, dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer. Nový územní plán představila radnice občanům v polovině července. Už veřejné projednání, které trvalo skoro 6 hodin, ukázalo, že lidé s mnoha částmi nesouhlasí. Podatelna poté začala přijímat připomínky k návrhu územního plánu a nakonec se jich sešlo zhruba 650.
0: Čeho se ty připomínky týkají?
1: To je samozřejmě různé, nicméně pokud budeme vycházet například z těch, které zazněly i na veřejném projednání, tak některým obyvatelům vadilo to, že návrh plánu mění různé věci, které s radnicí dojednali už v minulosti. Zazněla například výtka vůči pozemku, který jeden z občanů předal městu, aby se mohl využívat jako cesta a také k parkování, a nový plán jej chce změnit na zelenou plochu. Stejně tak vystoupili lidé i proti plánované přeložce průtahu městem. Nakreslená trasa možného obchvatu přitom zasahuje i do současné zástavby. Stejně tak se na projednání ozvali obyvatelé, kterým návrh územního plánu chystá například cestu přes jejich zahrady. Další problematickou věcí jsou také plánované veřejně prospěšné stavby, které v podstatě můžou určit některé pozemky k vyvlastnění.
0: No a co teď tedy s tím plánem bude?
1: A to se právě bude do jisté míry řešit na dnešním zastupitelstvu. Současně radnice od představení plánu veřejnosti deklaruje, že nejde o konečnou podobu a připomínky obyvatel se do něj ještě promítnou. Vedení města také chystá schůzky s lidmi, kteří mají pozemky v místech, kde jsou navržené veřejně prospěšné stavby nebo dopravní koridory. Samozřejmě ale záleží, jak bude vedení Humpolce na schválení územního plánu spěchat. Blíží se komunální volby a pokud by měli zastupitelé stihnout o plánu hlasovat ještě před nimi, nestihnou zřejmě tak ti připomínky zapracovat a znovu představit lidem. A ještě zmíním, že kromě jednání o územním plánu je dnes na zastupitelstvu pravděpodobně ve hře i hlasování o odvolání starosty Petra Machka. Alespoň to na sociálních sítích uvádí hnutí Humpolec Go, kterého je členem. Jak mimořádné zasedání zastupitelstva dopadlo, se každopádně dozvíte zítra ráno.
0: A právě toto mimořádné zasedání v Humpolci sleduje i naše kolegyně Tereza Pešoutová. Pro tuto chvíli děkujeme za aktuální informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Švédka, která mluvila česky a stála u zrodu Československa. Přátelila se s našimi prvními prezidenty, žila odvážně a dobrodružně. Narodila se na chladném severu, ale její srdce bylo vždy ochotné pomoci druhým. V sobotním díle uslyšíte o ženě, která zanechala v našich dějinách nesmazatelnou stopu.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: 4 čeští cestovatelé a jedno velké dobrodružství v rovníkové Africe. Na tajemném ostrově jezera Turkana, kde se prý ztrácejí lidé, narazili na odkaz pozoruhodné ženy. Narodila se v Opavě, vyrůstala v údolí Moravice. Svět ji zná jako Joy Adamsovou, autorku proslulého příběhu Lvice Elzy. Nedělní příběh nás za ní zavede.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Novou cisterciáckou stezku s názvem Příběhy ukryté v krajině dnes otevřeli ve 14 hodin ve Žďáře nad Sázavou. Prostřednictvím stezky se seznámíte se zdejší krajinou a zajímavými místy. Adéla Zachová, náš regionální stopař, se na stezku také vydala a teď nám řekne, co všechno na ní objevila. Adélo, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. V tuhle chvíli už jsem navštívila všechna stanoviště a dnes na nich byly ještě průvodci z muzea a farnosti, takže jsem to měla i s výkladem a dalšími aktivitami. A také jsem na začátku, hned u zámku, při vstupu dostala pracovní list, kde je mapka s jednotlivými stanovišti, krátké povídání o stezce a také křížovka a odpovědi do ní získáte na panelech z popisky a obrázky, které jsou u každého zastavení. No a na celé té stezce jsem tedy zjišťovala, jak cisterciáci pomáhali zdejší krajině, hospodařili s vodou nebo jaké významné stavby vybudovali.
0: Jak dlouhá a také náročná je ta stezka?
2: A tahle stezka je nazvaná krátká a měří zhruba 2,5 kilometru. Vše je bezbariérové a je vhodná určitě i pro děti, tak i pro dospělé. Celkem tu najdeme 5 zastavení. Projdete se tedy kolem okolí bývalého kláštera, Bránského rybníka, hospodářského dvoru Lyra, Kamenného mostu a skončíte u Dolního hřbitova. Na každém tom stanovišti jsem objevovala něco jiného. Jenom pro příklad uvedu u toho hospodářského dvoru Lyra byla aktivita jako skládání půdorysů Santiniho staveb z magnetické stavebnice, takže díky této aktivitě jsem se vlastně seznamovala se Santiniho architekturou tady ve Žďáře.
0: Říkala jsi, že tato stezka je nazvaná krátká, tak se tady nabízí i nějaká otázka, jestli i nějaká dlouhá stezka.
2: Ano, je, nebo respektive, abych byla úplně přesná, tak teprve bude. V sobotu 5. září se slavnostně otevře, bude měřit 14 kilometrů a opět návštěvníci dostanou pracovní list s křížovkou, tentokrát potom zavítají třeba do staré radnice, k pozůstatkům středověkých hutí a hamrů, nebo k oblasti, kde se těžila železná ruda a mramor.
0: Adéla Zachová nás vzala do Žďáru nad Sázavou na otevření nové cisterciácké stezky. No a my za to děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuju, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Máme krátce po půl šesté a vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Povodí řeky Sázavy letos výrazně zasáhlo sucho. Projevuje se to i úbytkem vody v blízkých nádržích. Například žďárský pobočný spolek Moravského rybářského svazu musel vyhlásit zákaz rybolovu ve vodní nádrži Strž poblíž Světnova. Podle rybářů je málo vody a část ryb v letních horkých dnech uhynula. Zákaz bude platit až do odvolání.
1: Tady nepamatujem tohle.
2: Hospodář žďárského pobočného spolku Jaroslav Suk mě vede k hrázi nádrže Strž, kde letos dramaticky ubylo vody.
1: To je nejhorší. Na Pilský nádrži, to je ta nádrž tady, tam chybí 130 cm, jenže tam je maximální hloubka 5,5 metru. Tady je to 2,5 metru a když chybí 160, minulý týden ve čtvrtek chybělo 160 cm.
2: Problém je úbytek vody hlavně pro ryby. Podle Jaroslava Suka museli na začátku srpna pomáhat s provzdušňováním i hasiči. Úhyny v nádrži přesto jsou.
1: Jak byly ty veliké teploty, tak nám uhynuli trofejní sandáti a trofejní štiky. Jinak jako musím zaklepat, teď je klid, protože se ochladil.
2: Kus nádrže už je v tuto chvíli bez vody, jinde je podle rybářů hloubka kolem metru. V souladu s manipulačním řádem přehrady musí navíc voda neustále i odtékat. V posledních dnech se objem odtoku alespoň zmenšil, úplně jej ale zastavit nelze. Pobočný spolek chce podle Jaroslava Suka nicméně jednat o možných úpravách do budoucna.
1: Buď ať se sníží teda odtok, jo, protože tady je 80 vteřinových litrů v létě má odejít, odcházet, teď je to teda na 40 vteřinových litrů stažený, ale stejně mě chataři hlásí, oni tam mají značky takhle napíchaný, že ta voda pořád jakoby ještě klesá.
2: Další variantou je podle Suka odbahnění nádrže, aby se zvětšil její objem. Na vyhodnocení situace je připravené i povodí Vltavy, pokračuje jeho mluvčí Pavlína Mertl.
3: Po každém extrémním hydrologickém jevu, tedy po proběhlém suchu, stejně jako po povodních, se vyhodnocuje dopad tohoto extrému na provoz vodního díla a hospodaření vody v něm a hledají se opatření, která by tento dopad do budoucna mohla zmírnit.
2: Tuto chvíli ale zatím můžou rybáři doufat pouze ve změnu počasí.
1: Čekáme na vodu. Máme strach z toho, protože zatím neprší, nic, žádný významný srážky nehlásí.
2: Podle Jaroslava Suka totiž musí vody v nádrži přibýt už proto, aby v ní mohli na podzim vysadit nové ryby. Jinak by musel spolek ještě jednat s ministerstvem zemědělství o změně zarybňovacích plánů. Ze Světnova, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde taky vysíláme Den v kraji. Na zahrádkách teď ve velkém dozrávají cukety. Tuto zeleninu sice podle Zelinářské unie Čech a Moravy na Vysočině farmáři ve velkém nepěstují. U drobných zahrádkářů je ale oblíbená a často generuje i přebytky. Pěstitele je pak nabízí jak v rodině, tak například i kolegům.
1: Tady mám cukety, že to už jsem otrhala, to mám na stole. To jsou to a pak máme vše tam dole až vzadu.
2: Paní Dana mi ukazuje svůj záhon v jihlavské zahrádkářské kolonii na Skalce.
3: Kolik? 1, 2, 3 kousky vidím. Mm-hmm. Jakou jste letos měla úrodu cuket?
1: Bohatou. Bylo jí hodně. Že to nespotřebuju a rozdávám.
3: A komu to dáváte?
1: Sestře, neteřím, protože děti tady nemám, děti jsou pryč, jo? Takže a já spotřebuju, no. Já mám nejradši řízky a placky cuketový.
3: A zhruba kolik kousků jste letos rozdala?
1: No takových 10, 10, 12.
3: No. A ještě další budou.
1: Jo, ještě budou, jo, ale už to vykopu, ještě nebudu chtít. Protože jsou problémy, kdo to pak si vezme, už nikdo moc nechce, jo.
3: Takže už úplně ukončujete kariéru jo, cuketovou.
1: Ano, to už budu, jo.
2: Naopak paní Jana na zahradě u domu ve Větrném Jeníkově své pěstování cuket postupně vylepšuje.
4: Já to dávám do kompostéru jednu, protože já mám 3 kompostéry a na to potom zasadím tu cuketu. Aha. A pak ještě dám vedle, co nahážu tu hlínu, tak dávám potom vedle jednu tu druhou cuketu.
3: Takže ji tady pěstujete v tom kompostéru, protože má lepší půdu.
4: Ano.
3: Prkínko, to je dobrý chyták.
4: No, právě, že to tam jako říkali, no, že se má pod mě dát jako prkínko pod tu cuketku, aby prostě neleželo na té zemi a ne, když se zalejvá, že jo, aby nehnila.
3: Když jste to našla, tu radu?
4: Na YouTubičku.
3: A kolik jste na to měla cuket?
4: No zatím teda jako moc ne, protože jak bylo velký sucho, ale teď jak vidíte, tak mi rodí dost.
3: Přijde druhá vlna.
4: Přijde druhá vlna.
3: Rozdáváte je, nebo je všechny zpracujete?
4: Někdy je rozdám, jako třeba sestře nebo kamarádkám do práce, to vždycky mají radost. A nebo prostě z nich dělám jako klasicky bramborák, buchtu.
2: Cukety je podle zahrádkářů možné pěstovat až do podzimu, dokud teploty neklesnou pod 4 stupně Celsia. Z Jihlavska Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Medovice, ta se pije, ale dá se z ní vyrobit i velmi dobrý med. Novou regionální potravinu ochutnáme u včelařů z Hrádku u Pacova a ohlédneme se do 80. let na legendu o Ivanu Martinu Jirousovi. Proč se jezdil hlásit na SNB do Telče na koni a proč to vůbec nebylo romantické? Odpovědi uslyšíte v reportáži.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina zpívala Hana Zagorová. Dnešní den v kraji je pro tuto chvíli už u konce. V 18 hodin pro vás budeme mít připravené aktuální zprávy. No a po nich začínají dechovky pro Vysočinu dnes s kolegyní Lidií Jakubičkovou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Jestli nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V nádrži Strž na Žďársku se teď nesmí lovit ryby, je tam málo vody. Odboráři souhlasí s novou podobou platových tabulek pro zaměstnance ve veřejné sféře. Při povodních na hranicích Nepálu a Tibetu zemřelo téměř 100 lidí. V noci teploty až pod 10 stupni a výjimečně přehánka. Zítra pak slunečné nebe s teplotními maximy 27 stupňů. Začíná pravidelný přehled zpráv, přináší ho Tomáš Kolátor. Zákaz rybolovu platí ve vodní nádrži Strž na Žďársku. Vyhlásil ho Žďárský pobočný spolek Moravského rybářského svazu. Letos v nádrži dramaticky ubylo vody a část ryb kvůli nedostatku kyslíku uhynula. Rybáři v tuto chvíli ani nevědí, jestli budou moci na podzim vysadit nové ryby. Podle hospodáře spolku Jaroslava Suka by musel nádrž doplnit déšť.
2: Až to vylovíme v říjnu, tak se trochu vody doteče, ale to se může zvýhnout takovou 20-30 cm. Tím to bude hotovo a když to přijde na zima a zamrzne to, no tak můžou uhynout ty ryby. Takže sem vůbec nebudeme vysazovat teď zatím na podzim, pokud se to opravdu nezvýhne aspoň o 50 cm.
0: Odboráři souhlasí s vládním návrhem na změnu platových tabulek ve veřejné sféře. Po nastavení nových tarifů ale chtějí s vládou ještě vyjednávat o zvýšení platů pro příští rok. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval odborový předák Josef Středula a Pavel Bednář, šéf odborového svazu státních orgánů a organizací.
3: Odbory souhlasné stanovisko doprovodí i několika připomínkami, o kterých budou chtít ještě jednat. Například, aby zaměstnanec na začátku kariéry nepostoupil platově až po 5 letech, ale už po 2 a následně po 3.
4: Ti, co nastupují do veřejného sektoru, aby měli nějakou motivaci postupu, ne jenom 5letého.
3: Vysvětluje šéf svazu státních orgánů Pavel Bednář. Odbory taky chtějí jednat o osobních příplatcích.
5: Budeme na tom pracovat tak, abychom to mohli s ministrem práce sociálních věcí v pondělí představit vládě.
3: Reagovala na výsledek jednání odborových svazů ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Počet obětí záplav na hranicích Nepálu a Tibetu vzrostl na nejméně 95. Nepalská správa cestovního ruchu informuje o zhruba 400 pohřešovaných cestovatelů. Většina z nich jsou cizinci. V oblasti zasahuje nepalská armáda i 15 vrtulníků. Voda na různých místech strhla mosty a poničila vodní elektrárnu Trišulí. Celkový rozsah škod ale zatím není známý.
6: Nepálské úřady se přiklánějí k verzi, že neštěstí spustilo zemětřesení, které strhlo led a kusy skal do řeky Lendé Kóla. Následná vlna se potom hnala do údolí a strhávala mosty, silnice, domy i rozestavěné přehrady. Na pomoc do zasažené oblasti už vyrazila armáda. Podle nepálského ministerstva zahraničí jsou pohřešováni i cizinci, například Korejci, Malajci, také Australan a Holanďan. České ministerstvo zahraničí naopak nemá informace o tom, že by mezi pohřešovanými, zraněnými nebo mrtvými byli čeští občané. Z Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
0: Ve fotbalové lize mistrů se rozhodne o posledních 4 účastnících hlavní fáze. V odvetách závěrečného předkola bude hrát Lyon s českým záložníkem Pavlem Šulcem proti Fenerbahče Istanbul. Slovinské Celje proti Slovanu Bratislava. Řecký tým AEK Atény nastoupí proti bulharskému Levski Sofia. A norský Viking Stavanger proti Dynamu Záhřeb. Všechny úvodní zápasy skončily remízami.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Hubenově hlásí 24 stupňů, v Košeticích 23. V noci bude oblačno a jen výjimečně se objeví přehánka. Teploty lokálně klesnou až k 9 stupňům. Zítra pak očekáváme skoro jasno, chvílemi oblačno. Na teploměru zítra naměříme 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné dopravní nehody na Vysočině. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jsou 4 minuty po 18. hodině a na Českém rozhlasu Vysočina začínají dechovky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, které můžete právě v těchto chvílích vytáčet a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku ve středu 26. srpna, kdy má svátek Luděk a taky Luďka, tak přejeme jen to nejlepší. A na úvod pro vás teď hraje Slezská kapela písničku Měsíčko večerní.
1: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkou.

0: Tak to byla Slezská kapela na úvod dnešních Dechovek pro Vysočinu. Já ještě zmíním, že své přání můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS-ku, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a číslo SMS-kové je 90 011 04, a nebo samozřejmě číslo do studia 22 155 49 99. A já zdravím hasiče z Kališť. Krásný dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Dětem budou končit prázdniny. Proto pro děti našich členů a pro všechny děti, které jsou u přijímačů, vybíráme Valčík Vysočinky prázdniny. Věříme, že děti vše to, co o čem se v tomto Valčíku zpívá, o prázdninách prožili. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Mějte se pěkně, nashledanou, naslyšenou, a samozřejmě pro děti hrajeme právě teď i vůbec pro vás všechny posluchače. Vysočinka je připravená.

0: na Českém rozhlasu Vysočina, plním další hudební přání na zavolání a do Třebíče teď zdravím Vítka. Vítku, pojďme na to, co jsme vybrali a komu pošleme písničku.
1: Slyšíme večer, já vás slyším, už se slyšíme teďko, ono mi to tady znělo do rády, já jsem stál moc blízko. Tak písničku bych chtěl určitě věnovat pro manželku. Bylo by to potom pro maminku, tady pro Renatu, s kterou vydáváme zrovna večeře, pak by to bylo pro Kajzrovi, dědu a bábičku, pro Svobodovi do Předína, no a můžeme to pustit a pro všechny, které mi dá někdo zahrát a pro vás, paní Lídie.
0: Já vám moc krát děkuji, samozřejmě.
1: A pro Slávku do Třebíče. A to jsem zapomněl.
0: Dobře, zdravíme i paní Slávku do Třebíče, ať si písničku také užije.
1: Tak, děkuji moc krát.
0: A vy také mějte krásný výposlech. Naslyšenou. Pojďme na to, tady už je Galánečka a Smutenka.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je tu další přání písničkové a já už mám na telefonu teď také pana Jiřího z Humpolce, který se dovolal, takže pane Jiří, pro koho bude písnička, to už nechám na vás.
1: Dobrý podvečer všem posluchačům, dneska tady mám kamaráda z Prahy Ludu, má svátek, tak mu chci popřát hlavně štěstí, zdraví, pohodu, boží požehnání a chtěl bych mu zahrát, protože to je vzornej táta, písničku pro tátu, protože on toho Ludvíka nechce. Takže mu dáme tohleto, jo. Takže si dějte moc hezky, všechny zdravím a někdy opět naslyšenou.
0: Mějte se krásně, určitě naslyšenou, hezky si to užívejte a pro kamaráda samozřejmě hrajeme a přejeme všechno jen to nejlepší. Tady už jsou muzikanti z jižních Čech.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Je 18 hodin 21 minut a ladíte Dechovky pro Vysočinu. Další písničku vybírá Vašek ze Želiva. Tak Vašku, dobrý podvečer.
2: Hezký večer, Linko, tobě a všem, kteří poslouchají tento pořad. Měl bych všem zahrát písničku jen tak pro radost a byla by ta písnička pro tebe.
1: Děkuji.
2: Pro všechny Dechovkový kamarády, kamarádky, pro Slávku do Třebíče, Pepu Brávka do Brtné a bylo by to jen tak, jako aby jsme si zahráli písničku Kubat od Krajanky. Děkuju ti moc, šťastnou se si domů, zase neslyšenou, mě se hezky, ahoj, ahoj.
1: Já moc děkuji, Vašku, také se měj krásně, dobrý poslech a pojďme hrát.

0: podvečer středeční a komu pošleme písničku, to už nechám na tobě.
1: Tak ještě jednou, Lidie, ahoj, děkuji, že jsi mě teda vzala do vysílání a musím poděkovat všem, co mi teď od pondělka volali k narozkám a jako vždy první byla Marie Koubová a Pepa Zelený, Honza z Brna, Míla Vacek, Jarza a Jana Přibylovi z Vyskytní, brácha Honza a Zdenka z Postelce a do Květčína krásně mi taky popřála Jana a Květoslav Pavlíčkovi, Mílovi Formánkovi, Jardovi Dodačic a do Batelova pro sestřenici Marii Vackovou a pro Petra. A ještě Pepovi Hradeckýmu do Batelova a všem vám moc děkuji za přání. Rád vám to oplatím, kdykoliv zase budete mít něco vy. A písničky posílám všem, co jsou ještě i u rádia a bude to od venkovské kapely. Dlouho už jsem to nehrál. Červenou minisukínku. Lidie, bude to i pro tebe. A všechny zdraví, Mirek a Věra, Bateláci. A ještě děkuji jednou všem za to přání.
0: A já děkuji a přeji vám oběma do Batelova také hodně zdraví a ať se daří. Tady už je tedy venkovská

0: Na Českém rozhlasu Vysočina další písnička už pomalinku vychází na světlo světa a já už mám na telefonu Verču z Pelřimova. Tak Verčo, je to na vás. Krásný dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Libunko, moc děkuji.

0: děkuji, že jste mě vzala do vysílání a já bych prosila zahrát opožděně, jelikož jsem se nedovolala pro pana Míru Jirzu z Batelova k pondělním narozeninám a oběma, kteří oslavili nedávno 45. výročí svatby. Přejeme jim všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, ať se jim splní všechno, co si přejou. A zítra se těšíme na koncertě v Jihlavě na náměstí, bude tam poslední koncert, Jásalka, a moc se těšíme, tak myslím, že se tam potkáme. Děkuju moc za zahrání a zase někdy naslyšenou.
1: Já také děkuji za zavolání, mějte se krásně, užijte si zítřejší koncert na náměstí v Jihlavě a teď už jsou tu Božejáci.

pojďme na další vaše přání, samozřejmě také vaše došlé písemné. Dobrý podvečer, před 37 lety v 9 hodin 30 minut jsme přestali používat já a začali jsme používat my. Když se ohlédnu za ty roky, nebylo vždy jak na svatbě. Postavili jsme si domeček, vychovali 3 syny a těšíme se zatím ze 2 vnoučátek, přes radosti a starosti jsme stále spolu. A prosím o den svatební, děkuji moc, Jana. Tak já vám přeji hodně zdraví a samozřejmě spoustu dalších krásných společně prožitých let i s dětmi a vnoučaty. A teď už vám hraje svatební den, nebo spíš den svatební. Já si to tady ještě musím rychle najít, protože jsem si tu písničku úplně zapomněla vložit do systému, takže ještě chvilku vydržte, ještě chvilku strpení, no a už je to tady, tak pojďme na to.

Kolik roků od té doby uběhlo? A nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem výročí

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: A je tu další vaše prosba, prosím o písničku Slzičky nad Šumavou pro všechny, komu se již jen vrací vzpomínky na procházky lesními stíny. Děkuji, Hanka. Doubravanka je tu.

0: Tak a pojďme vyplnit také přání paní Máničce z Přibyslavy. I vás zdravím v našem pořadu. Krásný dobrý podvečer. Komu zahrajeme?
1: Zahrajeme písničku Řemesla pro mou kamarádku Janinku z Řečice, jen tak pro radost. A pro vás to bude, paní Lidie, taky písnička a pro všechny, kdo poslouchají.
0: Já vám moc krát děkuji.
1: A je tady, posílá to Mánička z Přibyslavy.
0: A vy si to také užijte, hezky, pěkně. Ať se vám daří. A
1: ano,
0: zase
1: děkuji.
0: Někdy. Děkuji taky.
1: Někdy naschledanou, ano, díky.
0: Naschledanou, budu se těšit, určitě ano. A teď už keramička.

Tak a poďme ešte splniť dve písničky. První je tu, o písničku Zústaň se mnou, lásku od Vaceňováku pro všechny, kdo poslouchají, si napsala Lída, tak plní.

0: ještě přidávám toto přání. Zahrajte prosím Krajem Vysočiny od Golčovanky. Děkuji Joška a Milena Novodvoráci. Takže písnička je připravená, pojďme na to a vůbec užijte si všichni, kdo nás dnes poslouchají. A já se budu těšit zase příště.
1: K nám vítr chodí spát, mraky déšť přinesou. Sníh dlouho roztává, chrání zemi mou. Zlato i démanty můžete rozdávat. Já ten svůj drsný kraj vždy

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce. Nový venkovní bazén v Pelhřimově by měl mít i přes 40 metrů dlouhý tobogán. Společnost Meta se dohodla na mimosoudním vyrovnání obžaloby, že její sociální sítě poškozují děti. V noci teploty až pod 10 stupni, zítra pak slunečné nebe s teplotními maximy 27 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý večer. Pelhřimov bude mít nový venkovní bazén. Začít stavět ho chce příští rok v létě. První koupající by tam pak mohli přijít vykoupat se o rok později. Město počítá například s více než 40 metrů dlouhým tobogánem.
3: Součástí koupaliště je také 25-metrová plavecká dráha, proudový kanál nebo perličková masáž. Hlavní víceúčelový bazén nabídne vodní plochu kolem 770 metrů čtverečních. Do poloviny září chce mít pelhřimovská radnice hotovou projektovou dokumentaci a pak začít vybírat stavební firmu. František Jirků, Český rozhlas.
2: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Po jednání dozorčí rady státní společnosti to oznámil její místopředseda Dan Čok. Podle něj Krapinec na funkci sám rezignoval. Funkci po něm převezme vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Firma Meta zaplatí rekordní pokutu jako mimosoudní vyrovnání v žalobě, že její sociální sítě ubližují dětem a činí je závislými. Sumu v přepočtu 350 miliard korun vyplatí téměř všem americkým státům, které ji zažalovaly. Přislíbila taky zásadní změny Instagramu a Facebooku. Dohoda tak fakticky ukončuje klíčový soudní proces v Kalifornii, ve kterém státy požadovaly kolem 4 bilionů korun.
4: Společnost Meta omezí dobu, kterou mohou teenageři trávit na jejich platformách a zakáže funkce, které podněcují problémy s duševním zdravím. Firma zavede dvouhodinový denní limit pro Instagram a Facebook, zablokuje jejich používání mezi půlnocí a 6 ráno a stlumí upozornění v noci a během školní výuky. Zakáže i přikrášlující filtry a počítání lajků. To zasáhne přímo do jádra podnikání společnosti, které je založené na tom, aby uživatelé na jejich sítích trávili co nejvíc času. Podle generálního prokurátora státu Colorado Phila Weisera dohoda překonala, co by většina soudů mohla nařídit. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
2: Dvojskiv Dalibor Neděla Jakub Podrazil prošel ve veslařském mistrovství světa do finále. V semifinále dorazili Češi do cíle třetí. Stejným umístěním si finále na dvojce bez kormidelnice vybojovali i Anna Šantrůčková a Pavlína Flamíková. Počasí. Třebíči mají 25 stupňů, v Černovicích 23. V noci bude oblačno a jen výjimečně se objeví přehánka. Teploty lokálně klesnou až k 9 stupňům. Zítra pak očekáváme skoro jasno, chvílemi oblačno. Na teploměru zítra naměříme 24 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na 123. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno stojí pro poruchu odstavené auto. Dávejte tam proto pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes se zastavíme opět u dotazu jedné z posluchaček, která se ptá velmi záludně, hodně zajímavé, myslím, že to, milí posluchači, zaujme mnoho z vás, jestli se skloňují zkratky, třeba pha, pce, jestli tady máme napsat v pce, v pcích a tak.
2: Tyhle zkratky, včetně té zkratky od slova firma, fa, které fungují zpravidla v administrativním stylu nebo tam, kde jde o jakési technické funkční zkracování textu, se dostávají do takzvané kategorie iniciálových zkratkových slov. Jde totiž o to, abychom to vysvětlili obecně, že máme takzvané iniciálové zkratky, například ČKD, a pak máme takzvaná zkratková slova, která už mají slabiky, obsahují nějakou samohlásku, tudíž my je už chápeme jako slovo a každé slovo v češtině máme tendenci ohýbat, skloňovat
1: Čedok
2: a tak dále.
1: Třeba mě napadá, cestovní kancelář, já nevím, z čeho to vzniklo už, česká dopravní kancelář, takže to můžeme říct v Čedoku s Čedokem a můžeme tedy říkat nebo psát v pcích, v pze, protože paní posluchačka píše, že se dočetla, že když je zkrátka firma jako fa, takže se může skloňovat fi, fie, že to je spisovné.
2: Ano, ano, skutečně jako slovo nám to připadá zvláštní, ale má tu slabiku, má samohlásku, tak proč ho neskloňovat? Ale samozřejmě musíme brát v úvahu charakter toho textu, kde tu zkratku píšeme.
1: Takže to není tak úplně v pořádku.
2: Když budeme psát nějaký text s vyššími funkcemi, například estetickými, jistě by to působilo spíš jako nezáměrná komika, ale když píšeme úřední tiskopis a podobně vyplňujeme, tak tam to svoje opodstatnění má.
1: A to samé, co u té firmy, tedy fi, s tvrdým i, můžeme říct tedy o pcích a Praze jako bze, špatně se to vyslovuje.
2: Ano, ano, všechny ty příklady, které paní posluchačka uvedla, jsou stejného typu.
1: Takže když to prostě nebude nějaký závazný dokument, tak si to může dovolit.
2: Řekněme, když jsou to texty technického typu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu, neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící žitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Ostravští strážníci školí děti na bezpečnou cestu do školy. Zítra se oteplí, může být až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Schválený schodek bude moct kabinet překročit třeba při zhoršení bezpečnostní situace.
2: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
2: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
4: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
2: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Strážníci městské policie Ostrava vyrazili v posledním prázdninovém týdnu na dopravní hřiště po celém městě. Zaměřují se na školení dětí, jak se bezpečně dostat do školy a zpátky domů. Od začátku září pak budou strážníci dohlížet na bezpečnost u 50 vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Podle ředitele městské policie Ostrava Miroslava Plačka ale velký díl z odpovědnosti leží také na rodičích žáků.
5: Samotní rodičové by si měli zamyslet nad tím, jak jsou jejich děti připraveni na to, aby šli do školy. Především ty děti, které jdou do školy poprvé. To znamená, aby si s nimi tu trasu prošli, aby jim ukázali, jaké nebezpečí a úskalí jim případně hrozí a aby je připravili na to, co by je mohlo cestou do školy čekat.
0: 50 filmů v 6 soutěžních kategoriích nabídne letošní ročník festivalu Sportfilm v Liberci. Přehlídka potrvá od 30. září do 4. října. Pětidenní program doplní besedy s tvůrci, 3 výstavy a konference o mentálním zdraví. Na co se diváci mohou těšit, představuje ředitelka festivalu Renata Balašová.
6: Italská premiéra Alberta Tomby, Cesta vítěze, to si myslím, že nejenom liberečáky, lyžaře zaujme. A pak bych doporučila Hazel 85, a pak z těch českých neporazitelní oba Nepelové, Nepela a Šampion, a pak je tady novinka Bojovník, jsou tady dokumenty.
1: Sport.
0: Fotbalistky pražské Sparty hrají o postup do hlavní fáze Ligy mistryň. Na úvod závěrečného předkola bojují na Letné se švýcarským Servet Ženeva. Stav utkání je zatím 3-2 pro Češky.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší teploty budou 24 až 29 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Popojíždí zejména kamiony v pravém jízdním pruhu. Kolona se táhne od 178. kilometru až do Brna k omezení. Osobní auta v levém pruhu zastavují jen místy a zdržení je 15 až 20 minut. A na dálnici D48 na obchvatu Těšína brzdí provoz omezení před hranicemi s Polskem. Kolony jsou tam z obou stran, delší do Polska asi na čtvrt hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let v důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřekl, že to mám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde. A oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolika ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takovýto psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Tam už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám. Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra, a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknu, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
0: takže znači možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase ono nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: Mm-hmm. No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to podpořit?
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je úbohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, který jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty párty a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělám práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, Vlasíku, můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami.

0: a tá Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
1: A že jsou stále krásné.
0: A stále krásné.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahost je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, uměl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste u

0: Utíkal ze socialistického Německa, pardon, Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České ano. televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží, a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to je jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci, jo? Že tam tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo tak, takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
1: ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. Po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po dvou letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly. STB
1: možná
0: zabavila.
1: Nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli. A když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal. A on říká, dobré, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, když bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitele, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi ne, už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak. V České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, já měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... furt chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pana nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho, já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Odbory schválily změny v platových tabulkách. Přerov hledá provozovatele kavárny v novém sídle magistrátu. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Odbory souhlasí se změnami platových tabulek ve veřejné sféře, které navrhla vláda. Požadují ale některé dílčí změny. Po dnešní schůzce šéfů odborových svazů veřejného sektoru o tom informoval předseda odborářů Josef Středula. Odbory navrhují třeba úpravu prvního platového posunu nebo osobních příplatků. Ministerstva práce a financí teď budou pracovat na detailních propočtech, aby změny mohly platit od nového roku, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Začne se na tom prvním stupni s minimální mstou. Budou tam mezi nimi určitá procentuální rozpětí. Zrušíme i zaručené mzdy, to znamená, že celá řada zaměstnanců jim stoupne ten plat, ale samozřejmě budeme to muset vybalancovat i s tím osobním ohodnocením. Teď to budeme všechno počítat.
1: Vláda by o změnách platových tabulek měla znovu jednat v pondělí. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji je tuto sezónu spíše průměrná. Shodují se na tom provozovatelé, které Český rozhlas oslovil. V červnu se lidé koupali více než předchozí roky, naopak v červenci méně. Po chladném a návštěvnicky slabém roce 2025 se počty návštěvníků dorovnávají roku 2024. Důležité nejsou jen vysoké teploty, říká správkyně vratislavického koupaliště Sluníčko Zuzana Benešová.
4: Naši návštěvníci hodně využívají ty sluneční louky, terasy, který tam jsou kolem bazénu, nejenom jakoby přímo za vodou, že by chodili, takže tam potom, když je slunečno, tak ten zájem je daleko vyšší.
1: Město Přerov hledá provozovatele kavárny do nového sídla magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Uchazeči můžou nabídky posílat do konce září. Součástí zázemí kavárny jsou i skladovací prostory a terasa s vyhlídkou. Pokračuje Lenka Chalupová, mluvčí magistrátu.
5: Znalecký posudek stanovil obvyklé nájemné v rozmezí 20 až 40 tisíc korun měsíčně, a to bez energií. Uchazeči tak budou moci ve svých nabídkách zohlednit vlastní podnikatelský záměr i předpokládané provozní náklady. Sport.
1: Tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová budou hrát semifinále smíšené čtyřhry na US Open. Dnes v noci se v New Yorku utkají s ruským párem Rubljov Andrejevová. Na turnaji naopak dohráli nejlepší deblisté světa Kateřina Siňaková s Britem Henrym Pettenem.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stojí osobní auto na krajnici na 58. kilometru. Projíždějte tam opatrně. A na silnici 9 z Prahy na Mělník opět omezení a kolony mezi Zdiby a sjezdem z dálnice za Líbeznicemi. Zdržení je asi na 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je repríza pořadu Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Máme pro vás další příběh, který vás chytne za srdce.
7: Na jeho začátku snila mladá dívka o chlapci na motorce a odmítala kvůli němu řadu nápadníků.
6: Její čekání se vyplatilo a je z toho láska delší než půl století.
7: Dnes je původnímu mladíkovi 76 let. A ona je o 3 roky mladší. Energii jim dává také jejich 13letá pravnučka.
6: Jak napsal Emil Zola, největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: nejsilnějším citům, které jako lidé známe, patří láska. A právě ona je námětem našeho pořadu.
1: Jak silný může být tento cit u lidí, kteří spolu prožili v manželství už více než 50 let?
0: To nám dnes prozradí manželé Jarmila a Antonín Řezníčkovi z Luhačovic.
1: Na začátku se, jak se říká, oťukávali, aby se zamilovali a zjistili, že jejich lásku už nic nezlomí. Je tak pevná, že díky ní dokázali překonat i těžkosti.
0: A tak jsme k ním poslali s mikrofonem našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Odhaduju správně, když jste venku, že jste Jarmila?
4: Ano, ano, jsem Jarmila.
3: Řezníčková.
4: Ano, už na vás čekáme.
3: A upravujete květiny?
4: No jenom tak, jako abych měla co dělat. Z recese.
3: Já vám jednu přidám, ale do vázy.
4: Hodný, děkuji. Pojďte nahoru.
3: Půjdem.
4: Pojďte.
3: Ať se seznámíme i s Antonínem.
4: Ano, Antonín je čeká už na vrchu.
3: Aha, připravený na povídání.
4: Moje záliba je květiny. Já můžu mít květin ještě daleko, ještě jednou tolik. Manžel moc ne, ale já jako, to je moje hobby.
3: A co má manžel jako hobby?
4: Tak on je elektrikář vyučený.
3: Kolik máte doma zásuvek?
4: Nevím.
3: A tvůj manžel. Dobrý den.
5: Luhačovice, zdravím vás.
3: Takže už vás máme pohromadě Antonín a Jarmila, manželé Řezníčkovi.
4: Ano.
3: Jak dlouho jste spolu?
5: 53 a půl.
3: To tak hrdě říkáte a nahlas.
5: Jasné, však já na to mám zásluhu, ne?
3: Takže i to se dozvíme, jak ta zásluha vznikla a to povídání začneme za chvíli. Bereme si papuče a jdeme na to.
0: Oba se znali od vidění už léta. Vídali se hlavně o prázdninách, kdy měl mladý student průmyslové školy volno a sličná dívenka k němu vzhlížela jako ke staršímu. Zůstávalo jen usnění.
1: Ale v létě roku 1969 se v Březolupech konala folklorní slavnost. Slovácká svatba. 20letý Antonín dorazil na své motorce a 17letá Jarmila už v sobě našla odvahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Už jsem, jak kdyby byla do něho, ne jako zamilovaná, ale už jsem ho víc znala. Tak a nechtěla jsem, aby něho některá uglovla. Tak jsem si ho držela.
3: Vy jste si na něj myslela jako?
4: Ano, ano, myslela, no.
3: A když jste byl na té slovácké svatbě, tak vy jste přijel a už jste si taky třeba myslel na Jarmilu, nebo k čemu tam došlo, že ona si pak jako už tohle pamatuje a pokládá za okamžik nějakého začátku?
5: Nevím, jak začít, ale no. Jarmilka je z Březolup, uherského Radiště, a já jsem ze sousední vesnice ze Šarov. Březolupy mají asi 1800 obyvatel, no 16 až 1800 obyvatel, a Šarovy měli nějaký 230, tak já jsem byl z malé dědiny, no. Ale já jsem o 3 roky starší, no a my jsme jezdívali na skútrech, my jsme měli skútry, ČZ-175. Dneska tomu říkají, že jsou to prasata, to není pravda. To jsou krásné mašiny.
3: Takže vy jste přijel ze Šarov do Březolup, byla nějaká folklorní sláva,
4: ano.
3: Na vás jako na chlapa s motorkou lepili se teda ženský a přilepila se i Jarmilka, nebo co?
4: Ano, já ano, mně se to hrozně líbilo.
3: To možná dovíte, co ani nevíte po těch 53 letech.
5: Rozvídám se věci, no.
4: Řeknu vám ještě jeden příběh. My jako jsme měli doma, jak všeli, co svítí elektriku, jenomže se nám pokazila a já jsem ho znala. Tak jsem říkal rodičům, já znám jednoho elektrikáře a já mu řeknu, on nám to přijde spravit. Jako, tak došel, pospravoval, tak od té doby bych řekla, že už jsme se víc jako tak stýkali.
3: Vy jste si jako začali u zásuvek, jo?
4: Ano, ano.
5: U přípojky.
4: U přípojky.
5: U přípojky.
3: Tak dobře, tak objevil se doma a zase odešel. A vy jste si na něj myslela?
4: Jo, myslel to. Tedy tu dobu, jak bych řekla, že už jsme jako tak spolu začali chodit.
3: Bylo to jako pozvolné, ano. Takové, nelze vystopovat žádný zásadní okamžik, že by přišel a řekl, já tě zvu na rande nebo něco takového, nebo vám dal první pusu, Jarmilko, třeba, nebo tak.
4: No to už mě tu pusu dal na té slovácké svatbě, to jsem měla 17 roku.
3: No jak tomu tak jako dojde, to tam...
5: Patriku, za našeho mládí sešli kluci s holkama dívat na hvězdičky, jak svítijou. Při zábavě, při tancování, no.
3: To chci slyšet.
4: Ano,
3: no. Takže u hvězdiček.
4: Tak to bylo. Tak to bylo.
3: Tam jste byli sami.
4: Ano, sami.
5: V parku třeba, nebo v lesíku někde a tak dále.
3: No a proč jste se rozhodl ten den pozvat Jarmilu na pozorování hvězd? Proč jste si třeba nevybral jinou?
5: No, tak musíte zkoušet, no, která povolí, no. Ale však tam ničemu nedošlo, to bylo jenom tak jako procházka, jako to, když se dala pusa, tak to už jsem potom z toho nespal, jako.
3: A byla pusa na tom prvním?
5: Jasné. Jasné.
4: A ještě vám něco řeknu, když to bylo na té slovácké svatbě, tak tam máte 4 sukni a než by se k tomu dopátral, tak by ho přišla i chuť.
3: Dobrá, ten večer končil pusou, asi nějakým rozloučením a možná příslibem, že se ještě uvidíte.
4: Určitě.
3: Doprovázená.
4: Ne, já jsem měla na té slovácké svatbě, já jsem měla svojho mládence a on měl svoju družičku taky.
3: Ale ejhle.
4: No, tak to bylo. Tak to bylo. No. A pak jsme, jako, mně se líbila ta jeho motorka, on vždycky přijel na motorce, tak jsme si někde vyjeli.
3: Tak kdy jste se rozešli s těmi původními partnery, nebo jste tak jako myšlenku na to, že by z toho něco mohlo být, opustili a dali se dohromady vy dva skutečně?
4: No, já jsem, aby vám pravdu řekla, já jsem třeba měla ty, ne, jako že by jsme spolu chodili, za mnou chodili, já jsem jich nikdy jako nechtěla, protože jsem chtěla jenom ho.
3: Jarmilko, jak dlouho jste po něm snila?
4: No já nevím, no, tak aspoň 2 roky.
3: Tolik, to se dá vydržet.
4: No dá, no, ale protože za mnou přišel ten druhý, ale já jsem ho nechtěla, protože jsem chtěla tady toho miláčka mojeho.
3: Čím vám tak imponoval?
4: Nevím, tak byl hodný, byl pozorný, nenadával mě. Pozval mě, když jsme někam šli, tak mě pozval. Takže já jsem byla spokojená.
5: My jsme z normálních rodin, jako. A to ještě měli hospodářství doma, prasátko, slepičky, že? A brojléry a já nevím, co všecko. A záhumenky.
3: Byl vůbec čas na randění?
4: Já jsem si ho vždycky udělala. Musela jsem třeba podělat doma, jako jsme měli husy, tak jsem musela přivézt nějaké to krmivo jim. Rychle jsem to udělala a už se mazala. Aby jsi přišla brzo, vždycky maminka mě říkala.
3: Měli jste nějaké to svoje místo?
4: Tak vždycky jsme si něco našli. Pak už chodil k nám. A ještě vám řeknu jednu perličku, vždycky jako došel k nám a moja maminka byla hrozně takový, ne pedant, že by mě nepřála nebo něco. Bylo 10 hodin, ona šla, jako mezi, já jsem měla svoju světničku a ona vždycky říkávala, Jarko, spat, aby šel dom. Taková byla ona, no. A stejně neohlídala.
3: Takže v přítmí vaší světničky někdy došlo i k něčemu.
4: Ano, došlo.
5: Bylo to tak, jak to mělo být. Tak to mělo být. To je normální.
4: Když jsme byli mladí, tak jsme si někde, aby nás nikdo neviděl, mačkali ruky. Já jsem zase byla taková, když jsem jako přišla říct, že jsou těhotná, tak jsme tam seděli ve Zlíně, tak tam bylo takové, já vám to řeknu normálně, takové šáší. A on mě chtěl jako hlubit, říkám, Ježišmar, všichni se na nás dívají a ty mě tady budeš líbat. Musíme i někde jít, já jsem se normálně styděla.
3: Tak počkat, v přítmí doma, tam dovádí a na veřejnosti no, ani ruku stisknout ne.
4: Ne. Ruku jo, ale jako aby mě tam někdy dával posu, to ne. To jsem nechtěla.
3: Když jste přišla s tím, že jste v jiném stavu, komu prvnímu jste to řekla? Doma rodičům, Tondovi?
4: No prvním.
5: Já jsem na ně čekal, jak to dopadne, ne?
3: Vy jste ji poslal doktorovi?
4: Ano.
5: No ne, no tak to bylo nutné. No.
4: No. A tak jsem přišla pak domů, tak jsem to mamince a ještě když jsem třeba měla 20 let, tak jsem měla, ne strach, ale bála jsem se vždycky, ježiš, co ta maminka mě řekne, řekne, že mám ještě čas, mám 20 roků. Tatínek, který jezdil po světě, který byl někde na montáži v Polsku, to se on říká, tak co, musíš počkat, až otec přijede. A já říkám, že on přijede za 3 měsíce, tak to musíme uspíšit. No.
5: Bude chodit.
4: Tak nakonec jako sama... Nakonec sama přijel spíš a ta svatba se konala
5: 10. června 72.
2: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám o své lásce a citech k sobě vyprávějí manželé Jarmila a Antonín Řezničkovi.
2: Seznámili se v roce 1969. Necelé 3 roky potom, v roce 1972, se museli brát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme si dali 10. června a hotovo, přesto vlak nejel.
4: Kde jste měli obřad?
3: V Březolupech na Národním výboru, který mohla být svatba. A pak jsme to měli ve Zlíně v kostele, který mohlo být aj tak, a teďka ne. Ale tedy jsme to měli například na úřadě a pak v kostele.
4: Jak jste jeli na úřad?
5: Na úřad jsme šli pěšky, protože to bylo v Březolupech.
3: Ano.
5: No, ona bydlela od kostela, já nevím, 3/4 kilometru nebo tak nějak, od kostela, od obecního úřadu a to se chodilo průvodem.
4: Kdo ho vypravil? Někdo mávnul a šlo se nebo jak?
5: No tak začátek byl u nevěsty, protože já jsem byl vedlejší dědiny, tak byl u nevěsty, tam se týden dopředu peklo, smažilo a já nevím co všecko, že? No a to mělo svůj rituál, všecko na pláne, ty svatby se opakovaly.
4: No já to právě chci slyšet, protože to už se dneska třeba tak neděje, tak jak, co všechno bylo součástí toho rituálu, tedy vypravit se na ten úřad, v jakém pořadí jste šli ve dvojstupu, trojstupu, nebo ano, co, jak se chodilo?
3: Nevěsta šla, ze ženichy šli první, nebo my jsme tedy ještě bývali a i družba, tak já jsem šla se starším mládencem a Tonda šel jako s tu starší družku. Tak jsme přišli na úřad, pak jsme si to vyměnili, z každé strany stál svědek, oni to podepsali, pak jsme šli do Zlína, jeli jsme, tam jsme měli jako mšu v kostele, tam také byli svědci.
4: To jste si ty prstýnky zase sundavali?
3: Ano.
5: No a taková příhoda byla, my čekáme po obřadu obecního úřadu na ten autobus, to měl Křížka jet a on furt nejel, tak kdo si to šel zjišťovat, protože mobily nebyly, ne? Kdo si to šel zjišťovat a on byl tesař, tak on byl na střeše, no, na to zapomněl. Tak musel, tak rychle slez ze střechy, oblékl se a valili jsme do kostela, do Zlína. No. To byl ale zkrácený obřad, to nebyla celá mše třeba hodinová, ale to bylo 20 minut, to trvalo. A pak jsme šli k fotografovi, lidi šli někde na kafe a podobně a pak zase celý autobus jel dom do Březolup. Tam už kuchařky měli navařeno, sedlo se, barák, to bylo připravené, 50 nebo kolik nás bylo, 60, 50 lidí.
4: Co jste měli k jídlu?
3: Ježiš, my jsme měli pečené maso, zelí, knedlík, pak byla večeře a na tu večeru jsme měli bramborový salát a řízky a kuře. A ještě jsme měli polívku slepičí, to vždycky sousedky přinesly. To se vařilo v kotli, polévka, protože bylo moc lidí. By se na každého dostalo. Nudle se dělávali týden před svatbou, to přišly sousedky jako k mamince, pomohli jí to našulat. To byla krabice veliká od kuřat. Tak
5: no,
3: jako,
5: no.
4: Koláčky byly?
3: Koláčky se pekly u pekaře.
5: Ve Březnici.
3: Ve Březnici, no. To bylo veliké.
4: Co váš první tanec na svatbě?
3: Polka asi byla, ne?
5: To já nevím.
3: Asi jo, první byla polka.
5: Jo?
3: Ano, to vždycky. Měl ženích z nevěstů solo a potom se už přidali ostatní. Až nevěstu všetci vytočili, tak potom šli tancovat ostatní. Takže a to vždycky jsme šli, jako byli v hospodě a než byla večeře, tak jsme byli jako v té restauraci a potom přišli kuchařky, donesli něco na tácku a jako řekli tak a teď se jde, je večeře, všetci jdeme jednu, tak všetci do průvodu, jsme zase šli mojím rodičům, už to měli nachystané, tak jsme pojedli a zase večer byla zábava. A ta byla možná do rána.
4: Dostali jste spolu se svatbou od rodičů třeba nějaké požehnání, nějakou radu?
3: Ano, ano. To se vždycky dávali.
5: Na to jsme zapomněli, protože součástí toho rituálu, než se šlo na ten obřad, bylo odprošení rodičů. Že?
3: No, ale my jsme to dělali.
5: No, však dělali. To ano, jsme ano. Museli, to jsme byli zvlášť, rodiče a my, a odprosili jsme jich, nebo poděkovali za vychování.
3: Ano.
5: A že mě dali dcerku.
3: A když jako bylo, tak se dávala mamince na šaty, tatínkovi košula, to bylo tedy, a ještě velký dort.
5: No.
3: No. To ještě tedy to tak bylo, a teď už já si nepamatuju, že by to na některé svatbě tak bylo.
5: No, ale my jsme se brali dvakrát.
3: No.
5: My jsme byli asi po 20 letech na Velehradě, v Bazilice. My jsme tam přišli na mši a zrovna tam bylo obnovování manželského svazku. No. To jsme nevěděli vůbec.
3: No, no. Faráři tam
5: bylo. A tam jsme si všetci vstoupili do lajny a všetky nás pan farář požehnal.
3: Ano. Bylo to krásné, bylo to jako, to jsem ještě nikdy neviděla. Je to tam nádherné.
5: Patriku, no. Tam když nakonec té mše zahraje na ty velké varhany, ten varhaník takovou tu hudbu, tak to se třepe celý kostel i vansle.
3: No a mě, a i slze teču. No, to je nádherné, ale něco. Jenom. My, když jsme se vzali, tak já jsem si vždycky říkala, nikdy bych se jako s ním nerozvedla. Nikdy. A i teďka, když jsou třeba na něho nazlobená, tak, ale nikdy bych se to neudělala. Já bych asi bez něho už nemohla jako žít. Já vždycky říkám, ty tady musíš být déle jak já, protože ty, kdyby se něco stalo, tak já nevím. Já bych se to asi neunesla. Protože jsou už na něho tolik roku zvyklá. Nikdy jsem žádného jiného neměla, jenom ho. Nevím, no. Teďka ti mladí jako se na sebe škredě podívají a už jdou od sebe. Já bych sem to asi nedokázala. Tak asi, no.
5: Ale já jsem manželce před 10 rokama řekl, miláčku, já se s tebou nechci už do smrti hádat. A to je pro ženskou trest. Jako.

0: Jak řekl francouzský malíř Edgar Degas, jenom ten, kdo umí celou svou bytostí milovat každodennost, kdo zná krásu nejvšednějších malých činností, jen ten umí milovat a ocenit krásu.
1: No počkej, 10. června byla svatba, za týden jsem maturoval, takže po svatbě jsem byl odloučený od lože.
2: No.
1: Protože
2: jsem
1: musel něco vědět, že? No a aby toho nebylo málo, tak potom v říjnu, 1. října jsem šel na vojnu. Ve 23 letech.
2: Dítě se nám mělo narodit v listopadu a tatínek byl, sloužil vlasti. Já jsem bydlela u rodičů, tak rodiči mě pomáhali, takže jsem to jaksi tak... Pak nám pomohli spravit jako na jedině půlku. Oni měli půlku baráku a my jsme bývali v druhé půlce. A dostávala jsem pár korun.
1: 720 korun.
2: 500 korun od svitu jsem dostávala, potom jsem dostávala ze sociálky 500 a vojáci nám platili 750 korun. Tak jsem to dala dohromady, tak kdybych nebydlela u rodičů, tak já nevím, abych šla asi po žebrotě. A když manžel za 2 roky přišel z vojny, tak jak už jsme to tam tu půlku měli pospravovanou všechno, tak maminka mě řekla, já milá dcero, manžel ti přišel z vojny, tak teď se staraj o manžela sama. Já říkám, ale my nemáme peníze. A tak jako maminka mě řekla, jo, já ti všecko dám, co budeš potřebovat, ale běž si na svoje. To byla škola. Ale přežili jsme to. Jsou ráda, že to tak bylo všecko. Přišel z vojny.

0: vojny, tak dcerečka se ho bála, bečela, no babička ju musela vzírajíc ní upřít, protože se o tom zeleném munduru asi bála. No. Ale pak jako, jak už tam byl třeba delší dobu, tak jak kdyby se oznámila, tak už pak za ním šla, ale ten první moment to byla hrůza. Teďka jakoby s tatínkem, kdyby tatí neřekl, pojedeme na dovolenou, tak stojí a obě dvě tady, i co mají 50 roků, tak by s ním na tu dovolenou jeli. No, mají ho rády, obě dvě.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska dnes patří manželům, kteří jsou svoji už 53 let. Jarmile a Antoninovi Řezníčkovým z Luhačovic.
2: Jsou k sobě milí, něžní, pozorní. Štěstí i smutky prožívají společně a pomáhají si. To je láska.
1: A tak jsme jim chtěli říct, že je obdivujeme. A rozhodli jsme se jim po Patrikovi poslat malé dárky.
3: Ježiš, ty jsou krásné.
4: Dva zlaté hrnečky a jedno digitální rádio.
5: Jej, dá pambu zaplať, no.
2: Čím jsme si to zasloužili?
4: Těmi 53 lety, tím, že vy jste pokukovala po Tondovi, když přijížděl na motorce, no. Tím, že se staráte o Emičku, tím, že jste a chováte k sobě lásku.
3: No to jako chováme.
5: Hlavně dělejte pěkný pořady, ano, jak děláte ano, to teďka, ano, rádi ano. To poslouchám.
2: Ano, ano.
4: Když nasloucháme vám, jako jste vy, no. Tak to jde snadno, takové
5: no,
4: pořady.
5: Tak je to super, no.
2: Ano, my jsme rádi, že jsme vás viděli, já vás slyším jenom v rádii, jsem si říkal, je to starší pán nebo mladý kluk, ale pod hlasu by to bylo, měl být mladý, no opravdu je mladý.
5: My máme pro vás taky dárek. A je tam dobrá slihovice, pak je tam marmeláda, pak je tam hořčice bio
2: vlastní, hořčica, vlastní výroba.
5: No a tam dole máte vajíčka, tak s tím nemlaďte.
2: To je od našich slepiček.
4: Ježíš, my se máme. A my jenom hrnečky a rádio.
2: No, Ježíš Maria. No já jsem si právě říkala, že ti Kostkovi, že přijedou s oma, že jich jako uvidím naživo. Tak jich aspoň pozdravujte, že jich mám jako já, že jich mám ráda jako

0: jako herce. Nikdy jsme se ani nepotkali nikdy, ale jako když vidím v televizi, pan Kostka, je, i když má tolik let, tak je štramák a ona je hvězda na ty roky.
1: Nevadí.
2: Vyřídíme pozdravy moc rádi a ještě jednou moc děkujeme.
3: Ano, rádo se stalo.
4: Je krásné slyšet jejich radost, ale také vyprávění o jejich lásce.
5: Když by se Jarmila s Antonínem ohlédli za sebým manželským životem, které období, událost nebo jen okamžik v nich vzbudí radost i po letech?
0: No tak já jsem třeba byla ráda, že se nám narodili dvě zdravé děti a mám jako radost do včilsku jako z těch dětí. Z obou dvou. Někdy mě jako
6: pijou krev,
0: ale jako mám jich ráda pořád. Já nevím, kdyby jsem jich neměla, nevím, to by byl takový prázdný život pro mě.
2: Je to jiné starat se o děti a o vnoučata?
0: Je. Já, když jsem měla svoje děti, tak jsem nebyla opatrná. Při těchto vnukoch nebo pravnukoch jsou taková opatrnější. Bojím se to, jako, aby mě to nespadlo, protože jsou taková... Na svoji dětská jsem to jako nepocítila, ale na těchto jo.
2: Neužívá si to víc člověk?
0: Užívá. Já jsem jako třeba ty moje děcka také jako měla ráda, nebo mám ráda, a jsme si jich třeba užili, ale tady těch vnuků, jako jsem, bych řekla, že si užívám víc. Člověk je v důchodu, já jsem od 53 v důchodu, protože jsem byla nemocná, měla jsem problémy s páteřou, tak jsem byla na operaci, tak od té doby byla jsem s očima na operaci, takže já těch vnuků, jako vnuků jsem si užila víc. Jako Tondo tak ne, protože chodil do práce, ale já jsem jako ty si jich hlídávala sem jich. Takže já jsem si jich užila, víc, za tady to, ty to vždycky říkám, tyto pravnuky, doveste mě jich, já nebudu pořád za vama jezdit.
6: Ale tak máme tady výjimku, tu Emču.
0: No.
6: Že
0: tu Emičku máme jako pořád tady.
6: Takže tu vychováváme od 3,5 roku.
0: No.
2: Jak k tomu došlo, že vychováváte Emičku vlastně, že je tu s váma?
0: Protože maminka nebyla hodná, protože jí byly milejší drogy a druzí, jak vlastní dcera. A dostala se do takové situace, že prostě musela jít na léčení, ale ještě teďka...
6: Prostě Emička zůstala u nás jednoho dne a od té doby je tu, z roční přestávky.
0: Dali jsme jí chvilku, jako, aby si vzala, a nedopadlo to, že, protože byla v Anglii a tam jako si našla přítela, přijeli sem... A v loni, on byl takový slovačisko divoký, a v loni se tam setkali s Ukrajincema
6: v
0: Luhačovicích a každý měl jiný názor, jeden byl toho prezidenta, druhý byli za toho prezidenta, tak se porvali a oni ho zabili, ti Ukrajinci, toho jejího přítela.
6: Dostala kopanec od života znova, no, jak se to stalo. To je těžké.
2: Neříkáte si někdy, proč se to zrovna stalo? Proč to osud nachystal takhle do naší rodiny?
0: No, také jsem si kolikrát říkal. Já vždycky říkám, ten Bambiček nás už víc nemohl potrestat.
6: Ještě mohl. Jsou všetci zdraví. Jsou na tom rodiny daleko hůř. Jako my nemůžem naříkat.
0: A tak ona se potom dala jako ta vnučka na špatnou cestu, tak byla i na léčení v Kroměříži. Tak nevíme, co bude dál.
6: No co nebude dál? No. Tak Emička je s náma, no. Ona je hodná, ráda se učí, nejsou problémy, chodí do kroužku, do kytary, chodí do Luhačovského zálesí a to chodí od školky, čili folklor zase.
2: Jak těžké je v tom srdci přijmout, že maminka Emičky prostě nefunguje, že přijdou tohle, jak, co, zlomí se něco v člověku a objeví se ta odpovědnost starat se?
0: Ano.
6: Ona je ale pravnučka, čili, čili maminka je, to je naše první dcera. Dcera je maminka její maminky, jo? Takže to je takový zamotaný všecko.
0: Já vždycky si říkám, kéž by jsem se dožila Já to říkám i jí. Kéž by jsem se dožila, protože my ju máme do 18 roku, potom ona už si může dělat, co chce. Kéž by jsem se tohoto všeckého dožila a byla a věděla jsem, co s ní jako bude. Čím se vyučí, jestli se zaměstná, jestli bude mít peníze. To jako někdy to mám úplně v hlavě, když nemůžu spát, tak prostě tak přemýšlím.
2: Nepřišlo vám to líto i s tou vnučkou, že to takhle dopadlo? Nedělá vám to bol na duši trochu?
0: Dělá, protože mě to jako, mě je líto, že ta maminka se k ní chová tak, jak se k ní chová a že mi prostě tady tu lásku a to všechno musíme za ní dávat. A ona si to, ta vnučka, já si myslím, že si to ani neuvědomuje. Teď jsem s ní měla rozhovor, tady bečela. Říkám, nebeč, všechno si zavinila sama. Mohla v klidu žít, mohla změt Emču, mohli jste chodit po procházce, na výlety jste mohli chodit, o to si všechno ošizená.
6: Ale tak třeba se to zlepší, no. Musíme tomu věřit, že to bude lepší.
0: Já jsem říkala, máš 33 roku, tak už bys měla mět rozum, až krásnou dcerku. Měla by se o ní starat. Ona ji měla chvíli v opatrnosti, pak jsme si ji zase museli vzít nazpátek, protože to nešlo.
2: Proč vy a ne vaše dcera?
6: No, dcera je sama.
0: Ona je rozvedená, ta starší.
6: Sama a musí se živit. Musí živit barák, musí živit, ještě má další dvě děti. No. Ona má celkem pět dětí.
0: Pět dětí, no.
6: Asi tak, no. Ona by to v tu dobu před kolika sedmi rokama by to absolutně nešlo. Jak by se o tu děcko starala? No.
2: Bylo to vaše rozhodnutí, váš nápad?
0: Ano, my jsme si tak s manželem domluvili, že si ji vezmeme a budeme se o ní starat.
6: Byli jsme realisti.
0: Ano, nechtěli jsme, já vždycky říkám, pojď do polepšovny, jak neposlouchá, jenom vždycky ze srandy, že ti to říkám.
1: Jo.
0: Ale já bych ho tam nikdy nedala. Já možná bych opět ke dveřám, ale my jsme tam přišli, tak bych se vrátila nazpátek. Protože už jsem na ní zvyklá. Ale ona je ráda u nás, ona je spokojená. Ona má radši dědečka jak babičku, protože babička je přísnější a dědeček je takový. On jí všecko dovolí.
6: Skoro.
0: No, skoro všecko jí dovolí. Já něco zakážu a dědeček jí to dovolí. A to se mě nelíbí u něj. To třeba jako zvýhnu hlas.
2: Tak určitě byl i takový na vás.
0: No.
6: Tolerantní, strašně tolerantní. A proto jsme spolu tak dlouho.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes jsme pro vás vybrali příběh manželů Jarmily a Antonína Řezničkových.
2: Sezdali je před 53 lety a od té doby jsou spolu v dobrém i zlém.
1: Museli se už dokonale poznat. Asi už tuší, jak by se ten druhý zachoval, co má rád a kdy je šťastný.
2: Potvrdí nám to manželský test, který si pro ně připravil Patrik Rozehnal? Otázky pokládal každému zvlášť, aby se neslyšeli.
3: Co vám šeptal do ucha, když jste spolu tak jako začali chodit?
4: To mě vždycky říkal Jarmilko.
5: Jarmilko, Jaruži, říkám doteďka.
4: Nebo Miláčku, ale já mu taky.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
4: Po první navíl, no jako do ciziny jsme první jeli do toho Egypta. To byla nejkrásnější moje dovolená.
5: Já si myslím, že ta velká zahraniční dovolená byl ten Egypt, to jsme vzpomínali už.
3: Lezl jste za ní někdy oknem někam?
5: Ne.
4: No tož to ne, to ne. Oknem ne.
3: Vždycky a čím?
4: Dveřmi přišel.
3: Jaké časopisy četla?
5: No tak co, Mladý svět jsme kupovali tehdy, že?
4: Mladý svět a takové, co bylo spíš, to já už si nepamatuju. Květy bývaly, to jsem také četla ráda.
5: Květy a takové věci, to jsme nekupovali.
3: Šla jsi pro vás někdy do hospody?
5: Nikdy. Nikdy.
4: Ne, protože nikdy do hospody nechodil. Ne. Ne.
3: Kterou kořalku Antonín pije?
4: Tak dá si slivovicu, třeba si dá, ale my hodně pijeme víno. Červené.
5: Já mám spíš červený, ona taky červený. A...
3: V jaké poloze zpíváš muž?
4: On spává na pravé straně a natáhnutý jak paus, zakrytý až po nos.
3: V jaké poloze spíte?
5: Na boku. Usínám na pravém, pak se točím, někdy spím na zádech a ráno, když nemůžu spát, už je to na kočku.
3: Co nejvíc ztrácí, nebo na co zapomíná?
5: No někdy zapomene doma klíče od baráku, no.
4: No, dvakrát jsem zapomněla zamku tady, jako barák jsem zapomněla. Hledala jsem klíče a měla jsem jich ve vnitřku v zámku.
3: Kolik má kravat?
4: Ježišmarja, já si myslím, že mám takových 15.
5: Já myslím, že jich tam tak 10.
3: Nosil jste někdy kníra?
5: Ne.
3: Proč?
5: No, v tom nic nevidím, no. Možná jsem dělal chybu.
3: Nosil někdy kníra, Tonda?
4: Ne, nenosil nikdy. Jak se nejde 2 dny ohlí, tak vypadá hrozně, tak to už o ženu, aby se dalo pořádku.
3: Měli jste psa někdy?
4: Měli.
3: Kolik jste měli psů?
4: No, myslím tak 3.
5: 3, 4, no.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhráli 1 000 000 korun? Jak byste to společně utratili?
4: Já nevím, já bych možná polovičku rozdala dětskám a tu druhou nevím. Něco bychom si koupili, nebo bychom někam jeli na delší dovolenou.
5: Já myslím, že bychom to tak nějak podělili, něco dětskám, něco vnukům, tak jsme to dělali do teďka. No. Něco nechali pro sebe.
3: Koupil jste někdy své ženě nějaké sexy prádlo?
5: Možná někdy, jo, no, asi ne.
4: Ano, koupil. Pod prsenkou krásnou mě koupil, který byl moderní, tady zapínání napředu, to mě koupil. Kalhotky mě myslím taky koupil jedenkrát. Jak on má rád, tady toto. Ale on vždycky říká, rád tě vidím oblečenou a radši vyslečenou.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že má nejradši?
4: Já si myslím, že moje celé tělo má rád. Nejenom jednu část těla.
5: Já ji mám rád celou. Celou, no.
3: Jakým stylem líbá?
4: Jak jsme byli zvyklí za mlada.
3: Jste vášnivý, opatrný, něžný, zbrklý, nevím.
5: Něžný, něžný, velmi něžný.
3: Kdy jste si naposledy k sobě tak jako přivinul, přitisknul?
5: Včera. Včera večer.
4: No a bylo to možná včera. My tak spolu leželi. Ruky jsme si drželi Říkám, ježiš, já zítra máme tady tu, já nevím ani, co tam budu vykládat. Co tomu Patrikovi řeknu? Nemohla jsem dlouho usnout, ale pak jsem usnul. Ale drželi jsme se za ruky. Leželi jsme u sebe.
1: Z jejich slov a vyznání je cítit hřejivá láska, která jim dává sílu, energii a klid.
2: Rádi bychom se inspirovali. Jaké je takové manželství po 53 letech? Vždyť se brali ve stejném roce jako my.
1: Jak se užívají dny? Co pokládají v životě za důležité, aby si udrželi krásnou lásku?
3: Co byste poradili těm mladším? Na co nezapomenout?
4: Aby byli k sobě tolerantní, měli se rádi.
5: Optimismus měli v životě.
4: Ano.
5: A vážili si jeden druhého.
4: Ano, aby vážili si jeden
5: druhého.
4: Ano.
3: Byly v životě i nějaké těžké chvíle, kromě toho, co jsme tu třeba zmínili, bylo něco, co pak vlastně se odrazilo v tom vašem vztahu, že se ukázalo, že je fajn, že jste oba, že si můžete pomoct?
4: To měl rakovinu prostaty a to, když mě řekl, tak jsem myslela, pila jsem kávu, jsem myslela, že mě hrnek spadne na zem. Nemohla jsem ani spávat.
5: 59 jsem měl.
4: 59 roku měl, když jako mu to zjistil, tak to jsem byla vyřízená.
5: No ale pak jsem šel do vojenské nemocnice, do Prahy. No tam to dobře dopadlo, robotická operace, každému můžu doporučit. Ať se toho nebojí a jde zavčasu. Protože kdyby náhodou doktor neposlal v těch letech na preventivku, tak by to možná už, by jsme tady neseděli.
3: Mm. Měl jste strach?
5: Strach jsem ani neměl, protože ty výsledky nebyly zas tak katastrofální a jako musíte věřit. No. Když nevěříte, tak špatně dopadnete. No. Takže tak.
3: Ale vidíte, Jarmilka ta tuto málem porazil.
4: No to já jsem z toho byla úplně nemocná, jak by se dalo říct.
5: Já jsem říkal doktorovi, on mě dal 3 možnosti. A já říkám, doktore, co byste udělal vy, kdybyste byl na mém místě? On říkal, já bych udělal toto. Říkám, tak mě tam napište. Hotovo.
3: Ale ženský přístup mozek je možná trochu jiný. Pobrečela jste si? Měla jste strach třeba, když odjel do nemocnice nebo tak?
4: Měla jsem strach. Aha. Lesi to bude všecko v pořádku.
5: No tak ty jsi byla taky na mnoha operací a všecko jsme přečkali. No.
4: Tak byla, ale já jsem neměla rakovinu tak jak ty. Já jsem na tom tak nebyla špatně. Já jsem měla ženské problémy, pak jsem byla z páteru. Také jsem mohla být na vozíčku.
5: Slepec a všecko a vrátné to neudělá, tu operaci.
4: No, takže nebylo to tak hrozné jak ty. Já jsem rakovinu neměla, no. Já nevím, co to je, ale měla jsem strach, aby se mě vrátil v pořádku. Jsem říkal, jestli bude sex nebo nebude, mně to jedno, hlavně když mě chlapa dají na zpátek a bude zdravý.
3: Jde ten strach a radost pospolu, radost z toho, že ten druhý tu radost může mít a vy ji pak máte, a strach právě, že by se třeba něco stalo. Jsou tyhle dvě věci, ty protiklady, i součástí lásky?
4: No já si myslím, že ano. Když se bojíte a máte radost, že to je jako v jednom balíčku, tady to. Večer si spolu lehneme, i když třeba spolu nic nemáme, tak se chytneme za ruky a tak usínáme.
5: Řekneme si, co bude zítra.
4: Ano, dáme pusu na dobrou noc, držíme se za ruku, tak usneme. Vždycky říkáme ráno, ani nevím, jak jsem usnula. Můžu vám říct, že se jako ještě milujeme. Sex, jako. Manžel je takový čiperný a on je na mě jako bych řekl, taky něžný, ne, že mi to, to ne. On to má tak rád, tak jak bych to řekla, takový je ohleduplný, vidíte, já to neumím ani vyslovit. Takový je, že na mě jako netlačí. Když ne, tak ne. Když ano, tak ano. Takže řekne, však zítra je také den.
3: Je to pro ten vnitřní klid nějaké srovnání a jenom zakončení toho dne, že si potvrdíte, pořád jsme tu spolu A kdyby se něco stalo, tak máme jeden druhého? I tohle je třeba v tom stisku té ruky?
4: Ano, je. Já si nedou představit, kdyby se mu něco stalo, já udržela za ruku a teď se probudím a on jako nežil. To jako já si nedovedu představit vůbec. Tady teď to nevím, jak jako to dá, ale jako já to tak v té hlavě mám.
5: No je to podobné. Za ty roky, za těch 53 roků, jako to tak je. To já ani jinak být nemůže u normálních lidí.
3: Jste rád, že vedle sebe tu svou ženu Jarmilku máte?
5: Nesmírně rád. Moc.
3: Bylo by to bez ní těžký.
5: Já se to nedovedu představit.
3: Milujete ji?
5: Jasně.

0: Jarmila a Antonín Řezníčkovi poznali, jak se klid společných dní může změnit v neklid a strach. Ale vědí také, že láska všechno překoná. Je jako most do naděje, jako cesta domů, nebo květ uprostřed pouště.
1: Jak napsal Viktor Hugo, láska se podobá stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.
0: Starejte se i vy o svou lásku, ať kvete, hýří všemi barvami, ať těší vás i druhé, ať je svět barevný a milý.
1: Tak si to přejí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rezort životního prostředí šetří porušení zákona o veřejných zakázkách v Ústavu pro krajinu. Moderní technologie, stroje a zvířata letos přilákaly víc než 120 tisíc návštěvníků na českobudějovický agrosalon Země živitelka. A zítra se oteplí, bude až 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo životního prostředí prověřuje výzkumný ústav pro krajinu v Průhonicích u Prahy. Důvodem je možné porušení zákona při zadávání veřejných zakázek. Oznámil to ministr Igor Červený z motoristů. Podle něj jsou problematické dva projekty za 40 milionů korun. Jeden se týká akceleračních zón a druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Ředitel ústavu Libor Hort je teď podle ministra Červeného na překážkách. Více než 124 tisíc lidí navštívilo letošní agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích. Je to o víc než 8 tisíc lidí méně než loni. Předseda představenstva Českobudějovického výstaviště Mojmír Severin je i přesto s návštěvností spokojený.
3: Návštěvnost letošního ročníku potvrzuje, že zájem o zemědělství, moderní technologie i doprovodný program je stále velmi vysoký. Samozřejmě nás těší, že veletrh dokáže představit inovace, inspirovat a zároveň přibližovat význam zemědělství návštěvníkům všech generací.
2: Stavba nového komplexu Dornych u brněnského hlavního nádraží začíná růst nad úroveň terénu. Zhruba 200 pracovníků dokončilo základovou desku. Na místě bývalého obchodního domu Prior vznikne 6 budov s byty, kancelářemi, obchody a 800 podzemními parkovacími místy. Celý areál má být hotový koncem roku 2027, potvrzuje manažer developmentu společnosti Krestil Martin Štěpánek.
4: Celý komplex se stává z 3 podzemních podlaží a 6 budov. Nacházíme se ve fázi, kdy jsme dokončili betonáž posledního segmentu základové desky, veškeré úsilí nyní směřováno na železobetonový skelet. Co se týká objemu materiálu, jsme zapracovali zhruba polovinu. Sport.
2: České posádky dvojka bez kormidelnice Šantrůčková Flamíková a dvojsky v Podrazil neděla postoupily na mistrovství světa ve veslování do bojů o medaile. Jakub Podrazil byl v Amsterdamu po 3. místě v semifinále nadšený.
5: Udělali jsme tvrdou práci, makali jsme a tohle je odměna za to. Je to skvělé. V mých 34 letech vlastně je to druhá účast ve finále A. Naposledy jsem byl ve finále A na mistrovství světa v roce 2013, takže je to po 13 letech prostě skvělý výsledek a jsem na něj fakt jako hrdej. Uvidíme, každá předjetá loď bude dobrá.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů a na Šumavě až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 v Brně směr Ostrava je ještě hustý provoz mezi kilometry 195 a 196 kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. A na silnici 48 u Českého Těšína brzdí provoz omezení, oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávilo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete předně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímo takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběh náš k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl, promiňte, nemám roli a zpozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřely dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Já to ptáče, světem jsem a tam, čemu ten bloudí...
2: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Rozhlasu, tak to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla. No a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustily, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou ale, co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jaký měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. No to by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky, ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplyzlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali a jak jsme se nadřeli se vším možným. Co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, depak desky. To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
6: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečného
1: šipého,
6: zvíře.
1: Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. Je?
7: A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře.
1: No a nebo jsme kokrhali.
8: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat. Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
7: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říká, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali, jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves, no já mu nevím.

a mír. Kdo pak nesvítí?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuštu, za Grejcar, nebo já nevím. Teď je to tak,
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječního kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho
2: malíř
5: našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Kučenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, tak byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje

0: Ten lapiduch držel nějaký lejstro a říkal: Kadečka! Je zde Kadečka? Jsem zval: tady. Říkal: Kadečka, nesmíte být operován. Máte slabé srdce. Říkal: já byl včera.
1: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici.
2: A tohle je scenárista František Vlček.
1: A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 korun. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal: co jste vy? Ten řekl: já jsem samaritán. On řekl: správně. A co budete dělat v případě náletu? Ten měl odpovědět: v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal: co jste vy, ten tlustý? Já jsem říkal: já jsem proudník. To bylo správně, on taky řekl: ano, správně. A co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova: v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem: teď, v závorce, v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě pošťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
3: Výborně. Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
4: A to mi vyprávěl jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká: sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách.

0: Tak touhletou cestou se dostal
1: ven.
0: Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u nás otevřený okýnko. Do světlíku.
2: Když čte.
3: To jste to nabral tedy z hlibokého hrnce, čemuž přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Máne s Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jihočeský básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak se větší balíska, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak siréna. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu. Tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
4: To je Silvestr.
5: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
6: A nakonec tam scenárista Vladimír Kalina.
5: A tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí na takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám 4pokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takový ty vyloženě mužský hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. A otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, vždyť si hraju, peru jim prádlo.
7: Thank you.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovy sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolu dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl, za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově, nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, Položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky, a všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka jako vždy přesně na čas právě začíná, 23. hodina odbí, no a krásný pozdní stále ještě středeční večer vám všem, co jste napříjmu, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy před sebou máme celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také společného povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová četná přání, to bude o jídle a o tom, jak jsme na tom. Umíme jíst střídmě? Znáte úsloví jest do polosyta a pij do polopita a dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak pak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla třeba vyhazuje a plítá se potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích velmi vidět a to, že lidé rádi jedí obecně, ví každý z nás zcela určitě sám dobře. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají ta svá ale. Nejíme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli na střídmost a trochu i skromnost. Tak co vy? Jaká je vaše zkušenost a jaký je váš názor? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát a mnozí už píšete, za což moc děkuju. rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc samoz těšit. Takže pro začátek, já myslím, že to je úplně vše. Ještě jednou krásný večer, moc se na vás těším a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a její písnička Cesty lásek. No a právě během téhle písničky se k nám jako první dovolal Jarda, tentokrát je skladná. Jardo, hezký večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Je pravda, že s tou obezitou jsme na tom asi jako národ strašně.
0: Máte pocit, když se díváte.
1: No, já vidím ty malí lidi, jak jsou opravdu teda dobře živený. A já teda můžu říct, že já proto nedělám nic, protože já jsem teda měl 104 kilo asi před 2 lety, ale omezováním, protože všechno je to v jídle, jo. Já nevěřím na nějaké sportování, prášky, injekce. Protože zase v koncentračních táborech za druhé světové války se nikdo si nedával žádný injekce, nikdo tam necvičil a přitom tam byli všichni velice štíhlí. Jo, všechno je to prostě v krmných dávkách. Tak jsem začal omezovat krmní dávky a dosáhnul jsem váhy 93 kilo.
0: Ano.
1: Což už jsem skoro spokojený, protože jsem měl 182 centiáků.
0: Tak to už na chlapa, ano, přesně tak.
1: No, ale pak jsem chytil stafilokokovou infekci.
0: Ano.
1: To bylo přesně před rokem. No, začal moje turné po nemocnicích.
0: Jo.
1: No, takže nejdřív jsem mě, protože to je velice syrský onemocnění, je to vlastně zánět, který napadá celý tělo. No a mně se to usídlilo v krční páteři. No. A nakonec teda to skončilo tím, že po několika neúspěšných pobytech v různých nemocnicích jsem skončil ve vojenské nemocnici, před kterou hluboce smekám, protože tam mě odoperovali tu krční páteř.
0: Ano.
1: Dostal jsem 3 fungonový titanový obratle. No, ale tím pobytem v nemocnici, protože nemocniční jídlo je takový, ať se na mě žádná nemocnice nezlobí, ale v nemocnici dokážou zkazit i brambory. Jo, tam prostě, když přišel oběd a začali to rozvážet, ty pracovnice, kteří s tím byli pověřený, to jsou takový ty skříně, kde to má vydržet teplý, to jídlo, oni to vzejmují odkud, jo. Tak mládež, že je tady oběd a mě v tu chvíli opustila chuť i hlad. A když jsem to nazvednul, tu pukličku na tom, na té nádobě, tak jsem říkal, tak si to asi odneste. No, až na mě přišla asi za týden, co jsem takhle nejet, tak přišla nějaká nutriční terapeutka a říká mi, co byste si jako přestal. Já říkám, ta umělina, co dostáváme místo másla a ráno, to je strašná. Jo, ty pomazánky já nesnáším, já nevím, co je v nich. A já musím vědět ty věci. Já když vidím jenom bílou hmotu nějakou mazací, tak je mi z toho zlé. Jo, já bych radši, kdyby byl nějaký ten balený sýr. No, věříte mi, že jsem od té doby dostával normální máslíčko, maličký takový, a asi 4 nebo 5 kousků veky. No a vždycky nějaký ten sýr, prezident, nebo to je jedno, jaký prostě ten mazací. Takže
0: Jardo, já vás poslouchám pozorně, ale trochu odbočujem, protože ta otázka nezní, jak se vaří v nemocnici nebo jak se drží dieta. Ta otázka zní, jestli umíme jíst střídně.
1: No, takhle se udrží šílá linie. Tak.
0: No tak něco na to může být, ale na druhou stranu.
1: Já jsem v nemocnici schodil až na 84. Země vysela kůži jako zvadalda.
0: Já vím, ale on je taky tím, že tělo podstupuje zákrok a pak se s tím musí vypořádat. No. Je to úplně jiná situace, že jo, než...
1: No ne, to není zákrokem. To je tím, že v nemocnici se člověk podívá na to jídlo a okamžitě ztratí chuť jídlu. Takže chce to prostě mít jíst a trošičku se možná teda pohybovat, ale každý to nemusí, třeba ve stáří už se to pohybování... Těžko je člověk, který je, já nevím, k 80 a má trošku nadváhu, tak asi těžko bude běhat 500, že jo?
0: No jasně, tak potom to není taky, no.
1: Ale snižovat opravdu ty krmní dávky, dostávat tolik kalorií, kolik člověk potřebuje, teď mám rovných 90 a jsem naprosto spokojený.
0: No tak vidíte.
1: Takže takhle, no.
0: Dobře.
1: Myslím si, že s tou obezitou by se teda něco dělat mělo, protože jsme strašně jinak rozežraný národ. Já když vidím, jak lidi jedí v noci, Já v noci nemůžu pořídat ani sousto, já nevím.
0: Tak každý má ten biorytmus zavedený trochu jinak a každý denní režim zavedený také jinak, že jo, někdo žije v noci, někdo zase časně ráno, někdo pozdě večer.
1: Je to pravda.
0: Těžko rozebírat. Každopádně, Jardo, děkuju za úvodní povídání, jinak vám přeju klidný večer a budu se těšit zase příště v noční lince. Jo, děkuju moc krát.
1: Děkuju, já vám ještě jednou všechny posluchači i vás, mějte se všichni krásně.
0: Také.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožará je skupina Elán a písnička Zalúbení. No a vy posloucháte Noční linku, dnes středečně čtvrteční a 16,5 minuty po 23. hodině. To je přesný čas a na telefonu pozdravíme teď Staňku z Otrokovic. Hezký večer, Staňko.
1: Hezký večer vám, Jitko, a všem, kdo jsou na příjmu, a zdravím moc a moc pana Jardu.
0: Ano.
1: Nevěděla jsem téma, teď jsem se vás ptala, takže vím.
0: Mm-hmm.
1: A souvisí to i s tím, co chci reagovat na pana Jardu.
0: Mm-hmm.
1: Mám podobný problém, právě záleží na tom, co máme v sobě. Bakterie, paraziti, podle toho jsou chutě neovladatelné a tak, jo. Takže když vlastně člověk má parazity, je přehnaná třeba chuť na sladké, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale chtěla bych říct k panu Jardovi, pane Jardo, mám stejný problém. Roky nikoho nezajímá zlatý stafilokok a dokonce v krajské infekční ordinaci mi řekli na zlatého stafilokoka, že ten se neřeší, protože ho mají všichni,
0: mm-hmm.
1: takže člověk s prominutím může chcípnout. Jo?
0: Tak a s dovolením uděláme tečku, Staňko, a půjdeme k tématu, které zní.
1: Parazity mi zapřeli.
0: Staňko.
1: To jsou věci, které se nesmí vyslovit. No, střídmost...
0: Umíme jí střídně, je téma, ano? Děkuju.
1: Je to právě i podle toho, co máme v sobě a co nám pomáhají nebo nepomáhají léčit, ale ono není jako zájem. Člověk dokáže je střídně, někdy je prostě doslova i nechuť, mm-hmm. podle toho, jak je třeba únava, mm-hmm. nadělaný člověk, jo? A z toho by sežral vlka. Jo, to... Je to o náladě, je to o tom, co máme v sobě, je to...
0: A není to třeba o tom, aby člověk měl v jídle udělaný pořádek a nejedl třeba jedenkrát denně a pak neřešil ten vlčí hlad, ale jedl třeba malé dávky pětkrát denně a tak dále, což souvisí s tím naším tématem, třeba právě na rozdíl od zlatého stafilokoka.
1: Souvisí, no. Ale to souvisí právě taky, to podněcuje taky určitý jako způsob jídla.
0: Uh-huh.
1: Souvisí, ale jako to člověk musí být v nějaké zdravotní kondici, aby se dokázal soustředit i na to pravidelné jídlo a
0: ale
1: na
0: no, takový... Tak Staňko.
1: Jo, teď to je, to prostě, když máte starosti, tak jde hledat co s bokem někdy i to jídlo.
0: No tak to samozřejmě jsou výjimečné situace. Ano, že nebudete třeba celý den jíst. No.
1: Jedno z lidí, který ty výjimečné situace má za režením pořádku. Jako fakt je to špatná zkušenost a můžu potvrdit, že jako bohužel zakončím to tím, zdravotnictví nefunguje.
0: Staňko, ještě jednou se vás zeptám. Umíte jíst střídně a zdravě? Máte pocit, že se o to snažíte alespoň? A když tak eventuálně třeba co tak zařadit do jídelníčku, aby člověk měl dobrý pocit z toho, že se stará o své zdraví a neházel to na zdravotnictví? No.
1: Ano, snažit se můžu,
0: no.
1: Ale když člověk žije sám, tak někdy jíte i jedno jídlo 4 dny, když neumíte navařit.
0: Jo, já myslela jedno jídlo od rána do večera, furt nepřetržitě, ano.
1: Mně to jako někdy už jako říkám nic, už to musím dojet, protože jako nechce člověk vyhazovat, ale zase za každou cenu jako není dobře vyhazovat, ale
0: no,
1: jako
0: jasně,
1: neumím uvařit v malém. Byla jsem zvyklá vařit pro malý cirkus, dětka.
0: Budete muset zvát sousedy asi, jak to tak vypadá.
1: Jo, už došlo i na to, že jsem nesla vedle.
0: Jo, to věřím, ano. No jo, no tak menší hrnec koupit a je to řešený.
1: Neumím ochutit malou dávku rajské. Já umím rajskou uvařit v 5 litrech.
0: Tak to pak je na dlouho, no. To já bych to měla do konce života, teda 5 litrů rajský, to vám řeknu rovnou, ale...
1: To se roznáš, to jako děcka, když měli jako o to zájem, tak se olizovali až za ušima, jo.
0: Aha.
1: Ale když jsem si chtěla uvařit jako opravdu jenom pro sebe, když nebyl zájem, prostě chtěla jsem si uvařit rajskou pro sebe, tak se mi ho nemohla dochutit.
0: Jo.
1: Prostě neumím, jo, jako člověk vaří, jak když byly 2 děcka, kluk, holka, puberta, jo, to byl malý cirkus, no, takže na
0: tak rodinné vaření je samozřejmě něco jiného než pro solistu, to je jasná věc, že to není úplně jednoduchá věc.
1: No, a dávat do mražáku všechno, taky ten mražák není nafukovací a někdy se taky musí vyprázdnit a byla doba, když jsem třeba z toho mražáku vůbec jako neměla chuť.
0: Už to není to tak ono, je. To je
1: asi
0: pravda.
1: Tak.
0: Dobře, Staňko, moc vám děkuju, jinak přeju hezký večer, hodně zdraví a pokud možno takové to zdravé stravování, se mějte se hezky, naslyšenou a připomínám, naše téma je velmi jednoduché. Umíme jíst střídně, eventuálně potažmo zdravě. Nechám to na vás, na vašich zkušenostech, jak jsme na tom, jak to vidíte kolem sebe, když se kolem sebe podíváte a tak dále. A telefon k nám stále stejný 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím Ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko.

upřímně stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý Petr.

upřímně stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš

0: Jaromír Nohavica, mám je zvu Nartu, tolik písnička a tentokrát se dovolal Robert z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Tím začnu. No a teďka k tématu.
0: No.
1: Takže, co se týče mě, mám rád dobré jídlo. Nějakou tu nadváhu mám, ale s rozumem.
0: Jo.
1: A co mě poradil kolega v práci, můžu doporučit, tak on mě říkal, hochu, oni na to hodně jsou reklamy, tak třeba je kola, Coca-Cola a toto. A já jsem to vynechal, místo toho piju matonku, takže jsem zhodil nějakých 6 kilo, jo.
0: Takže jste vynechal sladké limonády. Dalo by se říct, jo.
1: Takže já se vyhýbám matonkom.
0: Já vím, nemusíme jmenovat každý nápoj prostě sladkým nápojům, které si vyměnil za čistou minerální vodu, tedy, jestli dobře chápu.
1: Jo, že to pítal cukru v podstatě.
0: A máte pocit, že to zabralo, že to pomohlo, ano?
1: Pomohlo to, protože nedopl jsem kalhoty v práci, monterky a teď je dopnu.
0: No a máte dojem, že třeba i tohle to je cesta k tomu, jak jíst zdravěji a eventuálně střídněji, protože právě třeba do sebe neleje ty kostky cukru rozpuštěné v těch sladkých nápojích?
1: Tak já si myslím, že asi ano, jo, ale každý má samozřejmě jiný organismus.
0: No tak jasná věc.
1: Třeba sedí jednému, nesedí druhému.
0: Ano, ano, ano. No a obecně, když se díváte kolem sebe, máte pocit, že lidstvo v současné době v 21. století umí jíst střídmě, nebo naopak tím, že alespoň třeba tady v Evropě máme opravdu všeho dostatek, takže zkrátka mnoho lidí se cpe horem dolem a neví, kdy přestat a tak dál. A pak tady jsou různé výsledky toho, jak je to třeba i vidět, že zkrátka vyzkoušeli úplně všechno mnozí, co se týče jídla.
1: Tak ono, je potřeba uvažovat, jo, co se k čemu hodí. Já třeba si pamatuju, že když jsem byl malej, tak mě to musela naučit moje máma, protože jako já třeba jsem si taky dobrý jídlo dal, ale kolikrát mě nebylo třeba dobře, protože jsem neuvažoval, jo, že třeba jsem si dal, řeknu příklad, třeba kremáček a pak jsem si dal okurky, no a protože to nešlo dohromady, tak jsem zvracel.
0: Že jste plácal všechno možné páté přes deváté.
1: Páté přes deváté. A teďka už prostě vím, jo, že když jim sladký, a pak si chci dát slany, tak třeba 2-3 hodiny počkám, protože vím, že mě nemuselo být dobře, takže jsou to jako že opatrnější.
0: Ano, ano. A přemýšlíte třeba, Roberte, nad tím, jestli jíte tučné jídlo nebo méně tučné jídlo, co je pro vás zdravější, co třeba váš žaludek lépe snáší a stráví a zdravěji zkrátka přijme a tak?
1: Tak já se třeba vyhýbám vepřovinu, protože je nezdravý, je to dokonce napsané i v Biblii, ale to už by bylo zase jiný téma. No a jako maso si dám, ale všechno s rozumem, já musím vždycky
0: mírně
1: uvažovat, kolik a jak a tak dál.
0: Takže o tom přemýšlíte zkrátka, čím se nacpete a co si dáte, když je hlad. I nejenom, když je chuť, jo?
1: Ano.
0: Dobře.
1: Jsem se chtěl, jinak jsem ještě teda závěrem chtěl pozdravovat paní Ludmilu.
0: Dobře.
1: Potom paní Vlastičku z Krnova, Olino. Zkrátka všechny linkaře, pak všechny moderátorové linky.
0: Děkujeme.
1: No, někdy se dovolám, jindy ne, ale za to vy nemůžete, za to může i AI. Jo. A vždycky šílím, když se nemůžu dovolat, to mi vždycky, to je prostě i AI. Ten, komu volá, ten neodpovídá. Dokážu si představit, kdyby třeba hořelo a přerušovali mě, tak už by pak mohli rovno zavát všechny sbory ve městě, protože než bych se dovolal, tak by byl večer a požár, už by bylo teda pořádně rozsáhlo.
0: Jo.
1: A za to vy nemůžete.
0: Za to opravdu já nemohu. Ano, přesně tak. Děkuju za uznání.
1: Mějte hezky.
0: Taky, Roberte.
1: Všechny pozdravujte.
0: Hezký večer vám přeju a děkuju za návštěvu. Ano? Mějte se pěkně.
1: Jo, mám vás moc rád, jste moc prima rozhlas.
0: Děkujeme moc krát za přízeň, nashledanou, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince. No a teď už je nachystána Zuzana Michnová se skupinou Marcias.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď.

0: tolik písnička s Louisem od Zuzany Michnové. No a krátce po 11:30 pozdravíme Jana.
1: Ano, dobrý večer.
0: Hodonínsko, poblíž Hodonín. Moc vás zdravím, přeju hezký večer, Honzo, a jsem ráda, že jste našel taky chvilku času se u nás zastavit na kus řeči. No, na Moravě se dobře jí, že jo? Rádi Moraváci jedí dobře, vaří dobře, pečou, tak povězte, umíte jíst střídmě, umíte si to ohlídat?
1: No já, tam to řeknu tak, já když jsem měl přes 65 roků, tak jsem vážil 111 kilo.
0: A to je na vaší výšku třeba postavu dost nebo úplně v pohodě?
1: No, já jsem měl 175 centimetrů a potom jsem potřeboval jít na předoperační vyšetření a oni tam zjistili ledviny, játra, destičky málo, močáky, ale alkohol mě nezjistili, protože já jsem se přiznal, oni řekli tak všechno odbourat. A já jsem shodil si na pěkných 84 kilo.
0: Panečku.
1: Za 89 roků.
0: Ale to je teda velká cifra, teda já vám řeknu.
1: Jo, ale já jsem méně jedl, odboural jsem alkohol, moc jsem pracoval, méně jedl a opravdu to funguje, ale protože jsem syn boží, tak si zase normál Baťa pohodím, dám si aj to.

0: Uh-huh. Slovácky trojboj.
1: Co to je?
0: Decentne. Sľubí sa pivo, víno.
1: Jo, tak. Tomu říkáte střídne jíst a střídne pít, jo? Já se z toho zblázním.
0: Nejíst, uh-huh. A dělat.
1: Jo.
0: A ta práca mě tak k tomu vede, uh-huh. Že nemám čas ani pojest.
1: No jo, ale to zase není zdravá záležitost, když se vykašlete úplně na jídlo a tomu tělu nedáte nějaké živiny, abyste získával z toho zdravého jídla energii zkrátka.
0: Nevykašlu, já mám normálně jídlo o 10 hodinách první.
1: Uh-huh.
0: Jo, a ještě jsem chtěl říct, já jsem 35 roků nekouřil a vypil jsem pivo.
1: Ano.
0: A teď už 2 roky kouřím a piju pivo.
1: Zase jste se vrátil ke kouření.
0: Jedno, dvě denně piva, denně, jo. Ty cigarety taky málo, tak jsem tam.
1: Jo, ale prostě jste si to dopřál, jakoby tyhle ty hříšky,
0: jako,
1: jo, trochu.
0: Jakože jsou syn boží.
1: Hmm.
0: No, a tak jsem se chtěl s tím svěřit, mm-hmm. Že opravdu prací, střízmostí, odbora ten alkohol, ne
1: že
0: úplně.
1: Že se dají schodit kila a získat tu vysněnou váhu, tedy, jo?
0: Krásně. Hmm. A všichni říkali, je, co ti je, ty jsi tak chudý. A půjdem, já už jsem byl bohatý dost dlouho, teď jsem chudý.
1: No, a jinak máte pocit tam i ze svých třeba kamarádů, kamarádek, že u vás na Moravě dokážete jíst střídně? Dokážete si odepřít třeba takové ty dobré sladkosti, domácí koláče a tohle všechno? Nebo normálně, dát si, ale jenom tak fakt střídně, no?
0: Normálně po každém jídle,
1: no,
0: si dám desert.
1: Ano.
0: A to mám jako jemně opečenou topínku na sucho.
1: Uh-huh.
0: A to si dám máslo a k tomu si dám med a posypu si to ořechama. A jenom jednu půlku krajíčku chleba.
1: No tak vy jste opravdu střídmý jedlí, to zase musím říct,
0: pár,
1: že
0: jo. To stačí, ano, mm. Fakt.
1: Já vím, že když člověk jí pomalu opravdu a sní toho málo a pak se zamyslí, tak vlastně zjistí, že má dost, že jo, než když to na sebe nahrne a pak jo, je chvilku předspaný a je to k ničemu. Mm-hmm.
0: Ta střídmost je o tom, že když mám třeba na dvoře kachny, husy,
1: mm-hmm.
0: Já si ji zabiju, upeču celou.
1: Ano, ano.
0: Ale sním jenom kousek.
1: Jo.
0: Zamrazím. A jak mám na ňu hlad, tak zase si vytáhnu kousek.
1: Kousek vyndáte.
0: Můžu to jezdat i v noci. Normálně já se zbudím v noci a dám si hořčičák mléka,
1: mm-hmm.
0: A třeba suchý chleba. A tata vždycky říkal, suchý chleba ti nedá jindo umřít. A měl pravdu. A on si nosil do práce sirupovou vodu v té flašce klasické, 3/4 litrovej.
1: Jasně.
0: A chleba.
1: Ano.
0: A chlapi pokrajovali klobásky, špéky a tata byl chudý. Zemřel ve 72 letech.
1: Mhm.
0: Tuberkulózní, pokuřoval a 8 měsíců před smrtí přestal kouřit.
1: Mhm.
0: No a tak já už ho doháňám, já už mám 70.
1: Mhm.
0: A susím boží.
1: No dobře.
0: A chtěl svěřit.
1: Jo. No dobře, Honzo, no tak vám taky děkuju samozřejmě za vaše povídání a za váš příspěvek, jak to všechno vnímáte, jinak vám přeju hlavně hodně zdraví, ať tu střídmost dokážete pěkně tak jako dodržovat pro sebe, pro své zdraví. No a budu se těšit zase někdy v noční lince, když se u nás zastavíte.
0: No, dokonce jsem si musel to číslo zapsat na papírek, protože ty čísla jsou tolik čísel na světě a i na domech, všude.
1: Jo, kdo si to má pamatovat, že jo, to máte pravdu. Ano, rozumím.
0: Je to jednoduché.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc, moc přeju. Děkuju.
1: Mějte se hezky, já děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mariah Carey a její písnička Without You. No a kdo pak se dovolal, já už to vím a vám ráda prozradím. Paní Libuška z Mnichovic je na lince. Hezký večer, Libuško. Moc děkuju za všechny.
1: A já teda bych řekla tomu dnema, já jako se nepředspávám, protože mi bylo špatně a tak nějak jen dřím. Jako dneska jsem měla bramory s tvarohem a kompot, no. Já se na něm pochutnám, jo. Abych vám řekla pravdu, lepší než na řízku. A nebo koprovku mám ráda, takový ty, a ne, uvařím to toho moc, jo, tak pro osobu.
0: Prostě taková ta klasičtější nebo eventuálně obyčejnější, jednodušší jídla, která vás nezatíží nějak extra,
1: ano,
0: tak
1: no,
0: to vám dělá dobře.
1: To jako jo. Tak jinak, jako, no, aby říkám, taky se stalo, že jsem třeba udělala bramboráka, napravo jsem se vodila, to jsem udělala hloupost, protože mi bylo špatně.
0: Bylo to přes příliš těžké jídlo na žaludek, jo, když se to zapilo spláchlo vodou.
1: Říká, co teda, ty už to nedělám, ale no, to mi těžko, no.
0: Je pravda, že přece jenom je to jídlo mastnější, to je fakt, že potom s tou vodou asi.
1: To nejde.
0: Jinak máte pocit, tak, že se lidé kolem vás předspávají nehorázně, vším možným?
1: No, kdo mu chutná, ta třeba se předspává. Podle toho každý, jak to
0: jak si roztahnul žaludek, že jo?
1: Už. Přesně. Takže já jako teď konce nepředspávám.
0: No tak asi dobře děláte a určitě to i cítíte na své kondici, že je to dobře pro tělo, ne? Tohleto.
1: No je, určitě, no. To víte, tak říkám, jako abych vám řekla, teďko nevím, ale maso mít nemusím. Takže taky třeba mě, ale maso mít nemusím.
0: Patříte už skoro mezi vegetariány, dalo by se říct, nebo ještě ne?
1: To ne.
0: Občas si dáte, ale nemusíte.
1: Ale říkám, radši dám před nás a tý koprovce přibuzná taky řekla, že má radši koprovku taky.
0: Klidně bez masa. Vajíčko, brambory nebo bramboru jenom je vyřešeno.
1: No, kaši, že jo, na to boko, nebo takový lehký jídla, no.
0: Lehčí jídla, to je pravda.
1: To mám ráda.
0: Měníte způsob stravování třeba v létě, když jsou horké dny a potom v zimě, když člověk se potřebuje vlastně i jídlem trochu jakoby zahřát?
1: No, jako v létě to člověku taky nechutná, že jo. Protože jako ty bylo horko, tak jako takový lehčí.
0: Tak to tělo nepotřebuje, že jo, tolik se nacpat. A je, Libuška se nám ztratila z telefonní linky, tak to mě moc mrzí, Libuško. Ale já myslím, že to podstatné jsme řekli, takže každopádně moc děkuju, moc vás zdravím do Mnichovic, přeju hezký večer, no a budu se těšit někdy příště, tak to mě mrzí, ale stalo se, což se někdy taky přihodí, no a teď už je u nás nachystaný Jirka Schellinger.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Schellinger a Jsem prý blázen, jen tolik písnička. Blížíme se k půlnoci a krátce před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové paní Magdalénu. Hezký večer, Magdaléno.
1: Já přeju všem hezký večer.
0: Děkuju.
1: Posluchačům i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny i za sebe samozřejmě. Tak co a pak napadá vás, Magdalénko, s tím umíme jíst střídně?
1: Já jsem ukázněná ve stravování. Uh-huh. To bylo tím, že jsme byli pracovně do zaneprázdnění, takže se jedlo večer, když jsme se přejídali. Uh-huh. Já jsem do té doby, než jsem začala soukromničit, měla 50 kilo.
0: Jo.
1: Začala jsem nabývat tímhletím stylem života, uh-huh. ale měla jsem maminku, která dobře vařila, uh-huh. a přestože jsem byla hubeňour, tak jsem dovedla sníst třeba 10-12 plátků v houbový omáčce nebo k vepřu, kde dozelo, uh-huh. ale prostě měla jsem dobrý trávení.
0: To dobré trávení, ano.
1: Nestěžovala jsem si na stravování ve školní jídelně.
0: Ano.
1: Nepřipadalo mě to tak, že by to bylo tak špatný. Mm-hmm. A chtěla bych říct, ti, co si stěžují na stravu v nemocnici, mm-hmm. tak já bych řekla, že jsem dost rozmazlená, ale díky tomu, že jsem tady měla my kamarádky, manžela kuchaře v nemocnici, mm-hmm. a ona byla taky dobrá kuchařka, nikdy slovem neřekla, protože on nikdy v práci nejed, nosil si obědy domů, takže se pak asi najedli oba dva.
0: Ano.
1: A nikdy ani jeden neřekl, že by bylo něco špatného. Mm-hmm. A já, když jsem teď trávila po operaci 10-11 dní v nemocnici, mm-hmm. tak jsem si nemohla stěžovat ani na jedno jídlo. A
0: tak
1: pak jsou
0: dobře.
1: Tam ještě ve většině nemocnic ještě nějaký takový bufety, kde se dá objednat jídlo. Tak jestliže je někdo rozmazlený, tak ať si to jídlo tam objedná, a nebo mám teď od kamarádky snachu v nemocnici, mm-hmm. a protože aby jedla, se hrozně zhubla, aby jedla, taky manžel denodenně vaří a to jídlo jí tam nosí. Takže to je další vyřešení problému a nemůžeme tím nadávat na špatné zdravotnictví.
0: Ne, to si myslím, že tady ani nepadlo a to sem se opravdu nepatří vlastně tohleto téma. Ale k té střídmosti, obecně když se díváte kolem sebe, tak současná doba, já myslím, že přeje tomu, aby si lidé dovolili v obchodě anebo i v restauraci cokoliv, co se týče nakoupit k jídlu nebo dát si k jídlu. Ty ano. prostředky tady jsou, máme se, ať už chceme si to přiznat nebo nechceme, máme se velmi dobře. A máte ano. pocit, že lidé neumějí, jak si střídně žít, třeba že i nakupují přes příliš a pak to letí, lítá do těch popelnic?
1: Já to vidím podle kamarádů, přátel no. a nějakých sezeních
0: no.
1: a u sousedu a pak i v prodejnách.
0: Ano, ano.
1: Lidi mají narvaný vozejky jídlem,
0: no jo.
1: myslím si, že bez přemýšlení, ale my nemáme kvalitní potraviny. Naše ano, ale dovozový nestojí za nic.
0: To už je zase jiná otázka tohleto, no.
1: Ale já třeba spoustu, že my jsme byli naučeni s každou škůrkou od chleba šetřit.
0: Ano, ano, a spotřebovat všechno, co to jde.
1: Teď prostě to, co jako projde zárukou nebo chytá velice brzy.
0: Plíseň.
1: Tak já to musím vyhodit, protože v tu ránu jako žaludek můj se ozve.
0: No tak jako samozřejmě, že se nebudete ládovat třeba plesnivým pečivem.
1: A když jsem věděla, jak mě to trhá srdce, prostě když to nesu do toho kontejneru, teď jsem byla na zákroku lékařským takovým a měla jsem různý problémy potom asi 3 týdny.
0: Rozumím.
1: Takže jsem nedávno vyprazdňovala ledničku. A že sousedku, který bych to bývala mohla dát, mám na dovolený, na prázdninu. Tak když jsem to nesla do toho kontejneru, tak jsem se opravdu styděla.
0: Tak to člověk nedělá rád tohleto a hlavně je to prostě škoda, no, když se to pak musí vyhodit no, a no. tak rozumím.
1: Říkám, kdyby člověk to dopředu věděl, aby prostě na nějakou tu linku zavolal, ať si proto přijdou, protože většina toho jídla byla jako zavakuovaná, a nebo v kelímkách a tak. Takže prostě by to asi bylo stravitelný.
0: Jasně, jasně.
1: Kdyby to bylo ještě odejítý v době záruky.
0: Prostě nemuselo by se to vyhazat. Dobře, paní Magdaleno, tak vám taky moc děkuju za příspěvek.
1: No,
0: popřeju. Děkuju, popřeju hodně zdraví taky.
1: Do nového dne.
0: Děkuju nápodobně, mějte se moc hezky a zase příště se budu těšit. Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Marcel Zmožek, láska je největší dar. Půlnoc klepe na dveře, pojďme těsně před půlnocí a před přehoupnutím se do nového dne také nahlédnout do pošty. Do e-mailu se nám dopsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Jsem chovancem domova důchodců, ve všední den nám přinesou oběd, v pátek dva. Na večeři a ve svátek si musíme něco koupit, třeba bagetu, no a v neděli občas dostaneme něco dobrého v chrámu, třeba i od Ukrajinců. Přesto jsem mírně obézní, těžko se mi chodí, no a plýtvat jídlem, tak to si vůbec neumím představit, ale můžete mi o tom vyprávět. Hezký večer všem, Mojmír Kříž. Tak pane Mojmíre, moc vám taky děkuju, přeju krásný pozdní večer. No a my teď s písničkou od Erika Carmena jdeme na to se přehoupnout do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: tak s písničkou od Erika Carmena jsme se přehoupli do nového dne, kterým je čtvrtek s datem už 27. srpna. No a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den čtvrteční. Veselý, vydařený, jupiterský, zkrátka šťastný, úsměvný. Pokud máte před sebou nějaké pracovní povinnosti, tak ať vás samozřejmě vaše práce těší, ať to všechno dobře dopadne, ať z toho máte radost a pokud vás čeká letní prázdninový den, tak si jej užívejte s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma umíme jíst střídně. Znáte úsloví jíst do polosyta a pít do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás třeba i vidět? No a co zkoušíte dělat pro to, abyste žili střídněji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejenom v naší zemi, třeba v rodinách, spousta jídla vyhazuje a že se plýtvá potravinami? To, že se v Evropě máme dobře, je na mnoha jejich obyvatelích také velmi vidět. No a to, že lidé rádi jedí obecně, tak to víme každý z nás sám dobře, co říkáte. Ale i zdravé jídlo a kvalitní potraviny mají své, ale nejme jich přece jenom trochu moc a neplýtváme s potravinami a s jídlem trochu moc. Vypadá to, že jsme s dostatkem všeho možného pozapomněli, nebo že se pozapomíná na střídmost a skromnost. Tak co vy, vaše zkušenosti a názory? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a osmý den. No a krátce po půlnoci se k nám dovolala z Javorníku také paní Ema. Krásnou noc, Emo.
1: Paní Mějtěško, zdravím vás.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Já jsem šel teď z práce a vaše téma dneska je úžasné, jako vždycky říkám, když se k vám dovolám.
0: Já se toho hned s dovolením chytím, když přijdete takhle pozdě o půlnoci domů z práce. Jíte ještě?
1: Jo.
0: A potřebuje to tělo vysloveně?
1: Jo, potřebuji.
0: Jako já se sklidnit po práci.
1: Já si teď dám oběd, nebo něco takového. Ale já miluji zeleninu, prostě já bez zeleniny bych si...
0: Rozumím, to je velká výhra tohle, no.
1: Ale když můj manžel uvaří cegednický guláš,
0: jo,
1: anebo fazolový guláš s uzeným masem, tak to si dám i dvě porce, protože tomu neodolám, to je něco božského.
0: Rozumím, rozumím. A ještě když to někdo uvaří, že jo, s láskou.
1: Ne, zkoušela jsem to, ale takový segetín a takový fazolový guláš, jak uvaří můj manžel.
0: Jo, jo, nedá se.
1: Neumím, neudělám to. Ale jako já, když přijdu večer z práce, že celý den jsem v hospodě a to už víte, to už mě znáte.
0: To jsme si povídali, ano, ano.
1: Více, no. Tak já si udělám třeba polské oko, tomu si dám okurky, hodně rajčat, prostě čerstvá zelenina u mě musí být,
0: ano.
1: Chleba s domácím sádlem a rajče na to, no, a tomu horký čaj s citronem, nic lepšího neznám prostě.
0: Rozumím, rozumím. No a co s tou střídmostí? Máte pocit, že patříte mezi střídmé strávníky, nebo že se někdy ráda nacpete?
1: Určitě, protože já si udržuji, tak, no, udržuji, mám takovou váhu asi 50 kilo.
0: No tak to je krása.
1: 1,59 m.
0: Jo.
1: Byly časy, kdy jsem měla 80 kilo, ale
0: To už je hodně na vás, tou výškou, no.
1: No, ale po rodině... řeknu tragédii, trošku jsem zhodila na 45, tak jsem to vytáhla na 50 a držím si to.
0: Jo, jo, jo.
1: Uvahu, prostě miluji zeleninu, bez zeleniny bych nemohla žít.
0: Rozumím, rozumím.
1: Ale když můj manžel uvaří, tak jako to se fakt opravdu nadvládnu.
0: Tak tomu věřím.
1: A dovezla jsem do práce se getin, který vařil mému šef kuchaři. A ten málem snědl i tu sklinku. Takže lepší věc nejedl, no.
0: Jo, jo, někdo umí dochutit a udělat to vysloveně od srdce.
1: Já to opravdu tak neumím, jako jo. Já uvařím se goř, ale pořád mi tam něco chybí.
0: Jasně,
1: ale manžel, když vaří, tak to je pohádka úplně.
0: Rozumím.
1: A pracovala jsem v restauraci a manžel mi vždycky na víkend vařil segednický guláš pro Poláky. A ti by s prominutím zežrali i ten talíř, kdyby mohli. No a v mojí práci jsem měla tu čest, chyběla kuchařka, tak mě šefové ukecali, ať jdu vařit.
0: Jo.
1: Tak jsem na víkend vařila svíčkovou, ale já jsem ji vařila podle toho, jak ji vařím doma.
0: Ano.
1: A měla jsem tam manželský pár. A pan si dal svíčkovou s 8 knedlíkama, všechno v pohodě to. A říkal mi, paní servírko, kdyby mi to nebylo hloupé, tak jsem tady si vylížu. Takový výště, mě to nevadí. Ono opravdu před mnou vylízal.
0: Jo.
1: A když platili, tak mi řekl, že je z Brna, že má hotel. A jeho kuchař takovou svíčkou.
0: Takovou dobrotu neumí. No vidíte to, tak to je poklona jako hrom.
1: To byla velká podsa, protože jsem tu svíčkou vařila já. Opravdu ten talíř se mnou vylízal a já se šla do kolen. Už jsem zažila jako na restauraci hodně věcí,
0: jo,
1: ale že by host, který má hotel, vylízal talíř, to ještě ne.
0: A co ti vaši hosté v restauraci? Cpou se nebo jedí střídmě a zdravě? Jak to vnímáte?
1: Cpou se hlavně Poláci. Přijede 12 Poláků. Protože já je miluji, Poláky, jako jo, já jedím hodně do Polska na dovolenou, nebo ve volném času prostě miluji Polsko.
0: Jo.
1: A oni přijedou 12 Poláků, každý se objedná něco jiného.
0: No jo.
1: A potom ty talíře mezi sebou kolujou.
0: Jo, posílej si to.
1: Oni hlavně Poláci milujou knedlíky, naše české guláš.
0: No jo, knedlíky oni nemají, ty naše typické.
1: Ne, z polské mouky se nedá udělat knedlík. Já jsem zkoušela, že bydlím od hranic.
0: Ano.
1: Upila jsem polskou mouku, nevykyne těsto, on to neumí. Protože já, když jedu do Polska ke známým, tak nadělám doma knedlíky v masu.
0: A vezete to, jasně.
1: Já jim to tam dovezu, odvezu si 5 litrů žurku, to je něco, jak je náš český vývar, tak Poláci mají žurek.
0: Ano, ano.
1: Perfektní polívka. Zkoušela jsem to doma udělat, no za boha.
0: No, vidíte to, všichni mají něco svého takového originálního, co nejde úplně okopírovat.
1: Když to máte jako Slováky.
0: Člověk chtěl.
1: Byla jsem na Slovensku, učili mě dělat halušky z brambor. Já jsem je doma dělala, měla jsem z toho normálně sračku. Opravdu,
0: nebylo to to samé. No, je to tak, je to tak. Dobře, paní Emo, tak vám moc děkuju. Přeju klidný odpočinek po práci, po pracovní směně. Mějte se hezky, krásnou noc a zase příště se budu těšit, jo?
1: Vám všem a děkuji, jste úžasné rádio.
0: Děkujeme za přízeň.
1: Volám se vděčná.
0: Budu ráda. Na
1: jaké téma taky.
0: Dobře.
1: Vítuško, hodně vás zdravím.
0: Nápodobně, mějte se hezky.
1: Hodně zdravíčka.
0: Ano, ano, taky.
1: Krásný zbytek léta, pokud to jde u nás v Jeseníku, kde pracují a v Javorníku prší,
0: Jej, aha. Tak vidíte, to uvidíme, jaký bude víkend. Mějte se hezky, paní Emo, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Služební přiznání Petra Spáleného, dlouho, dlouho spím, krátce před půl jednou, tolik písnička a teď pozdravíme paní Elišku do Olomouce. Eliško, krásnou noc vám přeju.
1: Já vám taky, Tuško, všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: A všechny zdravím i vás.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím stravování.
0: Mm-hmm.
1: Já si totiž poslouchám svoje tělo.
0: No, dobře děláte. A co pak vám říká?
1: No, jsem ve svým věku, když už mám těch 93.
0: Jo, klobouk dolů.
1: Tak vypadám celkem dobře.
0: No, vidíte to, velká poklona.
1: Já totiž, můj denní režim začíná těch 9. půl desáté, vyjíždím do terénu.
0: Ano, na vzduch.
1: Snídaní nikdy nesnídám už roky.
0: Nesnídáte?
1: Ne.
0: Co je zvláštní?
1: Nesnídám a vyjíždím do terénu a vracím se, dělám si další túry, někdy nákupy nebo tak.
0: Ano,
1: prostě
0: ano,
1: jsem pořád venku.
0: Jasně.
1: A mě to tak to tělo chce. Já nejíždím doma.
0: No to vám věřím, ale když jdete rovnou na procházku, na štrapás, tak mě překvapuje, že nesnídáte ráno.
1: Ne, nikdy. Já nepocituju hlad totiž. Nebo chuť. Takže já to cítím, až tak přijdu, tak já mám vždycky uvařeného takové velké hrnec polivky. A tu jednou teď jsem dojedla dýňovou polivku.
0: No vidíte to.
1: A dneska jsem uvařila čerstvou. No, vývarovo.
0: Ano.
1: A tam mě tak zachutnala, že jsem nejenom, že, ale aj o půl čtvrté, jak jsem mu dovařila, jsem si dala polívku.
0: Další talíř, jo? Tak to je dobře.
1: Ano. A já obědy neobědvám, já nemám čas.
0: Jasně.
1: Takže já obědvám v 6 hodin. U mě je to už tak známý. Já mám kamarádku, ona vždycky říká, co měla na oběd v 6 hodin.
0: jo.
1: Takže já ráda vařím, ráda peču. A musím to dělat tak, abych toho nevařila moc, abych teda měla vždycky tak na 2-3 dny.
0: Rozumím.
1: To hlavní jídlo a i tu polišku. Takže já si vždycky na tím pochutávám a snažím se nic nevyhodit. A třeba příklad, nechodím kupovat chleba. Ten si peču doma.
0: Závidím, že to umíte.
1: A ten mé kamarád se taky ho upeču a on jí taky tak strašně chutná.
0: Tak
1: si udělám dva bochníky. No a ten mě vydrží dlouho a ne, já třeba si, když jdu do obchodu koupit chleba, tak ho má za dva dní plesníře.
0: To máte pravdu.
1: A mě to
0: ano. Mrzí. Pečivo, já vím, pečivo fakt nevydrží, chleba speciálně. No.
1: Ne. Takže já si radši upeču, já si dám, já to ráda dělám. Takže. A potom to taky ráda jim, protože představte si, že já třeba těch 6 hodin pojím vlastně v oběd.
0: Ano.
1: A pak je s ním teda hodně ovoce zase kupuju, třeba mandarinky, pomeranče, hodně tak mezi dnem to tak s ním.
0: Ano.
1: Ale představte si, že mám jednu závadu, že já přijdu do ložnice a dostanu hlad. Já si lehnu a dostanu hlad, takže já už si večer chystám jídlo na noc.
0: A co pak si tak berete na noční stoleček, no?
1: No, to si vemu, to je můj chleba.
0: Aha.
1: Někdy. Se sádlem, já si štvařím sádlo sama.
0: No, pane, jo.
1: Takže sádlem. A já si vařím takovou mléčnou výživu, že to mám z litru mlíka. A do takových těch sklenic, co mám ty dvě sklenice od mlíka, jak jsou, to si nechávám na noc. A to, do toho dám kakao, nebo koupím tu hořkou čokoládu a různě. Si nespomenu ten prášek, jak tam dávám, co se dávám, místo kaka. To si
0: Karob?
1: Tam taky dvěží. Áno, to si tam dávam. A, nebo kúpim nejakú takú čokoládovú pomazánku, to si dám žičku toho tam. Proste si udám takové vývar.
0: Takovú dobrotu.
1: To, musím to mít smažení. Mám takové speciální hrnec na to, kde se to nepřipálí. A vařím to, do paničky dám vodu a v tom to vařím, protože to nikdo já svažovat. Takže já to vařím v tom, v té vodě a až to mám svařený, tak to si vždycky to tak si naplní ty moje sklenice.
0: Takže to je vaše vždycky, taková večeře, pozdní.
1: To je moje taková celodenní strava.
0: Ano.
1: A to já si tady poslouchám noční linku a počucávám si tu dobrotu.
0: No vidíte to. Takže ale přeci jenom, jak vás poslouchám, tak je to ale velmi střídmá strava v podstatě. Vy se necpete ničím nějakým přetučnělým a několikrát za den. To vůbec ne.
1: Ne, já právě já kolikrát říkám, ani skandávají. Mami, prosím tě, co jíš? Já jsem teďko slavila ty svoje narozeniny, tak jsem dělala tlačenku.
0: Jej.
1: Já jsem dělala tlačenku. Pán srdce říká, co těm dětskám dám domů?
0: Jo.
1: Tak jsem každého podělila.
0: Tlačenkové je to. No, panečku.
1: Oni to chválili, to jsem udělala dobře.
0: Tak, to je dobře.
1: A tak já, ale sama... Ne, já jsem mu ještě nechutnala.
0: Tak, přeju,
1: ať... Já si mu nedám, ale byla jsem pro děcka.
0: Jasně, jasně. Takže, tak Eliško, přeju, ať i vám chutná.
1: Já se na tím specializuju, protože
0: ano.
1: Za mladá jsme to dělávali.
0: Takže to umíte zkrátka. Dobře, musím poděkovat,
1: takže,
0: Eliško.
1: Takže já se stravuju tu školu.
0: Krásně se stravujete, já moc děkuju za ten popis, jinak vám přeju pevné zdraví, hodně energie a mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Já taky děkuji a mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Michal Tučný. Starýho psa novým kousku nenaučíš. To by se skoro dalo podepsat, co říkáte. No a dovolila se paní Anna z Českého Těšína. Krásnou noc, paní Ano.
1: Vám také, zdravím vás.
0: Děkuju.
1: Všechny, co poslouchají.
0: Děkuju.
1: No, tak a jsem se usmala tady teď konce poslední paní, jaký ona má ten jídelníček, já kdybych tak jedla, tak zaprvé bych se neunesla, protože to, co ona tam v noci to absolutně ne. To je to nejhorší, co by pro mě mohlo být.
0: No, to má fakt každý jinak, jak se tak, že jo,
1: no,
0: jak to člověk poslouchá.
1: To má jinak, já nevím, já ráno stanu, posnídám. Kolem 10 si dávám ovoce, tak oběd, ale nikdy už teď nevařím dvoje, jakože mám polévku i druhé, buď to nebo to. Pak mám kávu, k tomu něco kousek sladkého a pak večeře tam už, na snídaní a na večeři si dávám zeleninu k tomu. Ale a ještě někdy, když dlouho jako nemůžu spát, tak vím, že ten žaludek mám prázdný, tak si uvařím mléko, protože mě je špatně, když já mám prázdný žaludek.
0: Takže
1: nemůžu. No, nejsem jako takový nějaký ten velký hubenor, jsem taková selka trochu, ale nejsem nějaký, že bych vážila, já nevím kolik, no, mám přes těch 70 kilo. A takto. Ale poslouchala jsem tady dva, nebo kteří to byli na začátku. Já nevím, proč paní tam někde dává zlatého stafylokoka. Já jsem totiž bývalý zdravotník. To nemá vůbec s jídlem nic společného.
0: Jo.
1: No a ten pan první, že se stěžoval na jídlo, víte, v každé nemocnici vaří jinak. A já nemůžu říct, že by nějak, když jsem celý život pracoval, sice celý život ne na oddělení, ale 15 roku z toho jsem pracoval, tak vím, jaké ti to jídlo bylo.
0: Já vím, ale to jsou přece jenom, to už jsme tady tak jako, abychom...
1: Pečené maso a já nevím co, to istěžené, ale to jídlo bylo k jídlu vždycky. A sama jsem teď nedávno ležela na rehabilitaci a můžu říct, že to jídlo bylo dobré.
0: Tak to je dobře. No a co k té střídmosti řekneme, paní Ano? Máte pocit, že patříte mezi ty, kteří si to umí ohlídat a jíte střídmě? Dáváte si na to pozor?
1: Ano, umím si to ohlídat a také cvičím každé ráno. Na tím se chodit, i když už mi to moc nejde, bo mám silnou neuropatii, ale chodím

0: je počasí, dáte ako, že chodím o hulkách, neprší nebo něco, tak, tak prostě chodím, musím každý den jít ven, abych ty nohy procvičovala.
1: Jasně,
0: ale
1: jasně.
0: Ale jinak jako, jako v pohodě. Ale ta paní, tam ta jedna mluvila správně, že není třeba vyhazovat opravdu. A tam ta, co říká, že neumí navážit, je to jednoduché. Lečo, nebo takové to na zelenině z farušky. To je všechno výborné jídlo. Placek bramborový, brambory a kiška. Nemusí mít pořád jako Bůh ví, jaké masa a to. Nebo ryby, rychle jsou ryby, jsou rychle udělané k tomu. Brambor, nějaký mrkvový salát a mám oběd. Není třeba nějak to.
1: Tak znáte to, každý to má jinak.
0: No, já bych ji radši rozporcovala a dala si do mražáku a potom upekla. No, ale tak jo, lidé všelijak dělají. Já jako nemám proti ničemu nic, ale opravdu pravidelnost je důležitá. Snídaně je velmi důležitá. Moje babička vždycky říkala, bez snídaně nevycházej z domu. Toto mi říkala. Já se toho držím po dnešní den a myslím si, že mi to prospívá takto, jako že moje maminka velmi málo jedla, byla hubená, naopak, dožila se skoro stovky a říká se, nikdy nelítuj, že si málo jedl. Je takové přísloví, protože ono lidé fakt naspávají se na noc a to není dobré.
1: Není
0: nebo
1: to ideální,
0: snídají
1: no.
0: V noci, také mám takovou kamarádku, která je syn v noci vyjídá ledničku. Ona tam nemůže dát nic takového, co se dá hned snít, bo to prostě také je pustý.
1: No, dobře. Samozřejmě. Tak Aničko, taky mnohokrát děkuju. Přeju vám.
0: Já vám taky.
1: Ať vám chutná, děkuji, samozřejmě.
0: Jsem ráda, že jste mě vzala, jak říká ten pan Richard. No a někdy zase, až nebudu spát, tak
1: budu se těšit, budu se těšit. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Bílá a písnička, která se jmenuje Fénix, tolik v našem vysílání a teď můžeme pozdravit do Brna paní Jindru. Krásnou noc, Jindro.
1: Srdečně vás zdravím, všechny posluchače taky.
0: Děkuju moc krát.
1: Já chci říct jenom, co se týče mě, že jsem neměla vlastně celý život problém ze životosprávou, protože jsem byla štíhlá jako holka a i jako co jsem se vdala, tak vždycky ty vdaný mladý drží ty diety, ale to já jsem nedržela, protože jsem nemusela.
0: No, velká výhoda, a, že jo?
1: Ano, ano. A myslím si, že maminka říkala, že je to flokem.
0: Že a je to čím?
1: Znamenal flok.
0: Flokem, jo? Co to je?
1: Ano. Že to je prostě rodový.
0: Aha,
1: protože
0: no to jo.
1: My jsme s bráchou byli oba hubení a sestra s druhým bráchou byli jak špálci.
0: Jasně.
1: Takže maminka říkala, vy jste takový floci. Tak nevím, co to znamenalo, to mě nikdy nevysvětlila, ale tak mě to... No, ale já budu jenom pokračovat dál.
0: No.
1: Takže já jsem potom, když jsem se vdala, tak jsem si říkala, no tak fajn, kluce byla dobrá, ale měla jsem problém, že jsem měla děti, to bylo jak z Dachau, tak hubený, že já jsem se s něma styděla chodit do poradny. Tak maminka mě přikázala, abych jim prostě vyvážela a vážila. Já jsem byla 5 let doma s nima, nešli do školky. A já jsem prostě nedocílila, aby se...
0: Aby přibrali.
1: Trošku, aby přibrali. A stalo se to, já jsem byla nešťastná, vám řeknu. Jsem se styděla, jsem chodila až poslední do té poradny, až tam nikdo skoro nebyl. A stalo se, že 10. rokem jejich věku najednou se rozjedli, nebudete mi věřit, já jsem to nestačila, to jídlo chystat.
0: Já jsem musela,
1: oni byli na intru potom, já jsem v sobotu a v neděli nic jiného nedělala. Manželovi se musela kousek buchty schovat, protože jinak všechno. A to jsem dělala kynutý buchty, čokoládovou buchtu s polevou, to si všechno rozebrali oba dva a nadělali si prostě topinky, 10 cm vysoký, řízky. No když odjeli, tak já seděla, byla jsem ráda,
0: že jsou pryč. To vám věřím. A takový otesánky taky být na starosti, to je taky radost.
1: A byl pokoj, no a tak člověk byl rád, že to zase jedlo.
0: Já vím, jasně, že jo, ale přece jenom, no, člověk si taky rád odpočine.
1: A tady ta životospráva jsem se naučila vlastně doma, protože maminka, musela jsem snídat, musela jsem obědvat, nemohla se odfrňovat.
0: Ano, ano.
1: No a to mě zůstalo celý roky a já až letos jsem vlastně byla trochu víc nemocná, zdravotní jsem měla problém, tak jsem musela držet dietu, ale tak šílenou dietu, kuřecí vařený maso a jenom ten vývar a to masíčko a zeleninu do toho. Něco našli mě na játrech, to jenom tak bokem.
0: Jo, že bylo potřeba.
1: Ano, ta dieta. Takže já jsem zhubla, měla jsem asi 45 kilo. Takže abych to dohnala, tu váhu, tak mě prostě syn zásoboval vším možným prostě.
0: Rozumím.
1: Já jsem mohla, tu ledničku jsem otevřela, já jsem měla pořád taky, ale hlad, já jsem se nemohla dojít. A já jsem to dohnala, tu váhu, mám 60, jo, to je tak.
0: To je krásná váha, ano, ano.
1: A já jsem to dohnala a teď, jak byly ty vedra, tak já jsem dělala jednu věc. Já jsem ráno posnídala, lehla jsem si, já jsem ležela do oběda.
0: Odpočinek.
1: Obědy mě zajišťoval syn, tak jsem pojedla, znovu jsem si lehla. Já jsem ty horka prospala, ale já jsem přibrala už.
0: Tak, tak taky dieta v úvozovkách, ano.
1: Takže já nevím, prostě my jsme tak neukáznění, ale já už s tím nedělám žádný.
0: Ale přitom nejste rodina, která by trpěla nadváhou, že jo? Ty těla vám to dovolí, nebo ty metabolizmy vaše v rodině, že si můžete zkusit to i to.
1: Maminka. Tak já si říkám, že už to řešit ani nebudu, ale já nemůžu nic dopnout.
0: Jo.
1: Tak to je můj problém.
0: To zase.
1: Mě chutná i večer v 9 hodin.
0: A kdykoliv,
1: to
0: jo?
1: To není problém. Prostě odpoledne mám hlad, otvírám ledničku.
0: Ano.
1: Já si připadám teď hrozně, teda nikdy jsem nedělala. Takže já nevím, jak s tou životosprávou teď člověk má naložit. Jestli jsem tím to léto tak přibrala, že jsem jenom ležela.
0: Možná tím, že jste vypnula trochu, jedla. Tak se to takhle posunulo. Každopádně, paní Jindro, moc děkuju. Přeju vám hlavně pevné zdraví. Opatrujte se, ať vám pořád chutná, protože to je také jedna ze známek toho, že se člověk uzdravuje.
1: Děkuju vám, děkuji.
0: A zase příště v Noční lince. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuju,
2: naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd dospíval, písnička je lék, no a přiblížila se jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, každopádně jsme ve finále středečně čtvrteční noční linky. Je tu ještě pohled do pošty, pan Bohumír píše k tématu. No jo, ale co to vlastně znamená jíst střídmě? Jídlo, které se nedá jíst třeba dalším uskladněním, dáme hospodářským zvířatům, lidé z bytů většinou takové vyhodí. To není plýtvání, ale nutnost mít doma uklizeno a zdrávo. Jistě snahou je potravinami neplýtvat. Potraviny jsou drahé. Já končím s večerním jídlem většinou mezi 17. a 19. hodinou, jím méně, ale slabostí mou je ještě později si dát třeba čokoládu. Neodolávám chutím. Tak když chci schodit, točím se tak trochu v bludném kruhu. Tak to je pan Bohumír. Pane Bohumíre, taky děkuju moc krát, jinak ať se vám daří. Hlavně zdraví, ať vám taky trochu chutná a jinak myslím, že o tom přemýšlíte, což je důležitá věc, že to člověk do sebe necpe a nehrne horem dolem. Ale protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů, které jsou pro vás připraveny. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, sehraje vele důležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dám, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterou si příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě s pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem Černocha podruhé, předstíral, že si ho nevšímá a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první Zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský Černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopan tam stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, Černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se se záhadou.

náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Ráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím, a vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl z hurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna, odpověděla. A když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí. A pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátily síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zývá. Příběh o prodavačce s nedostačující mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu. Nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovejma. Můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu. Což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, Nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi od naproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si ji víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, jsi přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela, na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám, dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl...
5: Já vím, náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku, potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče, a ještě ten večer zas říká na svatýho Dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý dva dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v režii, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No, připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček, s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešné překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starý Ridley mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Rosa nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem McGovernem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku, potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, neexistuje nějaká taková medicína, Takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne.
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi Tim Lacey, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z horního města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já...
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznoství s utíkáním?
6: V 9 hodin.
5: Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Ridleyovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
5: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiala. Ale aby Roza zase nezjankovatěla, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek. I ciku.
4: Čanku, právě s medicamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: I ciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: I ciku.
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, i ciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: I ciku, příteli, drž mi palce.
4: Halo? Halo? Halo? Halo?
7: Ridley?
4: Schönstein, to je pan Ridley? Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Ridley.
7: Ale pane Schönsteine, k věci.
4: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
7: Kdo?

0: ¡Hurra! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rosino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Rosa po nich bude spát jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mušku. Dnes půjdu za ní, dnes půjdu. Starý brachu!
1: Čomku! Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin. A dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
0: A prášky?
1: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyho k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je Roza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže. Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dailington Young. Honosné Dailington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dailington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dailington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarcha rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čeřily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Della své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madam, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla na hony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Della. Kupuju vlasy, řekla madam. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla madam a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Della. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejdila skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a z 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin... Už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Della složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely. Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám. Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
3: Je štědrý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
2: Můžu dát smažit řízky, Jime? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši s diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně.
3: 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme.
2: Jim vyňal balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemysli si o mě, Bůh ví co, řekl Jim.
3: Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo.
2: Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů, natemeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzalédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jime. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení.
3: No, není perfektní, Jime? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla.
2: Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí. Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se.
3: Víš co, Delo, řekl. Odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

očích jak v šachtě do světlíku. Každý se ztrácel jako ve tmě, maloval lidi z okolí.

poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.